věřit tomu, že nejhezčí ze všech cest je cesta domů.

černým trhu můžou jen cvoci, můžou jen cvoci. Mám ovšem strejdu z černýho dolu, budem tam spolu, budem tam spolu, budem tam spolu. Budem tam spolu, budem tam spolu, pro černý štěně, pro černý

0: na černým trhu, na černým trhu, na černý štěně, na černý štěně, na černý štěně.
1: Mom always wants me to clean up my things, but there is no point in cleaning up.

0: ahoj, smím prosit?
1: Tak jo, Jindřichu.
2: Raz, dva, tři, čtyři, vem dřeva kus, zapni si brusku a všechno si změř. Vem dřeva kus, zapni si brusku a všechno si změř. Všechno si změř, všechno si změř.

Jen Foš Kultem. Jou, pešníci z povolání to, jsou páni to, jsou páni lou. Pešníci z profese, nej, lepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v fůru. Žádné jiné řemeslo, nikdy to jim neneslo.

kovíky zkrátloupí dej. Jsem cukr, dej sem krouky, seď. Formáku na houni, pře, padli tě v ráhouni. Lou, pešník je nesmlouvavý, lou, ten mi ho strašně baví, co? Šlohne to nevydá, jelikož je nelida. Za dubem, tam si na tě počíváme. Pod dubem, za dubem, tam tě vošku vem.

ty brnění má na něm rádoby erb. Když není urozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné R, tak ten si říká o malheur.

Posloucháš Rádio Junior.

co ti ušlo za života, z toho tě vlastní duch nevymotá. Já musel sloužit, že jsem krat, ale lásce sloužil rád. Pryč je zlato mého rodu, konečně může duch do důchodu,

0: můžu.
1: Můžeš si dělat, co budeš chtít.
2: Pane vedoucí, můžu napsat rodičům.
1: Ale nesmí to odporovat táborovému řádu.
0: Můžeš tvoji těchovi dostanu.
1: Můžeš si dělat, co budeš chtít. Ale nenes ke kravám přes ohradu.
0: Můžu jít na ping-pong.

Když se bába zeptá, zeptá. Když se bába zeptá, bába. Kudy vede cesta, kudy vede cesta. Taky hlavně neříkej, že pochází z města, s raním nedokážeš přestat, že je stará brepta, že se dolky vyrábějí z kynutýho těsta.

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.

0: Petrem a Karlem.
1: Holky a kluci, dobré ráno, je dobré 6 ráno. Hodin a vy posloucháte ranní restart Radio Junior s Petrem
2: a Karlem.
3: Oh yeah.
2: Krásné dobré ráno, hezké pondělí. Vstávat a cvičit, přátelé, ano, je ten čas se zvednout z postele. Ti, co právě posloucháte, tak očekávám, že jste tím pádem vzhůru.
1: Ano, přesně tak, že už jste vstali.
2: Že jste vstali, takže vstávat a cvičit, je tady nový den, že pojďme si ho užít s grácí.
1: Mně se líbí, že teďka vlastně, jak je to naše druhé vysílání tohle s tom,
2: no.
1: Tak se nám stává ještě krásně a že máme ještě tu energii.
2: Ano, stává se nám krásně, ale já věřím, že tento rok, tahle ta sezóna, která odstartovala tímto zářím, bude něčem jiná. Bude taková zářná, ano. Přece jenom nám táhne na 20.
1: Ježiš,
2: tak bych řekl,
1: to
2: že nám teďka dojíždí, protože je to takový, jakoby, je to zajímavý, ale někomu se to blíží mnohem rychleji, někomu trošku dál, díky bohu.
1: Díky.
2: Ale každopádně my jakoby teďka čerpáme ještě z té jakoby mladistvé energie. Prostě já cítím, že tento ročník, tato sezóna bude perfektní, bezchybná. To bude taková jako když si dáš dobrý jakoby čerstvý pečivo s máslem. No, a šunku asi
1: ještě
2: ne.
1: Ještě nahřát.
2: Trošku pažitky. Jo, takhle výborná bude ta sezóna.
1: Myslíš, jo, fakt to. Ještě k tomu podmáslí.
2: Jsem o tom přesvědčen.
1: Hele, já v to doufám. Věřím tomu, že si tohle udržíme, tohle tempíčko nějakou dobu. Aspoň jako do těch Vánoc. Což se nám taky blíží.
2: Ano, všechno se blíží. Dokonce jsem v obchodě, nebudu říkat, jaký obchod to je, ale přátelé, už jsou vánoční dekorace.
1: Jo, ale ty jsou skoro všude už.
2: Je to hustý, ale není čas ztrácet čas v biznise, biznis a biznis se neptá. A není čas ztrácet čas i v našem případě.
1: Ano,
2: takže my si dáme zprávy.
0: Radio Junior. Minutové zprávy.
2: Je pondělí 14. září, je 257. den roku a do konce roku zbývá 108 dní.
1: Svátek má dneska Radka a Radoslava, takže všem Radkám a Radoslavám přejeme všechno nejlepší k jejich svátku. Peťo, pojď mi, co sport?
2: Duči na to. V pražské O2 aréně vyvrcholí přípravy na druhé kolo kvalifikace Davis Cup, v němž Češi pod vedením Tomáše Berdycha vyzvou USA. Je prodáno 80% vstupenek a přímé přenosy nabídne televize 18. a 19. září. A také v úterý odstartuje nový ročník hokejové Tipsport Extraligy. Obhájce titulu Pardubice se pokusí získat druhý triumf v řadě. V cestě jim ale budou stát ambiciózní týmy jako Sparta, Třinec, Brno nebo Liberec. Karliku, jaký bude dnes počasí? Povídej, přeháněj.
1: Peťo, hele, dneska nás čeká převážně zatažená obloha. Na většině území bude pršet a nebo budou jemné takové přehánky letní. Ještě bych tomu tak řekl. No a na východě si strážky dají ráno ještě na čas. Co se týče teploty, tak ta se nám bude pohybovat od 10 stupňů až do 21 stupňů Celsia. Takže hele, doporučuji deštníky, ale taky sebou tu dobrou náladu.
2: Bude zima, bude mráz. Kam se, Kájo, kam schováš?
1: Do postýlky.
2: To byly zprávy.

0: Krásné dobré ráno.
1: Dobré ranko, ahoj, ahoj, tady Komajs.
0: Tohle je fakt jako, že tady Komajs, že ty se říkáš Komajs a já jsem Carlos, to je hrozně matoucí.
1: Ale hele, tohle je téma, který už jsme vysvětovali mnohokrát.
0: Já vím, že jo.
1: A ve finále...
0: Je to vlastně jedno, kdo je kdo.
1: Je to jedno, kdo je kdo.
0: Vy, co víte, vy víte.
1: Ano, přesně. A vy, co nevíte, vy, co si nespojujete naše obličeje, tak důležitý je, že jsme tady oba.
0: Jsme tady oba, jakoby já a on.
1: Ty a já.
0: My dva.
1: Ano.
0: Takže dobré ráno. Ladíte Radio Junior, ranní restart.
1: S Komajzem.
0: A Carlos. Cítím se pro dnešní ráno jako Carlos, je to krásné.
1: Já jako Komajs a je to fajn, jako kudrnatý vlasy jsem chtěl mít vždycky.
0: Děkuju, to je hezký, tak jsem takhle ocenil v ranním vstupu.
1: No jasně.
0: Děkuju, to je krásný. Kajo, jak jsi dnes přijel do rádia?
1: Tak jak jsi přesně řekl, já jsem přijel. já jsem přijel autem.
0: Tak to jsem, ano, to mě...
1: Ale... Jo, byly doby, to si pamatuju, když jsme vysílali úplně první rok.
0: Byly doby.
1: Tak je to 2 roky zpátky. Tak jsem sem chodil pěšky.
0: Pěšky?
1: Pěšky jsem sem chodil. Což vlastně naťukávám. Protože jakoby dnešní téma, my jsme ho neřekli vlastně.
0: Ale teď ho říkáme.
1: Tak je právě projekt.
0: Projekt pěšky do školy. Ano, přátelé, pěšky do školy je opět po roce tady.
1: Oh yeah.
0: Vy, co ladíte pravidelně ranní restart, tak víte samozřejmě velice, ale velice dobře, Watch tu běží, Watch to go.
1: Ano, přesně takzvaně.
0: A tento rok je to kolikátý ročník?
1: Hele, já jestli počítám dobře, desátý.
0: Desátý ročník.
1: Letos je to 10. ročník, co tahle akce nebo tahle výzva vlastně probíhá. Taková tradiční podzimní.
0: Podzimní výzva.
1: No a co je tím hlavním úkolem, Peťo?
0: Ano, co je ta problematika?
1: Co je ta problematika?
0: Ta problematika je taková, že zkrátka, že je spousta škol po celé České republice, které jsou třeba u silnic, jo? Nebo nemají nějaký hezký jako předpárčí, jo? Nemají prostě keříky před vstupem, ale mají tam jakoby silnicu.
1: Je to tak,
0: a v tento okamžik je tady ta výzva pěšky do školy, abychom ty autíčka nechali hezky doma odpočívat. Jsou taky unavený ty autíčka, jo, prostě byly prázdniny, tak se jezdil do Chorvatska, to je taky té cesta, jo, auto je unavený. Jakože si představte, že byste vyšli pěšky do Chorvatska, taky byste pak byli unavený, že autíčka jsou unavený. Takže my je necháme odpočívat.
1: Brm, brm.
0: Brm, brm. Jo, rozumíme. A do té školy půjdeme pěšky, abychom omezili počet aut právě před tou školou.
1: Peťo, řekl jsi to krásně, já to teďka řeknu pro starší posluchače.
0: Normálně
1: naše.
0: To řekni.
1: Normálně, prostě tato výzva má zvýšit počet právě dětí, který chodí pěšky do školy, aby jsme se právě vyhli nějakým těm incidentům nebo tak. A je to i fajn jako sportovní výzva.
0: Ano, a hlavně cesta do školy je výborná příležitost k tomu se hýbat.
1: Přesně,
0: jo,
1: je to krásný.
0: Popovídat si, někoho třeba potkat nebo zažít. Hele, nikdy nevíš, co takhle během cesty do školy zažiješ.
1: Přesně, a dá se to považovat jako sport trochu.
0: V podstatě jo.
1: Jakoby jo.
0: Představ si ho hypoteticky. Chceš být velká slavná hvězda televizní, a zrovna v úterý půjde do školy a zrovna v úterý půjde pod ty ulice režisér a všimne si tě, řekne, hele, tebe chci do filmu. Ani nevíš.
1: Přesně.
0: A kdyby si jel autem, tak žádný film nebude, kámoško.
1: No, ještě, no, ano, je to tak. Asi žádný film nebude, no. Ale, hele, my dva zrovna, jak my dva úplně nejsme ti, jak bych tomu řekl, sportsmeni, jak už jsme tady kolikrát řešili, tak vlastně, já nevím jak ty, ale asi jsi taky chodil pěšky do školy kolikrát.
0: Ano, na základní škole, ale to probereme. To probereme, to nás čeká, když se i my vrátíme do našich pěšky chůzovitých
1: let.
0: A zaspomínáme si na to, jaké to bylo, když jsme i my chodili pěšky do školy. A zkrátka, pěšky do školy je téma,

0: dnešního dne, čeká nás toho hodně, takže jsme rádi, že jste s námi.
1: Protože my jsme taky s vámi.
0: A samozřejmě, buďte s námi dál. Nás to baví, máme vás rádi, je fajn, že jsme kamarádi.
1: We love you!

0: Je čtvrt na 7 neboli 6 hodin a 15 minut.
1: Nebo třeba můžeš říct i 3/4 hodiny do 7.
0: Nebo 15 minut po 6. hodině.
1: Přesně.
0: Nebo 2 hodiny a 15 minut po 4. hodině. Třeba.
1: Nebo hodina a 15 minut po 5. hodině.
0: A takhle bychom mohli pokračovat dál a dál, ale to bychom nestihli, co potřebujeme stihnout a co chceme stihnout. Ale zkrátka, co je potřebný a co je hlavní věc, je to, že vyladíte. Vyladíte. Radio Junior, ranní restart.
1: S Komajzem.
0: A Carlosem.
1: Oh yeah.
0: Takže krásné dobré ráno. A naše dnešní téma je pěšky do školy. A teď si krátce zazpomínáme.
1: Yeah.
0: Na naše cesty do školy.
1: Nostalgia.
0: Karliku, jak to bylo s tebou? Jak daleko byla škola od tvého domova? Chodil jsi pěšky, měl jsi kamarády, neměl jsi kamarády? Povídej přání.
1: Hele, my jsme bydleli na základce ještě a bydleli jsme, nebo byli jsme u táty zrovna, tak bydlel v podstatě v Hostivaři a ta škola byla taky v Hostivaři, ale jenom jako na plus minus, dejme tomu v půlce. Takže půlka Hostivaře trvala přejít, no a to jsme chodili s bráchou většinou.
0: A jak dlouho to vám to trvalo?
1: Nějakých 15 minut, třeba 10. Ať zase nepřeháním, něco takového. Nebylo to zas tak daleko, no. Ale bylo to fajn se přesně takhle ráno projít. A upřímně, já jsem chodil pěšky do školy, hlavně teda i teďka to, i na střední. Ale tak to bylo, jako jednou jsem dal, že jsem zaspal, cítil jsem se blbě, že nebudu na té první hodině, tak jsem vyběhl a byl jsem tam za minutu a půl. Seběhl kopec, no.
0: To byl vždycky můj sen, mít školu takhle kousek od domova.
1: Hele, ve finále, ale víš o tom, že ti, co mají vždycky takhle jako tu školu nejblíž, tak jsou ty, co chodí pozdě?
0: No samozřejmě, ale oni jsou z nějakého důvodu jako z obliga. Jo, on bydlí tady za rohem, tak to chápem.
1: Ano, přesně to.
0: Víš, takže, ale třeba já na základní školu, tak vždycky jsme jezdili z vesnice, z Trboušan, a jsme chodili, já jsem měl ty cesty dvě pěšky. Chodil jsem z našeho domečku na zastávku autobusovou, na náměstí hlavní, nebo prostě k úřadu.
1: No,
0: tam jsme jeli autobusem 512 za 5 korun do Dolních Kounic. A z Dolních Kounic jsme pak šli všichni ti trboušaňáci a kamarádi z Kupařovic a z Němčiček a tak. Jsme šli pěšky do školy zase přes řeku až do školy. Takže já jsem měl hodně sportovní ráno.
1: Tak to máš dobrý. My jsme tam taky měli most přes Botyč.
0: Přes co?
1: Botyč.
0: Co je Botyč?
1: To neznáš?
0: Nevím,
1: to je hříčka taková. Je i ve Vršovicích tady. Ve Vršovicích táhne se přes Hostivař a tak, ale je pravda, že tam jako ten most, tak to bylo, ježiš, nevím, teďka, když si vezmeš studio, takhle jak je, no tak plus minus taková ale velikost, jo. Ono to tam nebylo to.
0: Takže malá poměrně velikost.
1: V podstatě jo. V podstatě jo, ale sranda byla, byl tam takový ostrůvek a pamatuju si, že vždycky po škole. Tak ten ostrůvek, vlastně ta říčka, ten Botyč tak jako obtýkal, ale byl tam jeden kámen uprostřed té jedné průvy. A my jsme tam často jako blbli, lezli a taky kolikrát se stalo, že jsme do toho spadli prostě.
0: Takže jsme šli mokrý domů a já do školy.
1: Do školy se to povedlo jednomu spolužákovi, to si pamatuju. Toho tam srazil cyklista.
0: Tak hlavně děti opatrně, ano, když pěšky do školy, tak opatrně, žádný sluchátka v uších, jo, být pozorní, protože Praha a celkově velký města mimochodem jsou pak východy rychlejší,
1: rušný
0: a nebezpečný. Já bych také chodil do školy, ale já jen do té školy jedu půl hodiny autem, takže já bych chodil hodinu a půl pěšky.
1: Já bych klidně chodil do té školy, kam chodit.
0: A jo, ty vlastně už, ty jsi neškolný typ. Hele, já bych chodil, ale pro mě ta hodinka a půl při mém zápřahu jsem rád, když tu hodinku navíc můžu spinkat.
1: To je pravda.
0: Ale vy všichni, vy jste mladí, krásní, usměvaví, plní energie, takže vy choďte hlavně pěšky do školy.
2: Oh je.
0: Oh yeah.

0: Pepek, Rádia Junior.
1: Přijde synek za svým otcem s prosbou, zda by mu koupil nový počítač.
2: No a kouzelné slovíčko, zeptá se otec.
1: Syn odpoví. Ach jo, dneska už je všechno zaheslovaný.
3: To jsem hezky řekl, Kájo.
1: Děkuju.
3: Hezky.
1: Dík.

0: Od 14. září vysílá Radio Junior úplně nového Hajaju.
1: No, a o čem to bude?
0: O blechách.
1: Cože? Nespletla ses?
0: Nespletla, vážně. Jmenuje se to Bleší pohádky.
1: Pohádky o blechách jsem ještě nikdy neslyšel. To jsem teda zvědavej.
0: Viď? Já taky.
1: Poslechnete si to spolu s námi? Každý den od 14. září v 19.50 ve vysílání Rádia Junior.
0: Nebo zpětně na webu radiojunior.cz i v aplikaci Můj rozhlas.
1: Dobrou noc a ať tě blechy štípou celou noc.
0: Tak dobrou. To ne, já nechci, aby mě štípali.

0: 7.
1: Oh yeah. Du.
0: Půl 7. Vyladíte ranní restart na Rádio Junior.
1: S Komhajzem.
0: A Carlosem.
1: Yes.
0: No a my mluvíme a jsme tady, takže to znamená co?
1: Že žijeme a že jsme tady?
0: Že žijeme a jsme tady, ale když se podíváme zpátky v čase, tak to byli i lidi, kteří tu
1: žili
0: a vlastně tím pádem byli.
1: Mm.
0: Takže vy víte, co nás teď čeká. Jdu na to.
2: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili byli.
3: Žila byla jednou jedna stará paní, Žán Kalmontová. Tahle dáma nevelela žádným armádám, nic nevynalezla, ani nebyla slavnou umělkyní. Proslavila se jen tím, že žila. A to opravdu dlouho. Vlastně zatím nejdéle ze všech lidí. Ale jak to tak bývá, i kolem ní se vznáší jedno velké tajemství. Víte vůbec, jak dlouho žije člověk? Samozřejmě, že to nejde říct přesně. Dosažený věk závisí na pohlaví, bohatství i místě na planetě, kde jedinec bydlí. Ale dá se to zprůměrovat. U nás v Česku například data za rok 2025 uvádí, že střední doba dožití je 77,5 roku u mužů a 83,2 let u žen. Ženy totiž žijí v průměru déle než muži. Délka života se navíc neustále prodlužuje. V minulosti lidé umírali v nižším věku kvůli nemocem, špatné výživě i obecně horšímu způsobu života. My jsme sice obklopeni chemií, plasty a toxickými látkami, které jsou zdraví škodlivé, ale

0: Díky medicíně, dostatku jídla, hygieny a tak podobně se nám prostě daří žít déle. Mezi státy, kde se lidé dožívají nejdelšího věku, patří například Japonsko. Mají tam skoro 100 000 lidí starších 100 let. Říká se, že je to i kvůli zdravému způsobu života, kdy základ jídelníčku tvoří rýže a mořské plody. Například pán jménem Jiroemon Kimura se dožil 116 let a v době natáčení tohoto dílu, tedy v roce 2026, drží rekord, ale pouze mezi muži. Druhým vůbec nejdéle žijícím člověkem je Tomiko Itoková, která žila 119 let a 107 dní. Ale ani to jí na absolutní prvenství nestačilo. Na stupínku vítězů totiž stojí naše dnešní hrdinka, francouzka Jeanne Calmontová. Když zemřela, bylo jí 122 let a 164 dní. Aby se člověk zařadil mezi takové rekordmany, musí být aspoň nějaké oficiální důkazy o jeho věku. Spousta lidí o sobě totiž v minulosti tvrdila, že jim bylo více, než byla pravda. S věkem Jeanne Calmontové se pojí neuvěřitelné historky, ale taky diskuze, jestli i ona nebyla podvodnice. Tak se na to podívejme. Jeanne se narodila v roce 1875, tedy v době, kdy v domácnostech nebyla elektrika a cestovalo se v kočárech. Zemřela až v roce 1997, kdy byly silnice plné aut a lidé začínali používat internet. Jako dítě se v rodinném obchůdku setkala se slavným malířem Vincentem van Goghem. Když jí bylo 114 let, byla jedinou žijící osobou na světě, která to o sobě mohla prohlásit. Dokonce si zahrála malou roli ve filmu o tomto umělci a stala se tak nejstarším filmovým hercem na světě. Dlouhověkost měli v rodině. Jeanne se dobře vdala, nemusela pracovat, věnovala se svým koníčkům a měla klidný život. Jak sama vzpomínala, nikdy se nedržela zpátky. Kouřila, pila víno a jedla spoustu čokolády. Prý až kilo týdně. Což se nedá s japonským životním stylem srovnat ani z rychlíku. Ve 100 letech ještě jezdila na kole. Když jí bylo 90 let, uzavřela dohodu s jedním pánem. Domluvili se, že pán bude Clemontové každý měsíc platit určitou částku až do konce jejího života a až Jeanne zemře, on za to získá její byt. Pán měl určitě pocit, že uzavřel skvělý obchod. Očekával, že tak stará paní brzo umře. Jenže to se přepočítal. Jeanne si dál popíjela vínko a mlsala čokoládu. Rok za rokem. Za nějakých 30 let kupec zemřel a do bytu se tak nikdy nenastěhoval. Jeho žena musela v dohodě a placení pokračovat ještě asi 2 roky. Uvádí se, že nakonec Clemontové zaplatili 2x až 3x více, než byla hodnota bytu. Aktuálně je Jeanne jediným úředně potvrzeným člověkem, který se dožil více jak 120 let. A jak si to sama vysvětlovala? Prý s humorem říkala, Bůh na mě asi zapomněl. Podle mě to bylo ale spíš tím, že v životě dbala o psychickou pohodu. Hlásala, když s něčím nemůžete nic udělat, netrapte se tím. Nebyl to všechno ale jen podvod? Objevilo se totiž podezření, že se Jeanne Clemontová vydává za svou matku a ve skutečnosti se jmenuje Yvonne. Yvonne byla dcera Jeanne a oficiálně zemřela v roce 1934 ve svých 35 letech. Podle teorie o podvodu, ale ve skutečnosti tehdy prý zemřela pravá Jeanne a její dcera Yvonne se kvůli vysoké dědické dani rozhodla, že se začne za svou matku vydávat. Tím pádem by tedy byla o mnoho let mladší. Tuhle teorii prý podporuje fakt, že zničila některé své fotografie a dokumenty z mládí, nebo že si údajně ve stáří pletla jména svého manžela a otce. Přes všechny nesrovnalosti, ale většina odborníků věří, že šlo o skutečnou Jeanne, protože měla autentické vzpomínky na 19. století, dochované fotografie i její písmo podle nich sedí a v malé komunitě by se navíc takový podvod jen těžko utajil. Ani historie se holt někdy nevyhne zpochybňování.
1: Pracovní listy a další díly Žily byly najdete na stránce pořadu na webu radiojunior.cz. Poslouchat ho můžete i v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

0: 6 hodin a 39 minut a vy ladíte vaše oblíbené Radio Junior a to ranní restart.
1: S Komajzem
0: a Karlosem. A my si pojďme říct takovou krásnou věc, která dnešním dnem startuje. Mm-hmm. A to je přesně řečeno, že já nemám počet, tak počkej, tak to dělej to, to je super. Čakra, jak to mám napsat? Počkej, já potřebuji nějaký to počet, ano, to chce
1: Virbl.
0: Počkej, to bude zajímavý. No, ještě to dělej. Ještě dělej. Holky, kluci, dnešním dnem startuje velká soutěž na Radio Junior.
1: Oh yeah.
0: A to dokonce o super čuper věc, a to je co, Kyle?
1: To je koloběžka a samozřejmě další ceny od Pěšky městem.
0: Ano. Ano, ale hlavně je ta koloběžka. Koloběžku jedu. Krátka, velice velká firma, krásná firma. Já tu koloběžku mám doma od nich.
1: To je pravda.
0: Na testování.
1: Holky, kluci, nevím, jestli jste třeba aktivní na sociálních sítích nebo tak. Pokud jste a sledujete nás, tak Peťa měl nádherný promo na Pěšky do školy, kde ano. Si na téhle koloběžce drandil.
0: Drandil jsem si a člověče, mě to takhle jako začalo hodně bavit.
1: Jo, budeš jezdit na koloběžce?
0: To asi ne, ale bavilo mě to. Bavilo mě to a ta koloběžka je hlavně taková ta, jakože není elektrokoloběžka.
1: Já jsem viděl, to je taková ta tracková.
0: Ta tracková, ale do města úplně ideální. Mm. Takže soutěžíme, přátelé, o koloběžku. Jo, to je big deal. Jo, to je taková i pro mě jako
1: big deal.
0: No ale, abychom vyhráli koloběžku, tak to nebude, že vyhrajete každý den, každý ranní restart koloběžku.
1: Ano, přesně tak.
0: Taky nás čeká soutěž dneska, ale ne o koloběžku.
1: No to jenom o tu jednu matičku tam, ať si potom vy, co vyhrá,
0: nebo budete vyhrávat. Nebo třeba helmu.
1: No, jo, si potom složej tu koloběžku.
0: Ano, ale my soutěžíme, přátelé, každý den, ale abychom vyhráli tady tu koloběžku, tak potřebujeme od vás 3 věci.
1: Ano. Napíšete nám 3 věci, které potkáte cestou do školy a bez kterých vlastně by vaše cesta úplně jako se neobešla. A může to být cokoliv, může to být tady kočka v okně, kamarád na zastávce, obchod na rohu, prostě cokoliv, co k vaší cestě patří. No a teďka, jak se zapojit do soutěže? Peťo, pojď.
0: Ano, jak se zapojit? Svoji odpověď pošlete do 17. září. 17. září na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. Do předmětu napište soutěž Pěšky městem, potom a také.
1: Ano, přidáte svoje celé jméno, příjmení a poštovní adresu, ať máme kam poslat výhru případně. No a nejlepší příběhy vybereme v ranním vysílání v pátek 18. září v ranním restartu.
0: Takže easy peasy.
1: Easy peasy.
0: Lemon squeezy.
1: Je to tak.
0: Takže je to jasné.
1: Já si myslím, že jo.
0: Takže soutěžte. Do 17. září.
1: Ano.
0: 3 věci, které potkáváte cestou do školy a bez kterých by ta cesta nebyla prostě cesta.
1: Přesně tak.
0: A teď?
1: Si jdem zajezdit na koloběžce.
0: V podstatě.
2: Novinka hitparády Rádia Junior.
3: Znáte DJ Marshmella? Možná si ho vybavíte podle jeho bílé masky na obličeji ve tvaru bombónu Marshmallowdu, kterou nosí, aby nikdo nepoznal jeho pravou podobu. Tenhle americký DJ a producent ale není známý jen svou Marshmallownovou helmou. Jeho hudba se dostala mezi miliony posluchačů po celém světě a spolupracoval třeba s Edem Sheeranem, Selenou Gomez nebo Bastille. A my si právě teď poslechneme jeho počin ve spolupráci s americkou skupinou Portugal, The Man, která pochází z Aljašky. Výsledkem je novinka Phoenix. A pokud znáte bájného ptáka Fénixe, možná už tušíte, proč se písnička jmenuje právě takhle. Fénix je podle legendy pták, který po svém zániku znovu povstane z popela. Je symbolem nového začátku, síly a znovu zrození. Tak co myslíte? Dokáže se DJ Marshmallow s kapelou Portugal The Man a jejich společným songem Phoenix probojovat do žebříčku hitparády Rádia Junior?

0: Ranní pomsta.
1: 6 hodin
2: a 47 minut.
1: No a máme tady ranní pomstu.
2: Oh yeah.
1: Karliku, otevři to.
2: Otvírám to.
3: Jak to vypadá?
2: Vypadá to, hele, něco tady je, ale ne pro nás.
1: Ne pro nás.
2: Jedna tady začíná čau Jirko, jedna ahoj Kájo a Peťo, to je ještě ze 7.9.
1: To je z minula. Takže my víme, co to znamená. Že na nás někdo zapomněl. Kájo, kdo měl službu v pátek?
2: Hele, co jsem se naposledy díval a jestli mě má paměť neklame, tak obávaný Jirka Slepička. Nebo Kohout, kuře?
1: Prostě ta drůbež.
2: Ano.
1: Takže je mi úplně jedno, kolik je hodin. Ale zkrátka.
2: Jde se budit.
1: Jde se budit, protože na nás
2: se nezapomíná.
1: Se nezapomíná.
2: Jirko, snad jako jsme si to už tenkrát řekli a vyjasnili dost.
1: Tak uvidíme, telefon vyzvání.
2: Telefon vyzvání, tak necháme vzvánět chviličku telefon a počkáme si.
1: Počkáme si,
2: počkáme
1: zda to
2: si.
1: Ten dotyčný zvedne.
2: No já si myslím, ale tak kohouti přece stávají brzo, ne? Kohouti už v tenhle ten okamžik kokrhají podle mě, kohouti kokrhají.
1: Halo, halo, halo.
4: Halo, halo, co se stalo?
2: Halo, halo.
1: Krásné dobré ráno, Jirko.
2: Dobré ráno, pane Kohoute. Vítejte ve vysílání.
4: Krásné dobré ráno.
1: Jestli pak víte, kdo měl v pátek službu?
4: No, v pátek měl Mr. Kohout.
2: Ano.
4: Který čeká na telefon.
2: No, ty ses ptal, co se stalo? Ale to je naše otázka. Co se stalo?
4: Co se stalo, že nebyl... úkol pro vás připraven?
2: No to jsme si všimli.
4: Protože jsem čekal, jestli zavoláte, kluci.
1: No určitě.
2: Jasně, ale mám samozřejmě. Jako,
4: mám z vás radost.
1: takhle vzít trošku, no jasně, to jsme si říkali, že toho možná takhle využiješ.
2: To se trošku otočilo proti nám a teď budeme litovat, že jsme zavolali.
1: No ale takhle zase je ráno, je pondělí ráno, takže Jirko. To je tvůj prostor trošku se jako
2: rozšoupnout.
1: Ale počkej, já bych chtěl, aby se omluvil.
2: Jo, dobře, omluvám.
1: Ale jako hezky se omluvil, jo, že na nás opět zapomněl.
4: Hele, kuci, já vám řeknu jednu věc. Já se, vlastně se omluvám, že jsem na vás zapomněl, ale ne v pátek. Ale dneska.
1: Mhm. Jasně.
4: Protože jsem vám chtěl jako napsat, zavolejte. Rozumíš, ale...
1: ano, dobře, ano. Tak my jsme tě vyslyšeli a teďka je teda tím pádem tvůj prostor na to nám dát ranní pomstu.
4: Mm-hmm. To je výborný nápad, takhle po ránu dát ranní pomstu.
2: Že my tě taháme z postele.
4: To ne. To už jsem jako z postele, jo, ale jako bylo to těsný.
1: A to je škoda, to jsme tě chtěli probudit. Mm. Nevyšlo.
2: My jsme měli zavolat těch 40.
4: To jo, v těch 40 by se to dali.
2: Mm. Pár minutek chybělo.
4: Kluci, jaký jste měli víkend?
1: Pracovní.
2: Dá se to tak říct, no.
4: Tak to jsme měli stejný, no. Takže žádný. Dobře. No tak, kluci.
1: Mm-hmm.
4: Co bychom s vámi dneska udělali?
1: No,
2: to je dobrá otázka.
1: Něco sympatického.
4: No tak, když je to pondělí, jo, nikomu se nechce vstávat. Nikomu. Tak mohli byste jenom jako takhle v rychlosti.
2: Přidat 20.
4: Udělat jako pár veršů na krásné, ale opravdu krásné pondělní probouzení.
1: Dobře.
4: Tak jako Tři rýmy.
1: Rýmu mít nechceme, ale tři rýmy bychom mohli zvládnout. Dobře, takže my jdeme rýmovat, to je ranní pomsta, která nebyla zapomenuta.
2: Ano, samozřejmě. Přesně tak. A je to ranní pomsta, která je úplně moje parketa.
1: Ano, Jiří Kohout nám to zadal takhle hezky telefoně. Jirko, my ti děkujeme. Ale,
4: já vám taky děkuju, kluci.
1: Ale neboj, my víme, jak to všechno je.
2: A ono se to otáčí jak bumerang.
1: Bumerang se točí.
4: Dobře.
1: A my jdeme veršovat.
2: Tak jo.
1: Že jsi rady krdliku.
2: Jsem.
1: Pondělní ráno. Je ráno trochu jiné. Proč? Po víkendu je trochu líné. Já vstanu, pravou nohou vykročím, do koupelny jdu a obličej si trošku smočím.
2: Potom si zuby vyčistím, mířím směr kuchyně, volám, mámo, dobré ráno.
1: A ozve se tchýně.
2: Já neumím počítat asi, já už jsem ze školy. Ještě jeden, a ozve se tchýně. Kájo, co je to za ráno? No to je pondělí. Ale slunce nesvítí. A Jirka Kohout nám volá.
1: A dělá, že pro nás pomstu má. Ale my víme, jaká pravda je, že Jirka za uši dostane.
4: Kluci, je to krásný. Tohle to fakt jako, tohle je moc hezký. Hned se mi lépe stává.
1: Děkujeme, Jiříku.
2: Děkujeme, tak já jsem krásný. Se probral dobře teďka.
1: Jo, no. Já myslím, že tobě fakt to vešování jde.
2: Mně to jde vždycky.
1: To je tvoje.
2: Jo, to je moje parketa.
1: To je tvoje. Jiříku, my ti děkujeme, mě krásné pondělní ráno.
4: Je to výborný. Já děkuju vám, kluci, za krásné pondělní ráno a probouzení, jo. Protože takovýhle hezký ráno jsem neměl už prostě. Takovýhle hezký pondělní ráno jsem neměl už jako řadu let.
1: Tak, takže je nám ctí.
4: Já vám fakt děkuju.
2: No, my taky děkujeme.
1: Děkujeme, rádo se děje, Jiříku. No. Kdykoliv, cokoliv, tak zavolej mi. Já ti udělám nehezčí ráno za poslední.
4: A kdybych náhodou zapomněl zavolat, zavolejte vy. Jo?
2: Tak jo, dobře.
1: Jirka Kohout. A to byla ranní pomsta. Pa, pa, pa.
2: Ahoj.
4: Pa, pa.

0: Restart
1: s Petrem a Karlem.
2: Je to tady.
3: Je to tady, je to tady, je to tady, Peťo.
2: Druhá hodinka.
3: První odbyla.
2: The second hour.
3: Second hour.
2: Second hour.
3: Prime time.
2: Prime time is here. Even if you vystávat with your favorite
3: duo.
2: Duo.
3: Comais.
2: I Carlos.
3: Carlos.
2: Carlos. Zkrátka dobré ráno.
3: Dobré
2: ano,
3: ráno
2: je pondělní ráno a vyladíte ranní restart Radio Junior.
3: S Komajzem.
2: A Carlosem. Takže pokud jste nás neposlouchali v první hodince, tak jste o hodně přišli, ale
3: to je pravda.
2: Ceníme to, že se to snažíte takhle trošku jakoby vylepšit tím,
3: že jste se přidali teďka, že to tak jako žehlíte, napravujete, hele, to je v pohodě, my si to nebereme osobně.
2: Vůbec.
3: My jsme rádi, že jste přišli, noví posluchači, dobré ráno, dobrou chuť, ať už snídáte, svačíte.
2: Nebo právě čeříte, je to zkrátka na vás.
3: Cokoliv.
2: A naše dnešní téma je pěšky do školy.
3: Ano.
2: O tom si povídáme, bavíme, je to krásný. My jsme vyhlásili, velkolepě jsme vyhlásili i velkou soutěž Rádia Junior.
3: Přesně tak.
2: Soutěžíme i o koloběžku.
3: Uh-huh.
2: I to si řekneme v druhé hodince, abychom dali šanci i těm, co,
3: i těm, prostě co přišli teďka,
2: dostávají později.
3: Nebojte, zopakujeme to, poslouchejte.
2: A čeká nás soutěž i dneska. O merch Rádia Junior a o merch pěšky do školy.
3: Což je super. Hele, já jsem dlouho nedělal soutěže.
2: Taky ne, těším se na to. Těším se na dramatický podkres, jo, těším se, to tam vypálíme a můžeme prozradit tak jenom do budoucna. Projděte si a spočítejte si, kolikátý třeba právě teď ročník výzvy pěšky do školy probíhá. Bude se vám to hodit.
3: Bude.
2: A za chvilku? No, zprávě teď.
3: Zprávě teďka, no.
2: Proběhnou zprávy, no. Tak, zprávy.
3: Oh, yeah.
0: Radio Junior. Minutové zprávy.
2: Je pondělí 14. září a je 257. den roku a do konce roku zbývá 108 dní.
3: Svátek má dneska Radka a Radoslava, takže všem Radkám a Radoslavám přejeme všechno nejlepší k jejich svátku. Peťo, pojď na to, co sport?
2: Jdu na to. V pražské O2 aréně vrcholí přípravy na druhé kolo kvalifikace Davis Cupu. Němž Češi pod vedením Tomáše Berdycha vyzvou USA. Je prodáno 80% vstupenek a přímé přenosy nabídne televize 18. a 19. září. A v úterý odstartuje i nový ročník hokejové Tip Sport Extraligy. Obhájce titulu Pardubice se pokusí získat druhý triumf v řadě. Na cestě jim ale budou stát ambiciozní týmy, jako třeba Sparta, Třinec, Brno nebo Liberec. A Karlíku, bude zima, bude mráz, kam se kájo, kam schováš, jaké bude dnes počasí?
3: Peťo, hele, dneska nás čeká převážně zatažená obloha. Na většině území tak bude déšť nebo lehké přehánky. Na východě si teda srážky dají ráno ještě teda na čas. No ale co se týče teploty, tak ta se nám bude pohybovat od 10 stupňů až do 21 stupňů Celsia. Takže holky, kluci, deštníky sebou, no ale taky tu dobrou náladu, bude teplo.
2: Ano, ale hele, přece nejste z cukru, ne?
3: Přesně.
2: Když smoknete, nejste žádný Jirka Kohout. Tam je to pak problém.
3: Tam jo.
2: Tohle byly

0: 7 hodin a 6 minut.
1: A vy posloucháte ranní restart Radio Junior s Petrem
0: a Karlem. A my si ještě jednou ohlásíme i pro vás, co jste nebyli přítomní v té první.

0: proto, abyste právě třeba mohli do té školy jezdit
1: na koloběžce. Ale co je víc, nebo řekl bych, co je víc podstatný než ta koloběžka, tak je hlavně, jak se zapojit do soutěže. Ano. A co pro to udělat?
0: Jak se zapojit? Tak to vám velice rád řeknu. Napiš nám 3 věci, které potkáváš cestou do školy a bez kterých by se tvoje cesta neobešla. To může být úplně cokoliv. Kočka v okně, kamarádka na zastávce, obchod na rohu, cokoliv, co k tvojí cestě patří. A jak se zapojit?
1: No, svoji odpověď pošlete do 17. září tohoto roku samozřejmě na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. Do předmětu napište soutěž pěšky městem.
0: Potom tam samozřejmě své jméno, příjmení, poštovní adresu, ať víme, kam máme výhru poslat. A my nejlepší příběhy vybereme v ranním vysílání v pátek 18. září v ranním restartu.
1: Je to tak? Takže držíme palce.
0: A zkrátka držíme palce.
1: Držíme palce.
0: A za chvilku i tady naše malá soutěž.
1: Oh yeah. Shine bright like a diamond. Shine

0: Je to tady.
1: Je to tady, holky, kluci, a my doufáme, že teďka přesně, jak řekla Rihanna, you will shine like a diamond, takže...
0: Ano, pojďte zářit jako diamant.
1: Ano, přesně tak.
0: A pojďte vyhrát.
1: Samozřejmě, volejte potom, ale nejdřív.
0: Řekneme.
1: Otázku.
0: Soutěžní.
1: Oh je. Yeah.
0: Soutěžní otázku pro to, abyste vyhráli merch od Rádia Junior, třeba naše podpisové kartičky.
1: Přesně tak, dáme vám tam i věnování.
0: Nebo takovou tu skrabošku na spaní, batoh, penál, pouzdro, tušky, záložku, je to hodně. A ano. Taky merch pěšky městem. Ale není to jen tak, musíte správně odpovědět na naši otázku. A ta zní, Kájo.
1: Pokolikáté se koná výzva pěšky do školy? Za A poprvé, za B po desáté, nebo za C po padesáté?
0: Otázka byla řečena.
1: Těžká otázka.
0: Těžká otázka. No. Vyvolejte na telefonním čísle 800 199 199.

0: Jaj.
1: Ano, jaj. A vy ladíte jaj. Rádio Junior Ranní Restart.
2: S Komajzem.
1: A Karlosem. A my jsme před písničkou vyhodili do éteru soutěž. Řekli jsme, ať voláte. No a vy samozřejmě voláte, takže halo.
3: Ano.
1: Ještě jednou hezké dobré ráno, s kým pak mluvíme?
3: Dobré ráno, já jsem Ondřej.
1: Nazdar, Ondřej, ještě jednou. Ondro, krásné dobré ráno. My pevně doufáme, že odpovíš správně a že právě merch od Rádia Junior a třeba naše kartičky podpisový, který jistě chceš
0: přesně,
1: mít doma.
0: Přesně, napíšeme ti tam Ondrovi.
1: Ondrovi naše krásné obličeje, kdo by to nechtěl mít doma, ale hlavně třeba škrabošku na spaní, baťůžek, já nevím, co tam všechno je, ale merch je vymakanej, to fakt my víme, já sám mám doma spoustu merče.
0: A ty škrabošky jsou skvělý. A hrnek mám doma,
1: hrnek
0: vlastně,
1: mám
0: ty jsou
1: doma.
0: Taky super.
1: A taky merch pěšky městem. No ale zní to všechno krásně, ale my potřebujeme správnou odpověď. Karlíku, přečti ještě jednou soutěžní otázku a ty se zasoustřeď a potom, až budeš cítit tvůj okamžik, tak vystřel tu správnou odpověď. Karlíku, soutěžní otázka.
0: Po kolikáté se koná výzva pěšky do školy? Za A poprvé, za B po desáté, nebo za C po padesáté?
1: Tak Ondro, co myslíš?
3: No, já bych zkusil to po desáté.
1: Říkáš po desáté, jo? Jsi si na 100% jistý, Ondro?
3: Jo.
1: Ondra si je jistý. A odpověď Rádia Junior zní... Ano, samozřejmě. Hele, byl jsi trošku napjatý.
3: No.
1: Já jsem to cítil, to bylo napínavý jako chšandy, Ondro.
0: Jo, Peťa to vyždímal do poslední kapičky.
1: Ondro, my ti gratulujeme, samozřejmě, ano, 10. ročník výzvy pěšky do školy. Jak se cítíš po výhře, jaký to je pocit?
3: Skvělý.
1: Jo,
0: ježiš, tak to je super, to rádi slyšíme.
1: A podstatný je, chodíš i ty pěšky do školy?
3: Já jezdím na koloběžce.
1: Hezky.
3: Tak ale, jo.
1: Hezky. Takže je i fajn, že jsi vyhrál dneska ten merch, protože tu koloběžku, co je jako hlavní výhra, o kterou soutěžíme, tak ty vlastně nepotřebuješ. Ty už si to drandíš na koloběžce, no tak je, že Ondro, ty to máš v hlavě spočítaný. Krásná práce.
0: Hele, a jak se ti vstávalo takhle po víkendu? Pondělí, taková naše klasická otázka.
3: No, tak já vždycky, tak 50-50, dalo se to.
1: pade na pade, dalo se to. Ondro, my ti moc gratulujeme, všem ostatním vy nezoufejte, soutěžíme každý ráno o tyto ceny, takže budete mít další šanci. Ondrovi všichni gratulujeme z Rádia Junior a Ondro, ty se neodpojuj, my vyřešíme, kam ti ten merčíček pošleme. A pro vás ostatní písnička.

0: 7 hodin a 24 minut, no a vyladíte Český rozhlas Radio Junior, ranní restart
1: s Petrem
0: a Karlem. No a my jsme dneska odstartovali výzvu
1: Pěšky do školy.
0: Ano, a tomu i věnujeme naše celé dnešní pondělní ráno. No a tomu pěšky do školy věnuje i pondělní ráno také Kateřina Machová-Ondřejová, kterou máme právě teď na drátě. Dobré ráno.
2: Dobré ráno i vám.
1: Dobré ráno.
0: Taková naše prvotní otázka vždycky, jak se vám vstávalo, jste vyspaná?
2: Jsem výborně vyspaná, ale vstávala jsem o hodně dřív, protože jsem musela dorazit na druhý konec Prahy, než bydlím, a šla jsem pěšky do školy na základní školu Čeplinovo náměstí na Barandově, kde se chci podívat, jak budou zahajovat akci pěšky do školy. Takže já už mám za sebou cestu do školy dneska.
0: No to je krásný, to je krásný.
1: Super.
0: Tak jak vypadá situace ve městě a právě třeba u školy dopravní?
2: Vypadá to deštivě, ale myslím si, že z okna to vypadá hůř, než když pak člověk jde tou procházkou. Vzduch je svěží, je docela teplo, takže si myslím, že to je na pěknou procházku po Praze.
1: No super. No a co se týče té dopravní stránky, tak ta dopravní situace se tam má jak?
2: Myslíte, jestli už jsou tam nějaké zácpy pěších, kteří míří do školy a do školky, nebo jestli
1: tak
2: se tam hromadí auta. Já tady mám paní ředitelku, která může říct, jak vypadá běžné ráno u nich před školou, jestli chcete.
1: Určitě.
0: Byli bychom velice rádi. Dobré ráno, paní ředitelko.
3: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
3: U nás před školou na Čeplinově náměstí obvykle je spousta pěších. Máme proto veškeré předpoklady, protože tady jsou nadchody nad tou hlavní silnicí. Nicméně i některé děti přivážejí rodiče a potom to nevypadá úplně pěkně, protože těch aut se tam kupí spousta, vzniká hodně nebezpečných situací. My se účastníme pěšky do školy sice teprve druhým rokem, ale už v loni jsme podali žádost o školní ulici, která je momentálně ve vyřizování, a všichni dospělí byli překvapení, když se natáčela videa k mapování situace, jak nebezpečně to vypadalo. Takže se těšíme, že tu školní ulici nám tady zřídí, aby mohli opravdu všichni chodit bezpečně pěšky do školy.
0: No to je krásný. Takže
1: super.
0: Ten hlavní impuls, proč jste se rozhodla vaši školu takhle zaregistrovat, v podstatě bylo to, že zkrátka ta situace před tou školou byla opravdu nebezpečná.
3: Byl to jeden z impulzů. Osobně jsem přesvědčená, že chodit pěšky je prostě normální, že je to zdravé. Jako pedagog také vím, že je to důležité z neuropsychologického hlediska. Mm-hmm. A prostě naše děti k tomu vybízíme, připravujeme i všechny podmínky tady ve škole, protože děti jezdí třeba na koloběžkách, na kole, děti do školky jezdí na trojkoukách, takže si mají kam ta kola a koloběžky odložit bezpečně, tak aby o ně neměli strach a mohli se potom zase vrátit a tom stejném dopravním prostředku zpátky.
0: To je skvělý.
1: No to je super.
0: Skvělý. Takže vaši studenti jsou vzorní a jdou takhle krásně vám naproti a vzali tu výzvu jako do svých rukou a plní.
1: Přesně.
0: To a jezdí na koloběžkách.
1: Chodí pěšky na kole a tak.
3: Ano, většina z nich se snaží, pokud rodiče, když je doprovázejí, na to ten čas najdou, tak chodí s nimi a vypadá to velmi pěkně, takže dneska připravují takový veliký průvod, kdy budou mít transparenty a budou mít i nějaké píšťalky a vyrazí na hodinovou procházku kolem školy, tak aby i to naše sídliště vědělo, že chodit pěšky není těžký.
0: Chodit pěšky není těžký, to je moc krásný.
1: Super.
0: Takže moje otázka byla, jak vypadá zahájení výzvy pěšky do školy, takže u vás to vypadá takhle.
3: Ano, ano.
0: No tak to je to velkolepý.
1: To je nádherný.
0: To je velkolepý.
1: Bychom se přijeli podívat?
0: Bychom se možná přijeli podívat, viď? Ale hlavně ne autem, Karlíku.
1: No ne autem.
0: Hlavně
1: ono
0: ne
1: jako
0: autem.
1: Na ten Barandov dojít pěšky, hele, abychom ten průvod stihli.
0: Abychom to stihli. Ale to je krásný. Druhým rokem, takže určitě máte v plánu pokračovat ve výzvě další roky.
3: Ano, určitě budeme pokračovat i v dalších letech, protože se přidává čím dál tím více tříd. Letos je to zase větší objem dětí, které se té akce zúčastní, a docela to mezi dětmi i rodiči rezonuje.
0: To je krásná zpráva. Já teďka odbočím zase na paní Kateřinu Machovou Ondřejovou. Víme, třeba máme nějaké statistiky, kolik škol v České republice se takhle zaregistrovalo do letošní výzvy?
2: Samozřejmě, dneska ráno cestou do školy jsem se podívala a zjistila jsem, že máme registrováno v tuhle tu chvíli 584 škol.
1: Ty hezky.
2: Takže to je moc pěkné číslo a já doufám, že budou ještě přibývat, protože registrace nejsou zavřené. Takže se nás teď slyší nějací učitelé nebo učitelky nebo i děti, které by chtěly chodit pěšky do školy tento týden. Dá se to ještě udělat, přesvědčte paní učitelku, ať registruje vaši školu na aplikace.pěškydoškoly.cz a můžete chodit a vyhrát spoustu pěkných cen, protože školy, které chodí, tak jsou zařazeny do slosování a můžou dostat taky pěkné ceny.
0: No tak jak to je tam soutěž, to je krásný. Takže z vašeho pohledu, Kateřino, co je to nejvíc, co vlastně je takový jako neoceněné na tom chodit pěšky, ale za vás je to gro toho, proč by měli právě děti chodit pěšky?
2: No, paní ředitelka už toho docela hodně řekla, ale já sama osobně si myslím, že to taky podporuje kamarádství, protože děti málo kdy chodí do školy úplně sami, potkávají další kamarády a stihnou si toho spoustu říct, to, co vlastně ve škole pak nemají čas, protože už musí sedět vzorně v lavicích a poslouchat, tak cestou do školy se toho dá hodně probrat. A nejenom děti, ale i rodiče toho můžou docela hodně probrat. Buď to se svými dětmi, anebo s ostatními maminkami a tatínky. Zpětná vazba často je taková, že rodiče pak říkají, my jsme konečně potkali tu maminku té Klárky, o které nám prostě pořád vyprávíš doma a konečně jsme si řekli, že se naše děti kamarádi a vyměnili jsme si telefonní čísla. Takže třeba tohle to mi přijde docela pěkné na té pěší dopravě nebo na kole nebo na koloběžce, že se víc vídáme s dalšími lidmi a můžeme si povídat.
0: To je moc hezký poznatek. To se mi velice moc líbí. Moc krát děkujeme, ať se podaří zahájení výzvy. Moc krát vám děkujeme, dámy, za váš drahocenný ranní čas.
2: Děkujeme.
1: A držíme palce. Vyřízení tedy školní ulice co nejrychlejší.
0: Ať je to zkrátka školní ulice co nejdřív.
1: Přesně.
2: Děkuji paní ředitelce, mějte se moc krásně a hezké ráno a pojďme chodit pěšky do školy.
1: Ano, řekla
0: Kateřina Machová Ondřejová. Děkujeme, krásné ráno a pěšky do školy. Hezké ráno ještě jednou všem.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Zdravím vás, zvídavci. Přiznejte se, kdo už je zvědavý, jaká zajímavost přijde dnes. Tohoto živočicha by doma určitě nechtěl nikdo z vás. Rád si totiž pochutná na vašem oblečení a zbavit se ho je opravdu těžké. Ano, řeč je o molech šatních. Pokud vám ze skříně vylétne droboukej motýlek se světlými saténově lesklými křídly, je to on a vy nesmíte na nic čekat a musíte zahájit útok. Mol šatní totiž při vhodných podmínkách dokáže za rok přivést na svět i 4 generace potomků a dospělci dokonce nepotřebují pít vodu. Vyrábí si je totiž v těle pomocí vlastního metabolismu. Jeden mol může navíc žít klidně i 3 měsíce. Při hubení se každý přirozeně zaměří na létající motýlky. Ti jsou už ale v podstatě neškodní. Díry do vašeho oblečení vám udělaly jejich larvy. Těm nejvíce chutná vlna, ale vezmou za vděk i bavlnou a lnem. Nejlépe se molům šatním daří na tmavých, teplých a vlhkých místech. Samičky nakladou 50 až 80 vajíček a při dostatečné teplotě se žravé larvy vylíhnou už po týdnu, maximálně 2. Kuklu si pak splétají i z vláken vašeho oblečení. A jak se tito škůdci k vám domů vlastně dostanou? Žádnou vědu v tom nehledejte. Mohou přiletět úplnou náhodou oknem nebo k vám prolezou domovní šachtou vyplněnou izolačním materiálem. A nehodují jen na oblečení, mohou si dobře žít i v koberci nebo se nakrmit dekami a přikrývkami, které jsou uschované třeba v úložných prostorech postele. A jak tedy na ně? Ochránit se před nimi můžete důkladnou čistotou a také pravidelným větráním. Do úložných prostor je pak dobré umístit speciální aromatické odpuzovače. Moly odpuzuje třeba vůně levandule nebo mídla. Skříň plná světla a čerstvého vzduchu se jim určitě líbit nebude. Koberce pravidelně čistěte a čas od času se vrhněte i na kompletní úklid skříně. Vše vyndejte, vyperte a to, co vůbec nenosíte, raději pošlete dál. A rozhodně nikdy nevkládejte do skříně oblečení, které je navlhlé, ať už po vyprání nebo od potu. To by mohlo napáchat opravdu velké škody. Když už vás ale moly napadnou, zkuste feromonové lapače, koupíte je v drogeriích. Existuje také chemický sprej na moly, který v dnešní době už ani příšerně nesmrdí. Pokud ale chemické přípravky nejsou po ruce, nezbývá než larvy ručně vyklepat a vše vyprat. Naši předkové pak proti molům bojovali také kuličkami černého pepře, větvičkou chmele, pomerančovou kůrou nebo rozmarínem. Všechny tyhle pronikavé vůně totiž mol z duše nesnáší. A pokud doma uvidíte malého motýlka s tmavými skvrnami na křídlech, jde o mola potravinového, stejně nepříjemného příbuzného, který nejde po oblečení, ale naopak po jídle. O téhle potvůrce ale zase až někdy příště. Holky a kluci, pokud chcete o pohromě každé skříně s oblečením, o molech šatních někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: 7:46 no a vyladíte vaše oblíbené Rádio Junior a to ranní restart.
1: S Komajzem?
0: A Karlosem. No a my si pojďme říct, my jsme si tady mluvili, povídali o pěšky do školy celé ráno.
1: Ano.
0: Tak pojďme teď dát trošku prostor tady jakoby nám. A pojďme se říct, jaké zrkadlo, to bychom mohli s tou dát takovou, víš, jako rubriku, každé pondělí. Mm-hmm. Zrekapitulovat si, co se stalo a nestalo nám za náš jako poslední týden.
1: Za minulý týden.
0: Co jsme tady nebyli. Takže Karliku, začni ty.
1: Hele, já ještě mimo to rekord, skvělý nápad, můžeme to dělat furt, jako rubrika je taková skvělá, děje se furt něco.
0: Co se stalo a nestalo minulý týden?
1: Hele, stala se krásná věc, volal mi náš kolega Kuby Krause.
0: Kuba Krause, ano.
1: S tím, že zdravíme Kubíka, jestli posloucháš, no a zavolal mi, že by potřeboval někoho jako herce, že budu hrát moderátora v jejich studentském filmu, takže na to se těším.
0: Krásný.
1: Je to příští týden, takže potom za dva týdny, až se mě na tohle zeptáš, tak už ti řeknu, bylo to super. A těším se na to hodně. A stala se taky taková crazy věc. Moje Verča se rozhodla, že bude běhat, že začne běhat.
0: Aha.
1: A že zaběhne v květnu půlmaraton v Karlových Varech.
0: A ty samozřejmě jakožto milující kluk, přítel, v tom podpoří, takže poběžíš ten půlmaraton s ní.
1: Já budu podporující přítel, vyrobím transparent a budu na druhé straně bariéry.
0: Že nepoběžíš.
1: A budu, jo, baby, pojď.
0: No vidíš, tak to máš celkem hezký, úspěšný týden.
1: Hele, ale já to teďka můžu říct, protože vím, že má školu a že neposlouchá. Přemýšlel jsem včera, že bych tajně začal trénovat taky, dal se na soupisku a jako potom se tam objevím.
0: A to bylo hezký překvapení. To je věc, kterou já bych nikdy neudělal.
1: Já o tom taky hodně silně zvažu a asi to neudělám, ale uvidíme. No a Peťo, co ty, co tvůj týden, jak ty zoprožil, kromě práce samozřejmě?
0: Já jsem jí
1: vynechal tu práci, jako točil jsem
0: taky. No tak já nedělám nic jiného než práci teď.
1: Ale je to hezký vlastně.
0: Je to krásný, tak pozor, ne, tak vlastně
1: Kasacink?
0: Co?
1: Kasacink,
0: ano, no samozřejmě. Ne, jak já točím taky krásný film z prostředí Tábora, takže já natáčím v lese, hrajeme městečko Palermo,
1: busty,
0: puťáky, hrajeme, ano, busty, hrajeme na kytary u ohně. Takže já,
1: puťák, to jsem nezašel dlouho.
0: No, já celý září prostě žiju si takový táborový život a je to krásný. Do toho se měl představení, první v sezóně v divadle, s Kalichem jsme hráli, to bylo moc hezký. Pak jsem měl Ulišu, ta taky byla hezká. No, zkrátka, pracovní týden, nic jiného jsem jako nedělal, ale celkově teď mám prostě hezký období.
1: Ale to je hezký. Hele, pokud tě to baví, a ještě jak přesně říkáš, jak vyprávíš o tom filmu a o všem, baví tě to, jak říkáš, máš prostě teďka celý září.
0: Jsem šťastný kluk
1: teď. Táborovou to, no. Jde to z tebe vidět, úplně to z tebe srší, ta radost a ta nabití tou energií.
0: Je to roztomilý, holky, kluci. Takže mám se krásně, pořád jo, cvičím, jo, bazén, musím si plavat, takže jsem jako hodně cvičil minulý týden. No, a tak, no.
1: To je dobrý, ale to je super. Taky bych možná mohl začít cvičit. Ale na v opačnou stranu, jako potřebuji nabrat ty svaly.
0: Já už taky nabírám v podstatě. Mm. Já zpevňuji břiško a zpevňuji prsíčka.
1: Budeš vysekaný.
0: No, to úplně ne, ale jakoby hezký kluk chci bejt, jo.
1: No, jasně.
0: Ale zkrátka, takže ty to máš takový hezký, ty to máš takový pestrý. Já jsem to pestrý moc neměl.
1: Jako, hele, ve finále oba dva to máme pestrý. Oba dva to máme krásný.
0: Akorát s tou výjimkou, že ty poběžíš půlmaraton, což já ne.

0: Rekapitulace.
1: S novinkou Phoenix přichází Marshmallow a Portugal The Man.
2: Dala jsi mi ignor, jsi mě zablokovala. Jak můžeš být tak krutá, to jsi mě vážně šokovala. Normálně...
1: Druhá novinka Ignor je od Pokáče. Hit the Wall od Gracie Abrams je na 10.

0: Za necelý dvě minutky, 8. hodina raní.
1: Už odbyla, lampa ještě svítila.
0: A vy jste ladila ranní restart na Rádio Junior.
1: Rýmujeme s Komajzama?
0: A Karlosama.
1: Oh yeah.
0: Mějí nás tady zkrátka víc. Mějte krásné pondělí.
1: My vám děkujeme, že jste poslouchali. Doufáme, že se, nebo takhle, je krásný vidět, kolik jako škol a dětí se zapojuje do pěšky do školy.
0: Ano, vy si hlavně všechno pamatujte, co jsme vám tady dneska řekli, zejména o soutěži, ale věříme, že zítra kolegové to opět zopakují ráno, ano. Takže vám to neunikne. Děkujeme, že jste volali, soutěžili a vyhrávali. Doufáme, že jsme vám trošku probudili vaše dnešní pondělní ráno a že se už teďka nemůžete stejně jako my dočkat na další pondělí.
1: Přesně tak, protože my se nemůžeme dočkat už. Těšíme se na vás a bude to fajn. A já jsem vlastně příští týden dvakrát dokonce.
0: Karlíka si užijete. No a tam si užijte i dnešní odpolední program Klub Rádia Junior, pohádku a všechny ty věci, které moc dobře přesně znáte.
1: Já mám strašně špatný tušení, že jak jsem tady dvakrát příští týden, tak bude Jirka přede mnou vždycky.
0: Koho, Jirka? No tak to bude jaká krásná ranní pomsta.
1: Super.
0: To si užiješ a my ti to všichni přejeme.
1: Děkuju.
0: Hezké pondělí.
1: Mějte se krásně. Ahoj.
0: Čauky mňouky. Ahoj.
2: Rádio Junior. Pohádka.
3: Tram ta da da. Lekce čtvrtá. Cesta do školy.
4: Do školy chodí každý jinak.
5: To ano, já ráda, hrdinek nerad.
4: Já ale myslím, že cestu do školy má každý jinou.
3: Například kokrhel.
4: Počkej, jaký kokrhel?
3: No ten, co bydlí hned vedle školy, tatí, ten nemá cestu do školy vůbec žádnou.
5: No, tuhle přišel do školy v bačkorách.
3: A kolikrát se převléká z pyžama až v šatně.
4: No jo, tak kokrhel, no. Na něm si toho moc nepředvedeme. Raději tedy zvolíme někoho jiného. Třeba takového toho chlapce s tím běhovatým nosem, no, co má rezavé vlasy, no.
3: Myslíš Mňoukala?
5: Mňoukal není zrzavej.
3: Ale má pyhy.
5: Ty má i brdečka.
3: No, nemá.
5: Má.
4: Děti, prosím vás, nehádejte se. Já myslím toho kluka, co šel tuhle s mádičkou ze školy.
5: Tak to byl Kvákal, pane Spejble.
3: Ne, Chroustal.
5: Ale ne, byl to Kvákal.
4: Dost. Mňoukal nebo Kvákal, to je mně jedno.
3: Jo.
4: Já chci ukázat, jak různou mají ti chlapci cestu do školy.
3: Ale Mňoukal bydlí ve stejném domě jako Kvákal, takže mají cestu stejnou.
5: Mají.
4: Ale tak už to nechte.
3: Dobře.
4: Raději se tedy obejdeme bez názorných příkladů.
3: Škoda.
4: Prostě. Každý z vás má cestu do školy jinak obtížnou a dlouhou.
5: Ano.
3: Ano.
4: Někdo jezdí třeba tramvají, žano.
5: Sím, kvasničková z 5. A jezdí autobusem. 3 stanice.
4: No, tak to vidíte. Jeden má, jak říkáte, školu za rohem, jiný žák dojíždí nebo musí přejít širokou silnici, ale každý musí dávat pozor, kudy a kolem čeho chodí.
3: Já chodím kolem kanálu.
5: Já taky. Jenže je to spíš díra.
4: Takže říkej správně výkop, jo? Kopají nám před domem kanalizaci.
3: Já udělal u té díry výkop a jak jsem ten míč vykop, tak mi spadl do kanálu. A já si tam pro něj musel vlézt a teda to bylo pěkně hnusný.
4: No to je taky nápad, Horvajs, to mi snad ani neříkej.
3: Fakt?
4: Vlézt do kanálu.
3: Musel jsem.
4: Utrhne se hlína nebo písek, zavalí tě to a udusíš se.
3: Jak to?
4: Tak to. Písek i hlína mají obrovskou váhu a když na tebe spadnou, tak ti vytlačí z plic všechen vzduch.
3: Všechen?
4: Dočista.
5: Každou bublinku, jamenko tak.
4: Musíte taková místa obcházet a pozorně se dívat, kudy chodíte, abyste nezakopli a někam nespadli.
5: No, ale my tu naši cestu náhodou umíme naspamět.
4: To si jenom myslíš.
5: Nemyslím, to vím.
4: I taková známá cesta je den co den jiná.
3: Jak to?
4: Přece jednou je mokrá a kluská, jindy zasněžená. Mění se počasím i roční a denní dobou. Takže třeba ráno, když jdete do školy. Tu jezdí hodně aut a je to nebezpečné, ne?
5: No, no, to v poledne už jich jezdí méně, že mám pravdu, pane Spejble?
4: Právě.
5: No.
4: Protože v poledne je klid, ano. Čas oběda.
5: Ano, a to si takové auto zajede na párek, že jo?
4: No tak snad spíš jeho řidič, ne? Na jídlo chodí řidiči a ne auta.
5: Jenže auta si dají pauzu, protože na ty řidiče musí čekat.
4: No dobře, no, dobře. No, takže, co si z toho odnesete?
5: Z toho auta?
4: Ale ne, z toho, co jsme si povídali. Jaké poučení si z toho všeho vezmete? No, Máni.
5: No, že mňoukal nemá tolik pich jako brdečka. A že aby jsme nelezli do kanálu ani do výkopu.
4: No správně, dál, Hurvínku.
3: A že nemáme chodit ráno do školy, anž to jezdí moc aut, což je nebezpečné.
4: No tak to věřím, tohle by se ti hodilo.
3: No dobrý, no.
4: Nechodí do školy, viď?
3: No to jo.
4: Ale do školy se chodit musí.
5: Ano.
3: No právě.
4: A my dospělí musíme chodit do práce. No víš, co se říká?
3: Vím, učení, mučení.
4: A taky nejdřív práce, potom zábava.
3: To bych rád věděl, když se mám bavit, když ve škole dostávám zabavení samé poznámky.
4: No při vyučování ne, ale po škole máš na legrácky času dost, že ano. Ovšem, pozor.
3: Pov.
4: Důležitější než kdy se bavit, je vědět, kde se bavit.
3: No asi, že všude jinde než ve škole, jo?
5: Jo, tuhle nudle, hele, třeba v divadle se nesmíš bavit, protože to by srušil ostatní.
4: Správně.
5: Ano.
3: No jo, Marunka.
4: A taky no. Nesmíš vyvádět na ulici tak, aby srušil kolem jdoucí.
3: Já tak kde se tedy můžu bavit a hrát si?
4: No těch míst je dost, ne? Třeba doma, v tělocvičně, na hřišti, v parku. Prostě na místech tomu určených, jo? Hlavně si nehraj na silnici, to ne, to ne. Tam bys ohrožoval sebe i ostatní.
3: Kokrhel hraje všude, i na silnici.
4: Neříkej.
3: Fakt. Kudy chodí, tudy hraje na fukací harmoniku.
5: A já si zase, kudy chodím, hraje hudbu z Walkmana.
4: Ale je, tak to se mně nelíbí.
5: Mně někdy to, co poslouchám, taky ne.
4: Ale Máni, to ne, to, je to nebezpečné.
5: Jak to, když se mi to nelíbí, tak to vypnu. Nebo si pustím něco jiného.
4: Ale přeci, když máš uši zacpané sluchátky, neslyšíš, co se kolem tebe děje a neštěstí je hotovo, no... A nejvíc je to nebezpečné tehdy, když vstoupíš do vozovky. Že ano. Takže připravte se na pátou lekci, kde si povíme o tom, jak bezpečně přejít vozovku.
2: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
6: Chceš si poslechnout další příběhy?
2: Jdi na web radiojunior.cz.

0: Klub Rádia Junior od ledna v novém.
1: Baví vás věda nebo raději sportujete?
0: Čtete knížky, sledujete filmy?
1: Nebo jen posloucháte muziku, která hýbe žebříčky světových hitparád?
0: Ať je to cokoliv, vše najdete v novém klubu Rádia Junior.
1: Každý všední den od 17 do 20 hodin se na vás těší dobře naladění moderátoři Rádia Junior,
0: skvělí hosté a témata, která hýbou světem.
1: Těšíme se na vás.
0: Více na webu radiojunior.cz.

Nevím, třeba jsou kosmický holčičky, nevím, třeba jsou jako vy maličký. Kdo ví, třeba na vás právě koukají, kdo ví, třeba na vás...

0: Chceš si zkusit angličtinu jinak než učebnice?
1: Angličtina s Rádiem Junior, to jsou vtipné hlášky, známé i neznámé příběhy, písničky a zábava bez šprtání.
0: Poslouchat můžeš každé pondělí od 10 hodin.
1: Odvysílané díly a další informace najdeš také na www.radiojunior.cz.
0: Goodbye.

0: Počkaj.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

0: To jsem blázen. Tak koupil jsem to jako chrta a ono mi to pořád nosí domů karkulky.
1: Ušounova pohádková školka.
2: Ahoj holky, ahoj kluci, vítejte v mé, tedy Ušounově pohádkové školce. Ahoj Jani.
3: Ahoj Ušounku, ahoj kamarádi.
4: Ahoj holky a kluci, ahoj Ušoune, ahoj Jani.
2: Kdo to je?
3: Odkud se to ozývá?
2: Halo, halo.
3: Koho pak tu máme?
4: To jsme my, tady v košičku.
2: Hele, Jani, mrkej na to.
3: Holky a kluci, představte si to, že na nás tady z košíčku mluví ovoce a zelenina. No to mě podrž.
2: Mě taky podrž. To jsem se vylekal.
5: Promiňte, jestli jsme vás vylekali. Přišli jsme vás poprosit o pomoc.
3: Ani se nedá říct, že vylekali. Spíš pořádně překvapili. Musím tedy říct, že jsem doteď nikdy neviděla mluvící ovoce a zeleninu.
5: My jsme kouzelní. Jsme z pohádkového lesa a mluvit nás naučil hodný čaroděj.
2: Aha. Tak ostatní ovoce a zelenina nemluví, jo?
5: Přesně tak. A proto jsme taky byli vybráni my, abychom vás přišli poprosit.
3: Tak už to vybalte. Co pak ovoce a zelenina potřebují?
5: Některé z nás mají děti rády.
6: Ale pak jsme takoví chudáčci, jako třeba já, chudák ubohá brokolice, kterou nemá skoro nikdo rád.
2: Já tedy jo?
3: Já se přiznávám, brokolici taky často nejím, ale některou jinou zeleninou se třeba úplně cpu, třeba řetkvičkami nebo okurkami, ale pokračujte.
6: Takže protože je nám smutno, že nás děti tak málo jí a některé z nás, jako právě mne, brokolici, nemají moc rády, tak jsme se všechny zeleniny i všechno ovoce poradili a rozhodli jsme se zeptat se někoho, koho mají děti rády, opravdu rády.
3: Aha, a vybrali jste nás? No, to je velká čest.
2: Aha, no ano, ano, to jste na správné adrese. Ale pojďte se s námi dát písničku o papáje, jo, mňami, mňami, mňami. A hned po papáje, jo, to je taková papája, moc dobré ovocíčko, tak po ní vám zkusíme poradit.
7: Písnička.

0: Pája. Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které dneska máme ovoce a zeleninu.
1: Představte si, přišli se nás zeptat, jak to, že nás máte kamarádi tak rádi a chtějí být stejně oblíbení jako my.
2: Jajajaj, třeba brokolice a růžičková kapusta, koukám, mají skoro na krajíčku.
1: Je mi jich líto, jojo.
0: Ale počkej, Ušoune, vždyť my snad něco vymyslíme, abychom jim pomohli.
1: A napadá tě něco?
0: No zatím ne.
1: Počkej, ale já mám nápad. Půjdeme do půjčovny kostýmů a převlékneme se za ovoce a zeleninu. A pak půjdeme ven a protože budeme k nakousnutí, děti hned na ovoce a zeleninu dostanou chuť.
3: Hurá, hurá, hurá.
0: Tedy Ušoune, to jsi tak skvěle vymyslel, že jsem na tebe vážně pyšná.
1: Díky, díky. A holky a kluci, než se vrátíme s kostýmy, vy si zatím užijte pohádku. Ušounova pohádka.
4: Jarda a Mirek šli hrát kopanou. Cestou se zastavili u stěny polepené plakáty, aby si vyhlédli nějaký napínavý film pro zítřejšek. Zítra bude sobota a jejich jedenáctka Žáfojet, žákovská fotbalová jedenáctka, sice musí se hrát zápas s kluky z Nerodovy ulice, ale odpolední kino ještě stihnou. Jarda četl názvy filmu na levé půlce velikého plakátu, Mirek na pravé. Hele, pekelní jezdci, řekl Jarda. Na to bych šel. Orion dává lepší film. Dunící stádo, řekl Mirek. Pojďme na to. Potom našli další filmy a ty se jim zdály ještě lákavější. Dohadovali se, o čem asi ty filmy jsou, ale nemohli se dohodnout, kterému dají přednost.
5: Rozhodneme se až po fotbalu, řekl pak Jarda. Teď už musíme jít na hřiště.
4: Už se otočili od plakátů a v tom slyší.
6: Kluci, vezměte mě sebou.
4: Kluci se překvapeně ohlédli, kdože to volá.
6: Vezměte mě sebou,
4: opakoval ten hlas. Hele, Mirku, krokodýl chce jít s námi, řekl Jarda. A opravdu, byl to krokodýl z plakátu zoologické zahrady. Měl smutné oči a prosebný hlas.
7: Jo, krokodýle, my ale nemáme doma vanu, jen sprchový kout. A Jarda taky nemá vanu. Vy, Jardo, že nemáte doma vanu?
6: Dej pokoj s vanou, řekl krokodýl. Já chci jít s vámi na fotbal. To budete koukat, jaký jsem brankář. Nepustím jediný gol.
4: Kluci se zamysleli. Tohle je moc vážná věc, protože dobrého brankáře by potřebovali jako sůl.

0: klepeme 8-3. V tomhle zápasu nemůžeš nic zkazit, bude aspoň legrace, řekl Mirek.
1: Tak to ne, kamarádi, ohradil se krokodýl. Já nebudu nikomu pro legraci.
0: Jen se neurážej, krokodýle, to já jen tak, omlouval se Mirek. Tak pojď s námi.
1: 8-0 jim to naklepeme,
0: řekl krokodýl vesele a už stál vedle kluků.
1: A říkejte mi čendo, jasán. Půjčíte mi trenky a dáme se do těch podolských salátů. Jde se na to.
0: Na plakátu zoologické zahrady zůstala do setmění veliká bílá díra. Čenda rázoval mezi Jardou a Mirkem na hřiště. Podoláci už netrpělivě čekali a když pak spatřili v brance Žáfojdu, nového brankáře, křenili se jako posedlí.
2: Kde jste to číslo vyhrabali? Vždyť ten váš kluk v bráně vypadá jako krokodýl, úplný krokodýl.
0: Žáfojedáci ani muk. Hra začala. Podoláci se stokrát snažili vstřelit branku, ale ani jednou se jim to nepovedlo. Za to sami dostávali gól za gólem. Dávno se přestali křenit a řehnit, už si zdrceně šeptali.
3: To je ale číslo, ten jejich brankář, co vypadá jako krokodýl. Panečku, mít takového brankáře.
0: Za stavu 6-0 se Čenda opřel se založenýma rukama o tyč branky a mohl si i zdřímnout. Podolští saláti se motali jen kolem vlastní branky a dostali další dva góly. Žáfojedáci si gratulovali, chválili Čendu, pochválili i Adama Smirků, který se v útoku osvědčil. A hned za tepla se rozhodli, že po zítřejším zápase s Nerudovkou se hrají v neděli dvě utkání. Vyzvou jedenáctky z Černého vrchu a z Palackého ulice. Čenda je tak vynikající brankář, že si můžou troufnout i na jinší kopálisty. V sobotním utkání s kluky z Nerudovy ulice vyhráli hravě 5-0. Čenda byl opět ve formě. Chytl i ty nejzrádnější kopy těsně pod břevno s klidem internacionálního reprezentanta. Stal se SM jedenáctky, všichni ho oslavovali. Ale Čenda se trošičku mračil. A ještě víc se mračil v neděli dopoledne, když Žáfojed hrál s partou kluků z Černého vrchu. Žáfojed jim dal všeho všudy 3 góly. Za to Čenda měl od první minuty do poslední plné ruce práce.
1: Zdřevěněli vám nohy, či co?
0: Durdil se Čenda na svou jedenáctku.
1: Koukejte taky útočit a nezaclánějte mi před brankou, saláti.
3: Co se ti nelíbí, Čendo, vždyť vyhráváme.
0: Bránili se žáfojedáci a byli náramně spokojení, protože s Černým vrchem ještě nikdy nevyhráli. A pak došlo k ostudnému zápasu s jedenáctkou z Palackého ulice. Žáfojed si ji pozval na vlastní hřiště, aby se vytáhl před spolužáky a rodáky. Naparoval se, jak soupeři nasolí ranec gólů. Ale o poločase se nezmohl ani na jeden. Jeho hráči se potáceli po hřišti jako bezduché mátohy a byli vždycky tam, kde nebyl míč. Čenda udatně vyrážel a odrážel vyložené góly rukama a nohama, ale v duchu zuřil. Dohráli za stavu 0-0 jen jeho zásluhou. Bez Čendy by asi odnášeli ranec gólů sami.
1: Tak, mládenci, tímto jsem s vámi dohrál, řekl krokodýl po zápasu. Stali se z vás líné kůže. Spoléháte jen na mě a to nemůžu dopustit. Už vás nechci ani vidět. Má poklona.
0: A šel zas na svůj plakát. Je tam dodnes.
4: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. Z Ušouna je brokolice.
5: A ze mě je hruška.
6: Jo, jo, jo, velmi pěkná hruška. A Už bych si klidně hruštičku dal. Vidíš, jak to funguje?
4: No výborně, jdeme ven.
7: Já, ty jsi hezká hruška. Můžu si kousnout?
4: Já jsem ale hruška Plíšová. Víš co, běž pěkně za maminkou nebo za tatínkem a o hruštičku si popros.
6: A na mě nemáš chuť?
7: Ani ne, ty jsi totiž brokolice.
4: No ale ta je tak zdravá, že po ní děti rostou jako z vody.
6: A když jsem pěkně uvařená, já už ušouní brokolice, mám na sobě třeba sýrovou omáčku, tak jsem naprosto super.
4: A nebo je taky super brokolicový krém. Fantastická polívčička. Mňam, mňam, mňam, mňam, mňam.
6: Mňam, mňam, mňam, mňam, mňam, mňam, mňam.
7: A tak víte co? Já poprosím maminku, aby mi brokolici uvařila. Ještě jí teda jednou zkusím, když myslíte.
6: Hurá, hurá! To budou mít naši ovocní a zeleninoví kámoši velikonanánskou radost.
4: A na oslavu, jak nám to pěkně jde, si dáme hezkou písničku.
6: Jasně, tentokrát si dáme jahodovou.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku,
1: ve které dneska pomáháme ovoci a zelenině zalíbit se dětem.
0: A zatím nám to jde skvěle.
2: Moc děkujeme.
1: Není zač, děláme to rádi.
0: A navíc, to ještě není všechno.
1: Není?
0: Ne, mě totiž, když jsem se dívala na to, jak ti sluší brokolice, napadla super zeleninová písnička.
1: Jo, no jasně, to je taky super, protože holky a kluci nás mají rádi i proto, že se s námi pěkně zaspívají.
0: Tak jdeme na novou zeleninovou písničku?
1: Jo, už jsem jedno velikanonánské připravené ucho. Ušounovo zpívání.

0: úžasná písnička.
1: To je ale krása. Taková písnička určitě děti přesvědčí, že jsme skvělí.
2: A kdyby nezabrala písnička, tak máme ještě něco v rukávu.
0: Přesně tak. Máme tu v rukávu, tedy jako v rukávu, ovocný nebo zeleninový úkol.
2: Ten ale, kamarádi, dneska budeme plnit až po školce.
0: Ušounův úkol. Holky a kluci, k tomuhle úkolu budete potřebovat pomoc rodičů.
2: Budeme totiž vyrábět ovocný anebo zeleninový salát.
0: Takže poproste maminku nebo tatínka, aby vám připravili ovoce, které můžete loupat sami, třeba banán nebo pomeranč, a taky si poproste o příborový nůž.
2: Není sice moc ostrý, ale na ovoce a zeleninu vám určitě stačí.
0: A až budete mít ovoce nebo zeleninu oloupanou a ta, co se neloupe, bude samozřejmě umytá vodou,
2: potom ji nakrájíte na kousky a pak to všechno dáte do misky
0: a pěkně smícháte.
2: Do zeleninového, ale i do ovocného kápnete malinko olivového oleje,
0: protože ten vytáhne ven vitamíny.
2: A zase pořádně zamícháme.
0: A ovocný nebo zeleninový salát je tu. Mňam, mňam, mňam.
2: A pak už si na něm můžete pěkně pošmáknout a určitě vám bude líp než zvířátkům, která se strašlivě přejedla na hostině u Sýkory. V písničce, kterou vám teď zaspívám.
0: Jo, jo, jo, jo, jo.

0: kluci, posloucháte mou tedy Úšounovu pohádkovou školku.
1: Tentokrát ovocně zeleninovou.
0: A tady pro vás máme zvukovou hádanku.
2: Dneska bude pěkně těžká, tak si připravte své chytré hlavičky.
0: Úšounova hádanka.
1: Tak, holky a kluci, pustíme vám zvířátko, které moc rádo jí ovoce, ale taky krade vejce a někdy i zakusuje slepice. A když se vám zabydlí v domečku, tak to nejste moc rádi.
0: Já už vím, holky, kluci, kdo ví, tak odpoví. 3, 2, 1, kuna. Jo?
1: Páni, i takhle těžkou zvukovou hádanku jste zvládli na jedničku.
0: No jasně, holky a kluci, ale je spousta dalších zvířátek, která mají ráda ovoce a zeleninu, že jo? Však proto jim taky třeba v zimě nosíme do lesa jablíčka, anebo třeba kukuřici.
1: Tak co, milé ovoce, milá zelenino, pomohli jsme vám?
3: Hrozně moc, děkujeme.
0: Holky a kluci, brokolice se poprvé za celou školku i maličko usmála. To mám radost.
1: To já taky. A radostně, ovocně, zeleninově i naše školka dneska skončí.
0: Protože dnešní má, tedy Úšounova pohádková školka, skutečně pomalu končí. Jen vás ještě, holky a kluci, moc prosíme o obrázky a dneska to můžou být i fotky.
1: Dneska nám prosím namalujte oblíbené ovoce anebo zeleninu, kterou máte rádi.
0: A nebo velikou hromadu ovoce, nebo velikou hromadu zeleniny, a nebo oboje dohromady, a nebo...
1: Poproste maminku nebo tatínka a jestli budete vyrábět salát ve školce, tak samozřejmě paní učitelku...
0: Aby vyfotili ten váš super salát, který budete dneska vyrábět, to je ten váš úkol. Jo?
1: A pak stačí, když váš obrázek nebo super salát rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz a nebo přes aplikaci iRádio.
0: Oni už se s tím poradí. No a my potom někomu z vás za obrázek nebo za fotku toho vašeho úžasného salátu pošleme odměnu.
1: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně. A dávejte si každý den ovoce a zeleninu. Budou moc rádi.
0: Jo. A vaše tělíčko potom taky bude moc a moc spokojené. Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Úšoun Rušoun.
1: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dneska dáme ovocný rock'n'roll.
4: Aby jsme vždy byli zdraví, to rýchlo spraví, šup ovoce do košíka, nech si

medvědí, i když prý nás nevědí. Ozývá se čvachtání, to jsou asi vachtani. Vedle s tichou rozkoší, tam si hroši lenoší, je. Lvi a taky tygříci nemohou mi odříci podívanou krmení.

0: Nestihli jste aktuální díl pořadu Trenduj, Hit paráda, Mezi námi zvířaty a Všudy kuk?
1: Nevadí, jejich reprízy vysíláme každý všední den od 15 do 16 hodin.
0: Teď už vám zaručeně nic neuteče.
1: Více se dozvíte v programu Rádia Junior
0: nebo si pořady najděte na webu radiojunior.cz.

0: zítří.
1: Kdy to je?
0: Je to strašná rostlina, protože neustále nový má odnože.
1: Je to strašná rostlina, pan táto, když se po vás popíná, píchá to.
0: Má

0: Hodinové zprávy. Je pondělí 14. září a je 257. den roku a do konce roku zbývá 108 dní.
1: Svátek má dneska Radka a Radoslava, takže všem Radkám a Radoslavám přejeme všechno nejlepší k jejich svátku. Peťo, pojď na to, co sport?
2: Jdu na to.
0: Pražské O2 aréně vrcholí přípravy na druhé kolo kvalifikace Davis Cupu. V němž Češi pod vedením Tomáše Berdycha vyzvou USA. Je prodáno 80% vstupenek a přímé přenosy nabídne televize 18. a 19. září. A v úterý odstartuje i nový ročník hokejové Tiv Sport Extraligy. Obhájce titulu Pardubice se pokusí získat druhý triumf v řadě. Na cestě jim ale budou stát ambiciozní týmy, jako třeba Sparta, Třinec, Brno nebo Liberec. A Karlíku, bude zima, bude mráz, kam se kájo, kam schováš, jaké bude dnes počasí?
1: Peťo, hele, dneska nás čeká převážně zatažená obloha. Na většině území tak bude déšť nebo lehké přehánky. Na východě si teda srážky dají ráno ještě teda na čas. No ale co se týče teploty, tak ta se nám bude pohybovat od 10 stupňů až do 21 stupňů Celsia. Takže holky, kluci, deštníky sebou, no ale taky tu dobrou náladu, bude teplo.
2: Ano, ale hele, přece nejste z cukru, ne?
1: Přesně.
2: Když zmoknete, nejste žádný Jirka Kohout. Tam je to pak problém.
1: Tam jo.
2: Tohle

vezme ke zkoumání klacek. Ten se dozví dozajista, děti, že je lepší včas dostat pár facek, než když na něj had naštvaně vlétí. Pozorně ho pozorujte z dálky, kroutí se ať kráčí nebo leží.

nás vleze. Jak by si i mnozí lidé přáli, stejně jak po strejcku naší meze, co žere a u toho se válí. Toho chlapa obejděte polem, než se rozhlídne a posadí. A nejhorší je

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.
2: Víte, děti, co bych nikdy za nic nevyměnil, bez čeho se vlastně ani dobře nedá žít. To jsem nikde nekoupil a nikde nevyženil. Kdo to ví, ať odpoví, ať má dušička klid. No ať má dušička.

Rádio Junior.

vidím, že brečíš, tak se říkám, co se asi může dít.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Máme sníh a máme mráz. A na sjezdovce jako

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
3: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: řekne to podrážkou.
1: Kdo neumí řídit,
0: dá si odstan hlinitý.
2: Dá si odstan hlinitý.
1: Setkáme-li se s poruchou,
0: dojdeme k cíli porukou.
1: Setkáme-li se s bahnem,
0: okamžitě zahnem.

0: 有我行，有。
1: Je pondělí 14. září a je 257. den roku a do konce roku zbývá 108 dní.
2: Svátek má dneska Radka a Radoslava, takže všem Radkám a Radoslavám přejeme všechno nejlepší k jejich svátku. Peťo, pojď na to, co sport?
3: Jdu na to.
1: V pražské O2 aréně vrcholí přípravy na druhé kolo kvalifikace Davis Cupu. V němž Češi pod vedením Tomáše Berdycha vyzvou USA. Je prodáno 80% vstupenek a přímé přenosy nabídne televize 18. a 19. září. A v úterý odstartuje i nový ročník hokejové Tip Sport Extraligy. Obhájce titulu Pardubice se pokusí získat druhý triumf v řadě. Na cestě jim ale budou stát ambiciozní týmy, jako třeba Sparta, Třinec, Brno nebo Liberec. A Karlíku, bude zima, bude mráz, kam se Kájo, kam schováš, jaké bude dnes počasí?
2: Peťo, hele, dneska nás čeká převážně zatažená obloha. Na většině území tak bude déšť nebo lehké přehánky. Na východě si teda srážky dají ráno ještě teda na čas. No ale co se týče teploty, tak ta se nám bude pohybovat od 10 stupňů až do 21 stupňů Celsia. Takže holky, kluci, deštníky sebou, no ale taky tu dobrou náladu, bude teplo.
3: Ano, ale hele, přece nejste z cukru, ne?
2: Přesně.
3: Když zmoknete, nejste žádný Jirka Kohout. Tam je to pak problém.
2: Tam jo.
1: Tohle byly

0: Zajímá tě, co je in?
1: Tak poslouchej Trenduj, novou lifestyleovou talkshow o vás, pro vás.
0: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat, včetně tebe.
1: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
0: Navíc na ně čeká záludný kvíz i rozhlasová výzva.
1: Co myslíte? Daj to?
0: Pust si Trenduj. Každý druhý víkend v 16.00 anebo kdykoliv na webu Rádia Junior.
1: A budeš vědět, co je trendy.
0: Yes.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Máte rádi pohádky a písničky Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře? Tak se s námi vydejte do divného království. Je šlapací a tiché a nikdo v něm nesmí nahlas říct, co si myslí, jinak ho čeká vězení. Seznámíme se s elektrikářem Karlem i princeznou Bohunkou, která pravidelně jezdí na svém kole se zlatými rávky na hodiny tichého zpěvu. Pohádku Kolo se zlatými rávky napsal Zdeněk Svěrák. Režie se v roce 1987 ujal Karel Weinlich. Účinkují Josef Kemr, Boris Rezner, Jiří Langmajer mladší a další. Hudba Jaroslav Uhlíř.
2: Milé děti, dostali jsme dopis od malého Božka z Pardubic, který nám píše: Milý rozhlase, hrozně rád se divím. A proto bych chtěl, abyste vysílali pohádku z nějaké hrozně divné země. Přání malého Božka vyhovujeme a přepínáme na tiché šlapací království.

0: Tady tiché šlapací království. U mikrofonu Ludvík Šňura, reportér Královského rozhlasu. Byl jsem požádán, abych vyprávěl o našem divném království, poněvadž jsem se osobně zúčastnil dějin.
1: Tedy nejprve je třeba říci, že naše království bylo divné, ale už není. Já například mluvím ještě ze zvyku tiše, ale...
0: Mohu docela klidně mluvit i nahlas.
1: Tak daleko už jsme.
0: Ale o tom později, k tomu dojdeme, teď prosím pozor. Dovoluji si představit jednotlivé osoby. Tak zaprvé, jeho veličenstvo, král Tichošlap IV.
2: No, tady jsem se na mou duši povedl. Co?
3: Je to nejkrásnější známka, jakou jsem kdy viděl, vaše veličenstvo.
2: To si řekl dobře. Připadá mi, že na ní mám takové moudré oči. Zvláště to levé.
3: Ano, levé je zvlášť moudré. Ovšem to nikterak neznamená, že by pravé moudré nebylo. Na té známce jste se milosti skutečně vyvedl.
2: Podej mi nějakou obálku, já se zezadu nasliním a pošlu se bratrovi do Itálie.
3: Ten bude zase mrkat milosti. Co jsem to chtěl říci? Vyšetřování ohledně toho výbuchu včera v dopoledních hodinách už je ukončeno.
2: Ano?
3: Šel jsem na to od lesa, milosti.
2: Ten rošťák se schoval v lese?
3: Nikoli. To je takový obrat.
2: Aha.
3: Pachatelem výbuchu je Václav Bíško, žák druhé třídy zdejší školy, prosím. Dovolím si vám přečíst jeho výpověď. Snědl jsem svačinu a koukám, mám v ruce prázdný pytlík. Tak jsem ho nafouk a udělal jsem ránu.
2: To je zajímavé. Jak ho potrestáme?
3: Dovoluji si připomenout, že jste si při výbuchu úlekem polil polévkou úplně nový plášť z dovezeného hermelínu. A dovoluji si dále uvést, že čin je daleko nebezpečnější, než se zdá.
2: Myslíš, že se to nedá vyprat?
3: Veličenstvo. Dělá-li žák Bíško ve druhé třídě výbuchy způsobující váš úlek, čeho se dočkáme za pár let?
2: Čeho?
3: No, za pár let bychom se mohli dočkat detonací.
2: No.
3: Ano, které by otřásly samými základy.
2: Nemluv pořád o tom rámucu, víš dobře, že to nesnáším. Fuj, to jsem nervózní. Jak ho potrestáme?
3: Navrhuji zabavit veškeré jeho obrázkové knížky. Mám zjištěno, že tím ho potrestáme nejvíc. Obrázkové knížky, to je jeho. Zabavit.
2: Zabavit.
0: Tak to byl tedy král Tichošlap IV. U něhož jsme zastihli i Josefa Špicla, královského rádce a slidiče. Bystřejší z vás už jistě postřehli, že král nesnáší hluk, rámus, křik, hukot, práskání, bouchání, hlasité zpívání, o randálu a bengálu vůbec nemluvím. Král Tichošlap snáší jen známky, na kterých je vyobrazen. A ticho. Vypadá to jako nevinný vrtoch, ale není to nevinný vrtoch. Je to pravé peklo. Neboť poslyšte například, jak těžko se mi dělá reportáž z napínavého fotbalového utkání. A k míči se dostává levé křídlo červených. Je to kulišák? Jedna klička? Druhá klička? Vážení posluchači, předem upozorňuji, abyste v případě, že kulišák, nedej bože, vsítí gól, zachovali klid a hlavně ticho, žádný křik, třetí klička.
4: Gól. 1-0.
0: Ano, gól. A tribuny nám ukázněně mlčí. Tak to má v našem tichém šlapacím království být. Ovšem já jsem, promiňte, ještě nevysvětlil, proč se naše království jmenuje Šlapací. Dovolte, abych vám pustil jednu svou reportáž z nejrušnější křižovatky našeho hlavního města.
5: Šlapeme a šlapeme, šlapeme a šlapeme.
0: Jsme na rušné křižovatce. Očekáváte rachot motorů, avšak nezapomeňte, že náš král nesnáší hluk. Proto je u nás všechno šlapací. Sám král jezdí ve zlatém šlapacím autě, nešlape samozřejmě osobně, k tomu má 5 královských šlapáků v livrejích.
5: Šlapeme a šlapeme, šlapeme a šlapeme.
0: Máme také šlapací autobusy. Chcete se svést?
1: Tak pozor, pojedeme. Nohy na pedály a raz, dva, raz, dva. Mládenci na zadních sedadlech. Neulejvat se.
6: Pane řidiči, ten mladík vedle mě se ulévá.
1: Mladíku, styďte se. Raz, dva, raz, dva. Stačí odpočinek. Jedeme z kopce. Příští stanice
7: bezhlučná.
6: Já už nemůžu. Mám srdce až v krku.
5: Šlapeme a šlapeme, šlapeme a šlapeme.
0: Ano, správně. Se ptáte, proč nezapřáhneme koně. Ale koňská kopita nám, jak známo, klapou. A kromě toho náš král koně nesnáší, neboť ticho šlapa druhého jeho dědečka kůň kopl do čela. Od těch dob šlapeme. Jsme tiché šlapací království. Kdo šlape, ten jede. Šlape i tamhle, doktor Sádlo.
8: Buďte zdrav, doktore. Kam uháníte?
9: Karel spad se sloupu.
8: Kdo?
9: Karel, elektrikář.
0: Promiňte, vážení, uvádím šlapací rozhlasový vůz do pohybu, neboť elektrikář Karel, který, jak se dovídám, spadl z telegrafního sloupu, hraje v naší pohádce hlavní roli. Doufám, že to nebude nic vážného.
10: Co jsi dělal, hochu?
11: Vylezu na sloup, pane doktore, jako vždycky. A v tom kotníku je to nejhorší.
10: No jo.
11: A chci se připoutat. A v tom slyším dole pod sebou na silnici takové slabé, ale zvláštní zvonění.
10: Někdo jel na kole.
11: Kdyby někdo. Pane doktore. Zaprvé to kolo mělo zlaté rávky.
10: Tak to už mi je jasné, milí příteli. Bicykl se zlatými rávky nemá nikdo jiný než princezna Bohunka.
11: Princezna Bohunka.
10: Podíváš se pod sebe?
11: Ano.
10: Vidíš princeznu?
11: Jo.
10: Závrať, letíš dolů jako kaštan.
11: No.
10: Naštěstí to není nic vážnějšího, napíšu ti recept. To máme slabý výron v kotníku, komplikovaný silnou zamilovaností v prvním stádiu.
11: Čím komplikovaný, pane doktore?
10: Tím, že se ti princezna líbí. Ukaž oči, podívej se nahoru, no. No to je jasné. Ale nic si z toho nedělej. Bohunka se líbí kdekomu, i sousednímu princi Ruprechtovi. A stejně mu to není nic platné. Tak buď zdrav, chlapče. A dávej si obklady.
0: Je to dobré, vážení. Z toho se elektrikář Karel brzy vykřeše. A než se vykřeše, představím vám princeznu Bohunku. Že je krásná, to už víte, ale nevíte ještě, kam to na svém kole se zlatými rávky jezdí. Tedy každé úterý a pátek jezdí do hodin tichého zpěvu k paní učitelce Tiché.
12: Tak ještě jednou a pěkně tiše.

0: Zase ten sloup. Co to s tebou dneska je, Bohunko?
1: Paní učitelko, slibte, že to nikomu neřeknete. On stál až nahoře v takové výšce na telegrafním sloupě a já jela kolem a on se na mě divně tak pěkně podíval, paní učitelko, a jak se na mě podíval, tak spadl na zem. Jestli se mu něco stalo, já jsem chtěla zastavit, ale víte, že za mnou pořád jezdí královská garda. Tatínek by se to dozvěděl, že se mu nic nestane, paní učitelko, že ne?
0: Tatínek spadl z telegrafního sloupu. A dobře mu tak, co leze po vejškách.
1: Ale ne, tatínek ne.
2: U mikrofonu jsem opět já, Ludvík Šňůra, reportér Královského rozhlasu. S radostí vám oznamuji, že Karel nám už chodí, kotník je v pořádku. Doktor Sádlo je doktor k pohledání. Karel už zase šplhá po sloupech, má na botách takové ty ozubené stoupačky a stoupá a stoupá a
3: stoupám a stoupám do výšky.

0: dávky, kolo kolem nejede, kolo kolem nejede.
1: Prosím, tohle se děje necelý kilometr od Královského paláce milosti. Vyleze si na sloup a huláká.
2: Mladíku, jak si to představuješ hulákat v mém tichém šlapacím království? Co? Ty nevíš, že to nesnáším? Co?
3: Já jsem si nevšiml, že přijíždíte milosti. Já jsem zrovna prohlížel izolátory.
4: Cože prohlížel?
1: Nějaké potvory milosti navrhuji potrestat, něco mu zabavit. Všimněte si milosti, jak se na nás dívá z vrchu.
4: A to bude tím, že je na tom stromě, ne?
1: To není strom výsosti, to je telegrafní sloup.
4: To se podívejme. A smí se na to lézt?
1: On může, milosti, on je elektrikář, ale nesmí hulákat. Vypadá to nevinně, ale je to vysoce nebezpečné. Začne to hulákáním a končí to vzpourou.
4: Co mu zabavíme?
1: Navrhuji kleště milosti. Bez nich bude úplně nemožný. Tady jsou a můžeme jet.
4: To jsou kleště?
1: Ano, to jsou kleště.
2: Víckrát, ať se to nestane, mládenče. Ticho musí bejt. To se nedá nic dělat. Jinak tě dáme zabřít.
4: Jedeme.
1: Šlapáci, na můj povel, šlapáním vpřed.
5: Šlapeme a šlapeme, šlapeme a šlapeme, šlapeme a šlapeme.
6: No prosím, a zlaté šlapací auto krále Tichošlapa odjíždí. Ale nastává důležitý okamžik. Karel přemýšlí, co si počít bez kleští, a jak tak přemýšlí, opře se hlavou o telegrafní sloup. Co slyší? Každý z vás už dal někdy ucho k telegrafnímu sloupu, ale každý není s telegrafními sloupy jedna ruka, jako elektrikář Karel. Karel poslouchá, jak to ve sloupu tajemně hučí a zpívá, a najednou...
7: Halo, halo, tady sloupník, vysílám své vysílání, celý svět je spojen dráty, dovídám se všechny zprávy, dnes mám samé smutné zvěsti, z vůle krále Tichošlapa, byl potrestán chlapec Bíško, nic vážného neprovedl, bouchl papírový pytlík, jak mi hlásí četné sloupy, Bíško usedavě pláče, neb mu byly zabaveny všechny obrázkové knížky, další zpráva, elektrikář jménem Karel, nemá kleště kombinačky, protože si nahlas zpíval, jak dlouho to chcete snášet, dobří lidé, tady sloupník, tady sloupník.
6: Tady je opět Ludvík Šňůra. Hlásím se ze šlapacího přenosového vozu. Karel je očividně rozčilen. Právě slézá na zem, odepíná si stoupačky, bere brašnu, vsedá na své služební kolo a jede. Kam? Jede. Mám dojem, že k Václavu Bíškovi, žáku 2. B, ano, už je tam, už

0: bere před sebe na rám a již se opřel do pedálů a musí se opřít pořádně, poněvadž na zámek je to do kopce.
1: Veličenstvo! Dovolil jsem si přinést další známku s vaším portrétem. Tentokrát v bledě zelené sérii. Právě byla vyrobena.
2: Ukáž. Dej mi to dál, ať na sebe líp vidím. No, tady jsem se na mou duši poved. Co? Nejsem moc zelený?
1: Jste bledě zelené, veličenstvo.
2: Aby si lidi neříkali, že je mi špatně. Nejsem zelený jak sedma?
1: To zdaleka ne. Kde pak sedma? Ta je zelená úplně jinak.
3: My chceme kleště!
4: My chceme knížky!
5: My chceme číst! My chceme pracovat!
2: Kdo si to dovoluje v mém tichém království křiče?
1: Klid, milosti, klid. Hned zjednám nápravu. Račte prosím pohlednout z okna. Poznávám je moc dobře. Je to žák Bíško a s ním ten elektrikář, co huláká po sloupech. Co jsem říkal? Začíná to pytlíkem a končí to vzpourou. Stráže! Zavřít! A je klid, milosti. Takhle já to řeším. Můžete si klidně, nerušeně studovat tu krásnou známku.

0: Karle, někdo nás poslouchá.
1: Kde?
0: V okně, nějaká paní.
2: Haló, hledám elektrikáře Karla.
1: Cože? Mluvte nahlas, není vás slyšet.
2: Jsem učitelka tichého zpěvu, tichá.
1: Co říká?
0: Neumí nahlas, je tichá. Hm?
2: Vy jste elektrikář Karel?
1: Ano, to jsem já.
2: Posílá mě Bohunka.
1: Princezna Bohunka?
3: Nekřičte, to nesmí nikdo slyšet.
2: Princezna Bohunka.
3: Ptá se, nemůže-li vám nějak pomoci?
1: Pomoci? No, to je hodná. To je vodní, viď?
0: To jo.
1: Pozdravujte ji od nás.
3: Děkuji, vyřídím. Ale co pro vás může udělat?
0: Ať nám pošle pilník, paní učitelko. V biografu zapekli pilník do chleba.
1: Ale ne, pilník ne, to dělá Rámus. Paní učitelko, ví naše princezna, kde je na zámku hlavní domovní skříň?
3: Hlavní domovní skříň? Aha, myslíte šatník?
1: A šatník ne, to je taková skřínka ve zdi a je na ní blesk.
3: Blesk? Aha, taková dvířka jsem viděla hned u hlavního vchodu.
1: No, tak to je hlavní domovní skříň. HDSK.
3: Rozumím, chlapče, ať jde dneska.
1: No tak to taky. Ale ta skříň je zavřená, klíč od ní mám jenom já. Ale v brašně a tu mi zabavili. Leda, že by... Paní učitelko, má princezna Bohunka brusle?
3: Ano, ano, tak já to všechno vyřídím. Že v té skříni jsou brusle, ať vám je pošle.
0: Ale ne, paní učitelko, co mi tady s bruslema?
3: Já rozumím. Brusle, že nepotřebujete, ať je tam nechá.
1: Ach jo. Víte, co by možná bylo lepší, paní učitelko? Kdyby Bohunka mohla přijít sem k oknu, já bych jí to vysvětlil.
3: Sem? Ne, to je pro ní strašně nebezpečné.
0: Tak ať se přestrojí v biografu jednou.
1: To je nápad. Ať se přestrojí za vás, paní učitelko.
3: Za mne. To je dobrý nápad. Půjčím jí své šaty a kdyby něco, takže učí vězně tiše zpívat.
1: No, vidíte.
3: Mimochodem, ta píseň, co jste zborově přednesli, nebyla melodicky špatná. To je lidová.
1: Jo, to je vězeňská lidová z Podzámčí. Tak, kluci. 2, 3.

0: milosti, dovoluji si vám předložit dopis, který jsem právě zadržel.
1: S mou známkou. To si na to vezmu lupu. Věřil bys, že když se na sebe dívám lupou, vidím i takové ty drobné chloupky, co mi raší v uchu?
0: To je pozoruhodné. Ovšem, veličenstvo, račte si dobře všimnout toho razítka.
1: Razítko? Nic zvláštního na něm nevidím. Kolečko.
0: Zdánlivě kolečko, veličenstvo. Zdánlivě kolečko, ale ve skutečnosti zločin. Pachatel, poštmistr Spěšnina, místo činu Makovice.
1: Makovice?
0: Ovšem, milosti, v obci Makovice, nedaleko hlavního města, sedí totiž na poštovním úřadě zavilý poštmistr Spěšnina a ten už 30 let razítkuje vaši ctěnou hlavu nápisem Makovice.
1: No jo, vyrazil mi to na čelo, mizera.
0: Ten bídák se mi troufá do očí tvrdit, že nic takového neměl na mysli, že ho to ani nenapadlo. Prý nemůže nic dělat, když se obec jmenuje Makovice. Jakoby nemohli obec přejmenovat.
1: Jako potrestáme.
0: Milosti, to ještě není všechno. Chtěl jsem ho přirozeně lapit příčinu. A tak jsem se nepozorovaně vplížil na poštu. Po čtyřech jsem se dostal k poštovní přepážce a neračte se prosím vylekat. Musím vám v zájmu přesnosti předvést, co jsem slyšel.
1: Co jsi slyšel?
0: Pozor.
1: Ustaň, probuch, ustaň, takové rány v mém tichém šlapacím království. Tohle, že dělá? Je to možné?
0: Navrhuji zavřít. Začíná to Makovicí.
2: Dobrý den, páni zločinci. Mé jméno je Spěšnina a jsem tu úplně nevinně.
3: Takových nás tady je. Tady Vašík bouchnul pytlík. Tady pan Plichta zakřičel gól, pan Matolín zakřičel zloději. Všichni nevinně.
4: Já jsem tady vinně. Já jsem zloděj. Pátek, jméno mé.
2: Těší mě, Spěšnina, pošmistr. Toho jsem se věru nenadal. Že skončíme mezi zločinci?
4: No.
2: Mezi zločincem. A za co?
4: Za co?
2: Jen za svou poctivou a milovanou poštovní práci.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: To je princezna Bohunka.
3: Bohunka?
1: Bohunka.
0: Já hledám elektrikáře Karla.
1: To jsem já.
0: Já vím.
1: Vy mě znáte?
0: Já jsem si vás všimla.
1: Ano.
0: Ano, na sloupu.
1: Já si vás taky všim.
0: Ano.
1: Ano, a kolikrát?
0: Ty šaty nejsou moje, tak mi asi nesluší, viďte.
1: Ale sluší.
3: Ale sluší.
1: Sluší. Nemíchejte se nám do toho, pánové. My máme důležité jednání. No, tak.
3: La.
1: No, proto. Kde jsme to přestali?
0: Ale sluší.
1: Bohunko, vy v tom přestrojení vypadáte jako nejkrásnější slečna učitelka všech škol.
0: Vám ten proužek taky sluší. Je ta čapka štráfatá.
1: Ne, to počkejte, až budu na svobodě. Vezmu si ty božíhodový šaty po strejdovi, lakýrky s psíma dečkama po dědečkovi.
0: A co bych měla udělat, abyste si zase mohl vzít ty hodovní šaty a ty psí přikrývky? Hlavní skříň s bleskem jsme už s paní učitelkou našli.
1: Výborně. Tak dobře poslouchejte, Bohunko. Máte brusle?
0: Mám.
1: Ale já myslím ty starodávné, na kličku.
0: No bodejť. Vždyť jiné nežli šlajvky ještě nebyly vynalezeny.
1: Tak šlajvky máte. To je dobře. A k ním máte jistě taky kličku.
0: Abych neměla. Čím bych je přišroubovala k botě?
1: No vidíte, a tou vaší stříbrnou kličkou na brusle se dá otevřít ta hlavní elektrická skříň.
0: A když ji otevřu?
1: Tak uvidíte spoustu krabiček, sklíček a páček, ale vy se nesmíte ničeho dotknout, to mi slibte. To je životu nebezpečné.
0: Slibuji.
1: Vy najdete v pravém dolním rohu černé tlačítko, na kterém je napsáno tahem zapni, stiskem vypni.
0: Tahem zapni, stiskem vypni.
1: A vy, Bohunko, to tlačítko stiskem vypnete.
0: Stiskem vypnu.
1: Správně. Ježíš Maria, vy se mi líbíte. Vy, když se přes ty mříže usmíváte, tak je z té naší temnice rázem světlá světnice. Škoda, že jste princezna a já jenom obyčejný, ale poctivý řemeslník.
0: A co na tom sejde? Tuhle jsem četla, že když má děvče někoho rádo, tak se nemá na nic ohlížet a má jít za tím. Je, teď jsem zapomněla, jak to tam bylo.
1: Za hlasem svého srdce.
0: No, vy jste to taky čet? Já bych teda šla.
1: Škoda, že už musíte.
0: Ne, zatím... Ale jsem, že bych šla.
1: Pozor, Bohunko, královský rádce pan Špicl. Kluci, 2, 3.
4: Ale, co pak tu děláte, paní učitelko?
0: Učím vězně tichému zpěvu.
4: Ano, to je důležité. Ono je jich v těch celách moc a vytváří nechutné pěvecké sbory. Mohu vás pozvat na malou vycházku parkem?
0: Bude-li to ve vší počestnosti?
4: Jde o takovou věc. O naši princeznu projevuje živý zájem princ Ruprecht z Ruprajchu. Ona ho, jak známo, nechce.
0: Ne?
4: Ne. Vyjádřila se o něm, že je s prominutím blbec.
0: Ano?
4: Ano. On to mezi námi s prominutím blbec je, ale je to blbec bohatý a mocný. Není vám něco?
0: Ne. Proč?
4: Že tak pořád klopíte hlavu. Člověk vám ani kloudně nevidí do obličeje.
0: Hledám to.
4: Co pak?
0: Prstýnek hledám. Včera jsem ho tu někde ztratila.
4: Zlato? Stříbro?
0: Stříbrný pil.
4: To souvisí s naší věcí. Váš učitelský plat není pravda valný. Budete-li mi nápomocna a přesvědčíte to trdlo...
0: Trdlo? Které trdlo myslíte?
4: No, princezno přece. Přesvědčíte-li tu husu.
0: Husu?
4: Ano, husu. Jak si pedagogicky ona na vás dá, že by si měla Ruprechta vzít, pak pro vás bude takový stříbrný prstýnek směšnou věcičkou, protože já, a to bych rád, aby zůstalo čistě mezi námi, já jsem s princem v tajném styku a mám přislíben značný obnos ve zlatě. Vy byste pochopitelně dostala svůj díl.
0: To bude těžké, protože princezně je Ruprecht odporný.
4: Odporný, neodporný. Když to nepůjde po dobrém, tak si vezme násilím.
0: Násilím? Za ženu?
4: Ten se s ničím nepárá. Ale pro svět by bylo výhodnější, kdyby to proběhlo dobrovolně. A pro nás dva též. Přišli bychom si na slušné peníze a možná, že bychom se posléze mohli spojit i jinak. Jsem stále svobodný a vy se mi zvláště dnes... Jste taková jiná postava, ještě křepká.
0: Musím domů, padá soumrak a kdyby nás tu někdo zahlédl.
4: Správně. Ve svém věku stále počestná.

0: byly napínavé okamžiky. A ještě jsou, přátelé? Ještě jsou. Naši chlapci se drží, mříží a hledí do noci, ve které jasně září 12 zámeckých oken. Nekonečné minuty. Podaří se princezně Bohunce přiblížit se v nestržené chvíli k hlavní domovní skříni? Podaří se jí kličkou na brusle skříň otevřít? A jestliže ano, najde to pravé tlačítko? Našla, přátelé. Je to tak. Všechno zhaslo. V zámku nastala tma. A zmatek.
1: Vážení přátelé, král volá běda. Nedá se svítit se nedá. Kde pak máme elektrikáře?
2: Elektrikáře!

0: Ale Karel klade podmínky.
1: Světlo bude, když budou vráceny zabavené obrázkové knížky, kleště kombinačky a co hlavně, všichni nevinní občané z basy ven.
2: Ne!
1: Královský rádce se rozčiluje, je to nepříjemné, ale nedá se nic dělat. Nedá se svítit. Karel volá, budiš světlo, tahem zapíná a světlo je. To bylo radosti mezi vězni. Někteří už chtěli zvolat hlasitě sláva, ale naštěstí si to včas rozmysleli. A teprve doma, když utěsnili okenice a vlezli si pod peřinu, z plných plic zakřičeli sláva. Já jsem svobodný. Leč pozor, ještě se odehrají věci, nad kterými půjde hlava kolem. A nejen hlava obyčejná, nýbrž i korunovaná.
3: Stoupám a stoupám do výšky, prohlídnout bílé kalíšky. Stoupám až skoro do nebe a pořád myslím na tebe.
4: Pane doktore, dobrý den.
5: Buď zdrav.
4: Kam tak rychle?
5: K pacientovi. S injekcí.
4: Tak šťastnou cestu. A ten kotník už mám v pořádku.
3: Když se podívám na zemi, o tobě zas teskne se mi. Když se podívám do slunka, říkám si, co asi bohunka. Ale chyba lávky, kolo se zlatými rávky, kolo kolem nejede, kolo kolem nejede.
6: Halo, halo, tady sloupník, celý svět je spojen dráty, vysílám své vysílání, mám tu opět smutnou zprávu, doktor Sádlo přijel pozdě, je to tím, že nemá auto, na kole to nelze stihnout, a teď pozor, tady sloupník, spolehlivá místa hlásí, mladý Ruprecht z říše Ruprajich koupil právě nové auto, proslýchá se, že má v plánu tímto autem tajně unést dceru krále Tichošlapa, pozor, auto již je v hlavním městě, Bohunka je v nebezpečí, tady sloupník. Tady sloupník.
4: Tak, princ Ruprecht. Proto já se nemůžu Bohunky dočkat. Někdo mu musel prozradit, že každý pátek jezdí do hodin tichého zpěvu. Nějaký zrádce. Nebo rádce?
1: Tak uvažuje Karel ve výšce 7 metrů na telegrafním sloupu při Královské silnici. A náhle? Nezvyklý hluk? Nemýlím-li se? Jedná se o výbušný 8válcový motor systém OHV. Zvaný Ohava.
7: Bohunko! Karlíčku!
1: Možná, že jste, přátelé, sami zaslechli to zoufalé volání. Ano, naše princezna Bohunka je unášena v automobilu s cizí státní poznávací značkou. Proti své vůli, prosím, připoutána k sedadlu rychlého otevřeného vozu, z něhož už teď vidíme jen kouř a v němž nám teď mizí i zlatý chvost princezniných vlajících vlasů. Je to smutné, ale je to tak. Co zmůžeme my se svými šlapacími prostředky proti princi z Ruprajchu, který spojil starodávnou drzost s nejmodernější technikou. Ale Karel, zdá se, jako jediný nestrácí ducha přítomnost.
4: Sloupníku, slyšíš mě?
6: Tady sloupník, celý svět je spojen dráty.
4: To vím, sloupníku. Poslouchej mě dobře, slyšíš?
6: Vysílám své vysílání.
4: Nezdržuj, sloupníku. Teď ukaž, že nemluvíš do větru. Ukradli nám Bohunku.
6: Dovídám se všechny zprávy.
4: No tak vidíš. Sloupníku, co kdyby sporučil všem telegrafním sloupům, aby si lehli? Šlo by to? Ale počkej, až slezu.
6: To je zajímavý nápad, má to ale jeden háček.
4: Co háček? Jaký háček?
6: Všechny slouby patří poště, mají-li se ty česká cet, musí tomu dát i souhlas někdo z pošty.
8: Karle! Na poště máme známost, pana Spěšninu.
0: Ten chlapec, Václav Bíško, má skvělé nápady.
1: Elektrikář Karel vyjímá z montážní brašny jakýsi přístroj. Dost dobře tam do té výšky nevidím. Vypadá to na malý telefonní aparát. Napojuje se na dva dráty, ale zřejmě to nejsou ty pravé, zkouší jiné, ano, a již vytáčí telefonní číslo poštovního úřadu Makovice. Chlapci, neprotahujte ten hovor, není čas, není čas.
4: Pane Spěšnino, vzal byste si to na triko?
2: No tak, triko mám, že ano. Jde o spravedlivou věc. Já bych si to teda na to svoje triko vzal.
4: Díky. Sloupníku, slyšel jsi to?
6: Halo, sloupy, všechny sloupy, říši krále, ticho šlapa, dejte pozor, co teď velím, sloupy na můj povel, k zemi.
1: Vážení, stojím na nejvyšší věži našeho zámku, na věži zvané Koukalka. To, co jsme teď viděli, byla přímo nádherná podívaná. Všechny sloupy na našich silnicích se jako jeden sloup, jako nekonečné řady závor, položily na vozovku. Je to dojemné. V dálce, takřka na obzoru, vidíme oblak dýmu. Ruprechtův automobil. Ne, nehoří, je to kouř z výfuku. Motor zabírá na plné obrátky, ale sloupem, který mu zatarasil cestu, nemůže pohnout. A to už z našeho města vyjíždí celý peleton cyklistů. A koho to máme v čele? Ano, je to on, je to Karel. A teď nové překvapení, vážení. Před Karlem se telegrafní sloupy zase zvedají. Nevím, jak je to možné, ale zvedají se. Karel získává značný náskok před hlavní skupinou, ve které vidíme ze známých jezdců Václava Bíška z 2. V a úplně vzadu doktora Sádla. Vpřed, chlapci, vpřed, sláva. Karel už je u Ruprechtova automobilu. Ruprecht dává ruce vzhůru. Co mu zbývá? Karel vytahuje z kapsy izolovaný drát a spoutává Ruprechtovi ruce. Je to drsné. Ale musí to být. A teď nečekaná situace. Vážení, nevím, mám-li vám to říci, ale jsem reportér. Naše princezna Bohunka políbila elektrikáře Karla. Není to krásné? Je to krásné. Automobil se obrací, spoutaný Ruprecht je uložen do kufru, na zadní sedadlo usedá princezna a vedle ní náš Karel. Celý peleton jezdců je doprovází za nadšeného volání, jaké naše tiché království nepamatuje. Všichni, kteří byli vždy tak tiší, tento slova nahlas jásají. Ano, rozeznávám i učitelku tichého zpěvu tichou, jak něco nebývale silným hlasem vykřikuje.
9: Ať žije král Karel!
1: Promiňte, přátelé, to bude zřejmě nedorozumění. Náš král se přece nejmenuje Karel. U mikrofonu opět reportér Ludvík Šňůra. Nebylo to nedorozumění, nebylo. Semlelo se to všechno velmi rychle. A nakonec z toho byla svatba a máme krále Karla a královnu Bohunku. Ptáte se, co je s králem Tichošlapem? Dali mu na starost městské muzeum známek. Je tam ticho a on si tam přijde na své. Ptáte se, co je s jeho rádcem? Josefem Špiclem? Ano, bydlí v našem vězení. A školní výpravy se chodí na něj dívat. Učitelka Tichá teď vyučuje hlasitému zpěvu. Ruprechta 35. zabalil pošmistr Spěšnina do úhledného balíku s dírkami a odeslal do Ruprajchu jako Spěšninu. Král Karel chodívá občas poslouchat telegrafní sloupy. Říká, že by tomu hučení měl rozumět každý. Tak to někdy zkuste. A co bych vám, vážení, řekl nakonec, že už nám to takhle běží celý rok, že už tu sice nemáme takové ticho, Takže to chce někdy silné nervy, ale to je doktor Sádlo. Jezdí teď v Ruprechtově automobilu po návštěvách.
10: Buďte zdrav, doktore, kam uháníte?
5: Právě se vracím ze zámku, narodila se dvojčata.
1: No tak vidíte, jak nám to pěkně končí.
3: Nebojte se v podaní, budu dobrý, dobrý král. Pomůžu vám oddaní, aby každý klidně.

0: Ahoj kluci, vítejte v mé, tedy Ušounově pohádkové školce. Ahoj Jani.
1: Ahoj Ušounku, ahoj kamarádi.
2: Ahoj holky a kluci, ahoj Ušoune, ahoj Jani.
0: Kdo to je?
1: Odkud se to ozývá?
0: Halo, halo.
1: Koho pak tu máme?
2: To jsme my, tady v košičku.
0: Hele Jani, mrkej na to.
1: Holky a kluci, představte si to, že na nás tady z košíčku mluví ovoce a zelenina. No to mě podrž.
0: Mě taky podrž. To jsem se vylekal.
3: Promiňte, jestli jsme vás vylekali. Přišli jsme vás poprosit o pomoc.
1: Ani se nedá říct, že vylekali. Spíš pořádně překvapili. Musím tedy říct, že jsem doteď nikdy neviděla mluvící ovoce a zeleninu.
3: My jsme kouzelní, jsme z pohádkového lesa a mluvit nás naučil hodný čaroděj.
0: Aha, tak ostatní ovoce a zelenina nemluví, jo?
3: Přesně tak. A proto jsme taky byli vybráni my, abychom vás přišli poprosit.
1: Tak už to vybalte. Co pak ovoce a zelenina potřebují?
3: Některé z nás mají děti rády.
4: Ale pak jsme takoví chudáčci, jako třeba já, chudák ubohá brokolice, kterou nemá skoro nikdo rád.
0: Já tedy jo?
1: Já se přiznávám, brokolici taky často nejím, ale některou jinou zeleninou se třeba úplně cpu, třeba řetkvičkami nebo okurkami, ale pokračujte.
4: Takže protože je nám smutno, že nás děti tak málo jí a některé z nás, jako právě mne, brokolici, nemají moc rády, tak jsme se všechny zeleniny i všechno ovoce poradili a rozhodli jsme se zeptat se někoho, koho mají děti rády, opravdu rády.
1: Aha, a vybrali jste nás? No, to je velká čest.
0: Aha, no ano, ano, to jste na správné adrese. Ale pojďte si s námi dát písničku o papáje, jo, mňami, mňami, mňami. A hned po papáje, jo, to je taková papája, moc dobré ovocíčko, tak po ní vám zkusíme poradit. Ušounova písnička.

0: Pája. Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které dneska máme ovoce a zeleninu.
1: Představte si, přišli se nás zeptat, jak to, že nás máte kamarádi tak rádi a chtějí být stejně oblíbení jako my.
2: Jajajaj, třeba brokolice a růžičková kapusta, koukám, mají skoro na krajíčku.
1: Je mi jich líto, jojo.
0: Ale počkej, Ušoune, vždyť my snad něco vymyslíme, abychom jim pomohli.
1: A napadá tě něco?
0: No zatím ne.
1: Počkej, ale já mám nápad. Půjdeme do půjčovny kostýmů a převlékneme se za ovoce a zeleninu. A pak půjdeme ven a protože budeme k nakousnutí, děti hned na ovoce a zeleninu dostanou chuť.
3: Hurá, hurá, hurá.
0: Tedy Ušoune, to jsi tak skvěle vymyslel, že jsem na tebe vážně pyšná.
1: Díky, díky. A holky a kluci, než se vrátíme s kostýmy, vy si zatím užijte pohádku. Ušounova pohádka.
4: Jarda a Mirek šli hrát kopanou. Cestou se zastavili u stěny polepené plakáty, aby si vyhlédli nějaký napínavý film pro zítřejšek. Zítra bude sobota a jejich jedenáctka Žáfojet, žákovská fotbalová jedenáctka, sice musí se hrát zápas s kluky z Nerodovy ulice, ale odpolední kino ještě stihnou. Jarda četl názvy filmu na levé půlce velikého plakátu, Mirek na pravé. Hele, pekelní jezdci, řekl Jarda. Na to bych šel. Orion dává lepší film. Dunící stádo, řekl Mirek. Pojďme na to. Potom našli další filmy a ty se jim zdály ještě lákavější. Dohadovali se, o čem asi ty filmy jsou, ale nemohli se dohodnout, kterému dají přednost.
5: Rozhodneme se až po fotbalu, řekl pak Jarda. Teď už musíme jít na hřiště.
4: Už se otočili od plakátů a v tom slyší.
6: Kluci, vezměte mě sebou.
4: Kluci se překvapeně ohlédli, kdože to volá.
6: Vezměte mě sebou,
4: opakoval ten hlas. Hele, Mirku, krokodýl chce jít s námi, řekl Jarda. A opravdu, byl to krokodýl z plakátu zoologické zahrady. Měl smutné oči a prosebný hlas.
7: Jo, krokodýle, my ale nemáme doma vanu, jen sprchový kout. A Jarda taky nemá vanu. Vy, Jardo, že nemáte doma vanu?
6: Dej pokoj s vanou, řekl krokodýl. Já chci jít s vámi na fotbal. To budete koukat, jaký jsem brankář. Nepustím jediný gol.
4: Kluci se zamysleli. Tohle je moc vážná věc, protože dobrého brankáře by potřebovali jako sůl.
6: Adam s Mirkou moc chytat neumí, to je fakt. Chtěl by radši hrát v útoku, ale koho pak dáme do brány?
4: Ty opravdu umíš dobře chytat? Zeptal se Jarda.
6: Když povídám, že nepustím jediný gol, tak mi věř. Ani z rohu nepustím, ani z desítky.
4: Jarda s Mirkem se na sebe podívali tak výmluvně, že si krokodýl řekl, mám vyhráno.
7: Víš co, krokodýle,
6: zkusíme to s tebou. Dnes hrajeme s podoláky a to jsou saláti. Těmto naklepeme 8-3. V tomhle zápasu nemůžeš nic zkazit, bude aspoň legrace,
4: řekl Mirek.
6: Tak to ne, kamarádi, ohradil se krokodýl. Já nebudu nikomu pro legraci.
7: Jen se neurážej, krokodýle, to já jen tak,
4: omlouval se Mirek. Tak pojď s námi.
6: 8-0 jim to naklepeme,
4: řekl krokodýl vesele a už stál vedle kluků.
6: A říkejte mi čendo, jasán. Půjčíte mi trenky a dáme se do těch podolských salátů. Jde se na to.
4: Na plakátu zoologické zahrady zůstala do setmění veliká bílá díra.
7: Čenda rázoval mezi Jardou a Mirkem na hřiště. Odoláci už netrpělivě čekali. A když pak spatřili v brance Žáfojdu, nového brankáře, křenili se jako posedlí.
8: Kde jste to číslo vyhrabali? Vždyť ten váš kluk v bráně vypadá jako krokodýl, úplný krokodýl.
7: Žáfojedáci ani muk. Hra začala. Podoláci se stokrát snažili vstřelit branku, ale ani jednou se jim to nepovedlo. Za to sami dostávali gól za gólem. Dávno se přestali křenit a řehnit, už si zdrceně šeptali.
8: To je ale číslo, ten jejich brankář, co vypadá jako krokodýl. Panečku, mít takového brankáře.
7: Za stavu 6-0 se Čenda opřel se založenýma rukama o tyč branky a mohl si i zdřímnout. Podolští saláti se motali jen kolem vlastní branky a dostali další dva góly. Žáfojedáci si gratulovali, chválili Čendu, pochválili i Adama Smirků, který se v útoku osvědčil. A hned za tepla se rozhodli, že po zítřejším zápase s Nerudovkou sehrají v neděli dvě utkání. Vyzvou jedenáctky z Černého vrchu a z Palackého ulice. Čenda je tak vynikající brankář, že si můžou troufnout i na jinší kopálisty. V sobotním utkání s kluky z Nerudovy ulice vyhráli hravě 5-0. Čenda byl opět ve formě. Chytl i ty nejzrádnější kopy těsně.

0: koukejte taky útočit a nezacláňejte mi před brankou, saláti. Co se ti nelíbí, Čendo, vždyť vyhráváme. Bránili se žáfojedáci a byli náramně spokojení, protože s Černým vrchem ještě nikdy nevyhráli. A pak došlo k ostudnému zápasu s jedenáctkou z Palackého ulice. Žáfojed si ji pozval na vlastní hřiště, aby se vytáhl před spolužáky a rodáky. Naparoval se, jak soupeři nasolí ranec gólů. Ale o poločase se nezmohl ani na jeden. Jeho hráči se potáceli po hřišti jako bezduché mátohy a byli vždycky tam, kde nebyl míč. Čenda udatně vyrážel a odrážel vyložené góly rukama a nohama, ale v duchu zuřil. Dohráli za stavu 0-0 jen jeho zásluhou. Bez Čendy by asi odnášeli ranec gólů sami. Tak, mládenci, tímto jsem s vámi dohrál, řekl krokodýl po zápasu. Stali se z vás líné kůže, spoléháte jen na mě a to nemůžu dopustit. Už vás nechci ani vidět. Má poklona. A šel zas na svůj plakát. Je tam dodnes.
1: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. Z Ušouna je brokolice.
2: A ze mě je hruška.
3: Jo, jo, jo, velmi pěkná hruška. A už bych si klidně hruštičku dal. Vidíš, jak to funguje?
1: No výborně, jdeme ven.
4: Já, ty jsi hezká hruška. Můžu si kousnout?
1: Já jsem ale hruška Plíšová. Víš co, běž pěkně za maminkou nebo za tatínkem a o hruštičku si popros.
3: A na mě nemáš chuť?
4: Ani ne, ty jsi totiž brokolice.
1: No ale ta je tak zdravá, že po ní děti rostou jako z vody.
3: A když jsem pěkně uvařená, já už u ní brokolice, mám na sobě třeba sýrovou omáčku, tak jsem naprosto super.
1: A nebo je taky super brokolicový krém. Fantastická polívčička. Mňam, mňam, mňam, mňam, mňam.
3: Mňam, mňam, mňam, mňam, mňam, mňam, mňam.
4: A tak víte co? Já poprosím maminku, aby mi brokolici uvařila. Ještě jí teda jednou zkusím, když myslíte.
3: Hurá, hurá! To budou mít naši ovocní a zeleninoví kámoši velikonanánskou radost.
1: A na oslavu, jak nám to pěkně jde, si dáme hezkou písničku.
3: Jasně, tentokrát si dáme jahodovou.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku,
1: ve které dneska pomáháme ovoci a zelenině zalíbit se dětem.
0: A zatím nám to jde skvěle.
2: Moc děkujeme.
1: Není zač, děláme to rádi.
0: A navíc, to ještě není všechno.
1: Není?
0: Ne, mně totiž, když jsem se dívala na to, jak ti sluší brokolice, napadla super zeleninová písnička.
1: Jo, no jasně, to je taky super, protože holky a kluci nás mají rádi i proto, že se s námi pěkně zaspívají.
0: Tak jdeme na novou zeleninovou písničku?
1: Jo, jo, jo, už jsem jedno velikánské připravené ucho. Ušounovo zpívání.

0: úžasná písnička.
1: To je ale krása. Taková písnička určitě děti přesvědčí, že jsme skvělí.
2: A kdyby nezabrala písnička, tak máme ještě něco v rukávu.
0: Přesně tak. Máme tu v rukávu, tedy jako v rukávu, ovocný nebo zeleninový úkol.
2: Ten ale, kamarádi, dneska budeme plnit až po školce.
0: Ušounův úkol. Holky a kluci, k tomuhle úkolu budete potřebovat pomoc rodičů.
2: Budeme totiž vyrábět ovocný anebo zeleninový salát.
0: Takže poproste maminku nebo tatínka, aby vám připravili ovoce, které můžete loupat sami, třeba banán nebo pomeranč, a taky si poproste o příborový nůž.
2: Není sice moc ostrý, ale na ovoce a zeleninu vám určitě stačí.
0: A až budete mít ovoce nebo zeleninu oloupanou a ta, co se neloupe, bude samozřejmě umytá vodou,
2: potom ji nakrájíte na kousky a pak to všechno dáte do misky
0: a pěkně smícháte.
2: Do zeleninového, ale i do ovocného kápnete malinko olivového oleje,
0: protože ten vytáhne ven vitamíny.
2: A zase pořádně zamícháme.
0: A ovocný nebo zeleninový salát je tu. Mňam, mňam, mňam.
2: A pak už si na něm můžete pěkně pošmáknout a určitě vám bude líp než zvířátkům, která se strašlivě přejedla na hostině u Sýkory. V písničce, kterou vám teď zaspívám.
0: Jo, jo, jo, jo, jo.

0: kluci, posloucháte mou tedy Úšounovu pohádkovou školku.
1: Tentokrát ovocně zeleninovou.
0: A tady pro vás máme zvukovou hádanku.
2: Dneska bude pěkně těžká,
1: tak si připravte své chytré hlavičky.
0: Úšounova hádanka.
1: Tak, holky a kluci, pustíme vám zvířátko, které moc rádo jí ovoce, ale taky krade vejce a někdy i zakusuje slepice. A když se vám zabydlí v domečku, tak to nejste moc rádi.
0: Já už vím, holky, kluci, kdo ví, tak odpoví. 3, 2, 1, kuna. Jo?
1: Páni, i takhle těžkou zvukovou hadanku jste zvládli na jedničku.
0: No jasně, holky a kluci, ale je spousta dalších zvířátek, která mají ráda ovoce a zeleninu, že jo? Však proto jim taky třeba v zimě nosíme do lesa jablíčka, anebo třeba kukuřici.
1: Tak co, milé ovoce, milá zelenino, pomohli jsme vám?
3: Hrozně moc, děkujeme.
0: Holky a kluci, brokolice se poprvé za celou školku i maličko usmála. To mám radost.
1: To já taky. A radostně, ovocně, zeleninově i naše školka dneska skončí.
0: Protože dnešní má, tedy Úšounova pohádková školka, skutečně pomalu končí. Jen vás ještě, holky a kluci, moc prosíme o obrázky a dneska to můžou být i fotky.
1: Dneska nám prosím namalujte oblíbené ovoce anebo zeleninu, kterou máte rádi.
0: A nebo velikou hromadu ovoce, nebo velikou hromadu zeleniny, a nebo oboje dohromady, a nebo...
1: Poproste maminku nebo tatínka a jestli budete vyrábět salát ve školce, tak samozřejmě paní učitelku...
0: Aby vyfotili ten váš super salát, který budete dneska vyrábět. To je ten váš úkol, jo?
1: A pak stačí, když váš obrázek nebo super salát rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz anebo přes aplikaci iRádio.
0: Oni už se s tím poradí. No a my potom někomu z vás za obrázek nebo za fotku toho vašeho úžasného salátu pošleme odměnu.
1: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a dávejte si každý den ovoce a zeleninu, budou moc rádi.
0: Jo, a vaše tělíčko potom taky bude moc a moc spokojené. Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Úšoun Ružoun.
1: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dneska dáme ovocný rock'n'roll.
0: Jo.
4: Aby jsme vždy byli zdraví, každý z nás to rýchlo spraví. Šup ovoce do košíka, nech si

0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili byli.
1: Žila byla jednou jedna stará paní, Žán Kalmontová. Tahle dáma nevelela žádným armádám, nic nevynalezla, ani nebyla slavnou umělkyní. Proslavila se jen tím, že žila. A to opravdu dlouho. Vlastně zatím nejdéle ze všech lidí. Ale jak to tak bývá, i kolem ní se vznáší jedno velké tajemství. Víte vůbec, jak dlouho žije člověk? Samozřejmě, že to nejde říct přesně. Dosažený věk závisí na pohlaví, bohatství i místě na planetě, kde jedinec bydlí. Ale dá se to zprůměrovat. U nás v Česku například data za rok 2025 uvádí, že střední doba dožití je 77,5 roku u mužů a 83,2 let u žen. Ženy totiž žijí v průměru déle než muži. Délka života se navíc neustále prodlužuje. V minulosti lidé umírali v nižším věku kvůli nemocem, špatné výživě i obecně horšímu způsobu života. My jsme sice obklopeni chemií, plasty a toxickými látkami, které jsou zdraví škodlivé, ale díky medicíně, dostatku jídla, hygieny a tak podobně se nám prostě daří žít déle. Mezi státy, kde se lidé dožívají nejdelšího věku, patří například Japonsko. Mají tam skoro 100 000 lidí starších 100 let. Říká se, že je to i kvůli zdravému způsobu života, kdy základ jídelníčku tvoří rýže a mořské plody. Například pán jménem Jiroemon Kimura se dožil 116 let a v době natáčení tohoto dílu, tedy v roce 2026, drží rekord. Ale pouze mezi muži. Druhým vůbec nejdéle žijícím člověkem je Tomiko Itoková, která žila 119 let a 107 dní. Ale ani to jí na absolutní prvenství nestačilo. Na stupínku vítězů totiž stojí naše dnešní hrdinka, francouzka Žán Kalmontová. Když zemřela, bylo jí 122 let a 164 dní. Aby se člověk zařadil mezi takové rekordmany, musí být aspoň nějaké oficiální důkazy o jeho věku. Spousta lidí o sobě totiž v minulosti tvrdila, že jim bylo více, než byla pravda. S věkem Žán Kalmontové se pojí neuvěřitelné historky, ale taky diskuze, jestli i ona nebyla podvodnice. Tak se na to podívejme. Žán se narodila v roce 1875, tedy v době, kdy v domácnostech nebyla elektrika a cestovalo se v kočárech. Zemřela až v roce 1997, kdy byly silnice plné aut a lidé začínali používat internet. Jako dítě se v rodinném obchůdku setkala se slavným malířem Vincentem van Goghem. Když jí bylo 114 let, byla jedinou žijící osobou na světě, která to o sobě mohla prohlásit. Dokonce si zahrála malou roli ve filmu o tomto umělci a stala se tak nejstarším filmovým hercem na světě. Dlouhověkost měli v rodině. Žán se dobře vdala, nemusela pracovat, věnovala se svým koníčkům a měla klidný život. Jak sama vzpomínala, nikdy se nedržela zpátky. Kouřila, pila víno a jedla spoustu čokolády. Prý až kilo týdně. Což se nedá s japonským životním stylem srovnat ani z rychlíku. Ve 100 letech ještě jezdila na kole. Když jí bylo 90 let, uzavřela dohodu s jedním pánem. Domluvili se, že pán bude Klemontové každý měsíc platit určitou částku až do konce jejího života a až Žán zemře, on za to získá její byt. Pán měl určitě pocit, že uzavřel skvělý obchod. Očekával, že tak stará paní brzo umře. Jenže to se přepočítal. Žán si dál popíjela vínko a mlsala čokoládu. Rok za rokem. Za nějakých 30 let kupec zemřel a do bytu se tak nikdy nenastěhoval. Jeho žena musela v dohodě a placení pokračovat ještě asi 2 roky. Uvádí se, že nakonec Klemontové zaplatili 2x až 3x více, než byla hodnota bytu. Aktuálně je Žán jediným úředně potvrzeným člověkem, který se dožil více jak 120 let. A jak si to sama vysvětlovala? Prý s humorem říkala, Bůh na mě asi zapomněl. Podle mě to bylo ale spíš tím, že v životě dbala o psychickou pohodu. Hlásala, když s něčím nemůžete nic udělat, netrapte se tím. Nebyl to všechno ale jen podvod? Objevilo se totiž podezření, že se Jean Clémentová vydává za svou matku a ve skutečnosti se jmenuje Yvonne. Yvonne byla dcera Jean a oficiálně zemřela v roce 1934 ve svých 35 letech. Podle teorie o podvodu ale ve skutečnosti tehdy prý zemřela pravá Jean a její dcera Yvonne se kvůli vysoké dědické dani rozhodla, že se začne za svou matku vydávat.
2: Ha?
1: Tím pádem by tedy byla o mnoho let mladší. Tuhle teorii prý podporuje fakt, že zničila některé své fotografie a dokumenty z mládí, nebo že si údajně ve stáří pletla jména svého manžela a otce. Přes všechny nesrovnalosti ale většina odborníků věří, že šlo o skutečnou Jean, protože měla autentické vzpomínky na 19. století, dochované fotografie i její písmo podle nich sedí a v malé komunitě by se navíc takový podvod jen těžko utajil. Ani historie se holt někdy nevyhne zpochybňování.
0: Pracovní listy a další díly Žili byly najdete na stránce pořadu na webu radiojunior.cz. Poslouchat ho můžete i v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

0: Naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube kanál.

0: Posloucháte reprízu pořadu. Všechny díly najdete zpětně k poslechu na webu Rádia Junior. Rádio Junior.
1: Trenduj, lifestyleová talk show nejen o trendech.
2: Čau všichni, posloucháte Trenduj, kde rozebíráme nejen to, co trenduje, ale bavíme se i o tom, co řeší generace Z a Alfa, takže vy. Já jsem Eva, provázím vás tímhle pořadem, kromě mě je tu ale pokaždý taky host. Než vám představím toho dnešního, pojďme si říct, co nás dneska čeká. Máme léto, máme taky za sebou už 3 letní speciály Trenduj a dnes nás čeká ten poslední. Nejsem tu klasicky sama, mám tu hosta, kterého už znáte a je tu se mnou celé léto. Říkala jsem si, že se navzájem představíme, dáme si rychlo poznání na půl a doufám, že se obě vyhneme rozhlasové výzvě. A pak už se vrhneme na rozebírání dnešních témat a trendů. Dnes probereme lifestyle trendy, fotografii a focení a naše trendy ze základky. Ke konci se samozřejmě celkem klasicky vrhneme na kvíz trendů, kde otestujeme, jak moc se obě v tom, co trenduje, vlastně orientujeme. Celé léto je tu se mnou Anna Zítová. To už je vám samozřejmě jasný. Čau Ani, vítej v Trenduj.
3: Ahoj Evi.
2: Aničku už vám dneska představovat nemusím, pokud jste nějak nestihli první díl, tak si poslechněte první letní díl Trenduj, kde Aničku představuju a ona zase mě. My se tím pádem můžeme posunout na dalších pár otázek v rychlopoznání. Ani, seš na dnešní rychlopoznání ready?
3: Ano, jsem, pojďme na to.
2: Tak jdem na to.
1: Trenduj, lifestyleová talk show nejen o trendech.
2: A teď se vrhneme na rychlopoznání. Mám na Aničku pár otázek na tělo a ona na mě taky, tak uvidíme, jestli se dnes dočkáme výzvy, kvízu a nebo ne. Jdeme na to. Takže Ani, já mám dneska 3 otázky, ty 2, takže já rovnou začnu. Jaká je tvá nejlepší a nejhorší vlastnost?
3: Ty jo, to je teda otázka na tělo. Nejlepší. To je taková samochvála, smrdí, ale já myslím, že jsem vstřícná k lidem, ano. Že jsem hodně tolerantní vůči jejich špatným vlastnostem. A tak, jsem taková pozitivní, to doufám, že je ta dobrá vlastnost a ta nejhorší vlastnost by byla asi zapomnětlivost.
2: OK. Řekla možná, že spíš taková roztržitost někdy a to souvisí s tou zapomnětlivostí.
3: Roztržitost, roztikanost, no. Chaos. Občas.
2: Tak jo, teď jsi na řadě ty.
3: Tak Evi, kdyby jsi mohla na měsíc zkusit úplně jiné povolání, než máš teď, co by to bylo a proč?
2: Tak, to je taky docela záludná otázka. Tak já bych si určitě ráda zkusila být měsíc v angažmá v nějakém hodně prestižním pražském divadle. To by mě hodně lákalo, ale pořád je to takový jako podobný s tím, že to divadlo nějak se okolo něj motám a tak, takže by to
3: třeba
2: nebylo.
3: Třeba v Národním divadle.
2: Třeba v Národním, tam teda vlastně mají angažmá, v Davidském tam vlastně ne, ale dejme tomu, že bych tam třeba něco intenzivně zkoušela, jak bych tam připadala jako v angažmá. Takže něco takovéhohle bych si klidně ráda zkusila. Napadlo mě to jako první, tak to tak nechám.
3: A jakou roli by si přála?
2: Tak nějakou výraznou, dramatickou, velkou ženskou roli. Mm-hmm. To asi takhle stačí.
3: A na Karenina třeba.
2: Druhá otázka na tebe. Je nějaký sen, který se ti zdál už několikrát a občas se prostě pořád opakuje?
3: Zdá se mi hodně často, že mě pronásleduje Adolf Hitler.
2: Fakt? Mm-hmm. Hustý.
3: A jednou se mi to spojilo i s basketem, který hraju a zdálo se mi, že můj trenér na basket je Adolf Hitler a hrozně mě cepuje.
2: Ty vogo, tak třeba o tomhle se mi nikdy nezdál. Mně se třeba zdá, že jako někam padám nebo o různých jako zvířatech a zombících, ale že by to byla jako nějaká konkrétní negativní historická osobnost, tak to je zajímavý, to se mi ještě asi nikdy nezdálo.
3: Tak teď moje otázka. Mhm. Které vlastnosti nejvíce oceňuješ na svých přátelích a ještě k tomu podotázka, jestli mají všichni tví přátelé nějakou společnou vlastnost?
2: Uh-huh. Teda, to je dobrá otázka. Tak já na nich asi hodně oceňuju humor, nebo smysl pro humor, to bych řekla, že je asi nějaká vlastnost nebo vtipnost. Tak ta si myslím, že i spojuje všechny moje kamarády. A jak byla ta podotázka? Jestli je něco všechny spojuje?
3: No, první byla, co oceňuješ na svých přátelích za vlastnosti? A druhá, jestli je nějaká společná vlastnost, co mají všichni tví kamoši?
2: Já myslím, že určitě nikdo z nich není žádnej suchar, jakože všichni mají jakoby podobný smysl pro humor jako já. Nebo když už to nejsou vyloženě vtipálci, tak se ale smějou mým vtipům. A potom jsou to většinou taky docela dost tolerantní a veselí lidi. Ale myslím si, že ten smysl pro humor je víc spojuje, že mám asi i nějaký kamarády, který bych nenazvala na první dobrou jako veselý, ale smysl pro humor mají všichni.
3: Já?
2: Ano, samozřejmě.
3: Nejvíc.
2: A poslední otázka, jaká barva vlasů a styl účesu se ti nejvíc líbí a jestli se vůbec lidem díváš na vlasy, jestli si na lidech jakoby rychle všimneš vlasů?
3: Mně se asi líbí nejvíc hnědej bob, se tomu říká, to, co mám já, proto to asi mám, protože se mi to nejvíc líbí. A jak zněla ta druhá otázka?
2: Jestli si na lidech všímáš vlasů, jestli je to něco, čeho si třeba všimneš dost brzo, když někoho vidíš?
3: Jo, a dokážu ocenit, když má někdo nějaký extravagantní účes. Asi nejsem tak odvážná, abych si ho dala, ale možná někdy jo, ale když má někdo zajímavý účes, tak je to super.
2: Tak já myslím, že jsme si poradili dobře s rychlopoznáním, odpověděli jsme na všechno, tím pádem dneska nás nečeká rozhlasová výzva a je správná chvíle se vrhnout na naše dnešní rubriky a s nimi spojené trendy. Dnes nás čekají lifestyle trendy, fotografie a focení a taky naše trendy ze základky. Jako první bych dnes probrala lifestyle trendy. Zajímalo by mě, jestli si myslíte, že některé trendy vznikají opravdu úplně poprvé, takzvaně from the scratch, a jsou to vážně novinky, nebo se vždycky recyklují věci, co už tady někdy byly, třeba jenom se trošku pozmění. Co si myslíš ty, Ani? Je něco úplně jakoby novinka, nebo vždycky je to jenom nějaká variace něčeho, co už tady někdy bylo?
3: Asi tak půl na půl. Já myslím, že ty věci se hodně točí. Třeba jak jsme se včera i bavili o těch zvonáčích, že jsme mysleli, že už se nikdy nestanou módní a ono jo. Ale tak jako třeba, nevím, když si vzpomenu na K-pop, tak jako nemám pocit, že tady byla nějaká takhle zahraniční muzika.
2: Hlavně ne jakoby z Asie. No.
3: Z Asie, no, co by takhle to. Takže je to směs, podle mě.
2: Máš pravdu, já si myslím, že se to převážně pořád točí dokola. Důkazem bude i pár aktuálních lifestyle trendů, který tady dneska proberem, protože ty se rozhodně vrátili, ale zároveň přesně K-pop je něco, co možná tam někdy bylo ještě předtím, než jsme to my začali vnímat, to nevím, ale taky mám pocit, že to je něco novýho. První, co bych tady ráda zmínila v lifestyle trendech, je návrat drátových sluchátek. Kdo z vás ještě neobměnil svoje sluchátka za bezdrátová, tak teď už to rozhodně nedělejte, protože údajně jde o nejžhavější doplněk letošního léta, drátová sluchátka. Už v druhé půlce roku 2025 se stalo něco neočekávaného, začaly stoupat prodeje kabelových sluchátek. Očividně je objevila generace Z. Sluchátka, ke kterým vede kabel, se stávají jedním z nejžádanějších letních doplňků roku 2026. Za prvé jsou praktická, nemusí se nabíjet a podle některých uživatelů dokonce poskytují i lepší audio zážitek. Za druhé vypadají cool, skvěle doplní outfit ve stylu 90. let, rozumí si i se znovu obnovenou estetikou indie sleaze, která nabývá v posledních měsících na popularitě. A v neposlední řadě jde taky o skvělý způsob, jak docílit nefalšovaného modelkovského off-duty looku v kombinaci se správnou kabelkou, slunečními brýlemi, kšiltovkou. Tyhle ty drátový sluchátka, tak k těm se vracejí různý influencerky, anebo je nosí třeba Bella Hadid nebo Lily Rose Depp. Co si o tom ani myslíš?
3: No vlastně, jakoby, když nastupovaly ty bezdrátový sluchátka, tak já jsem taky měla ty drátový a mě hodně vyhovovaly. Vlastně jsem to ze začátku taky moc nechápala vlastně, co je na těch bezdrátových sluchátkách tak jakoby skvělý, protože mi taky přišlo, že jsou hrozně drahý, vlastně znatelně dražší než ty drátový a že se musí nabíjet a že jsou vlastně i trochu neekologický, že ta baterka rychle dojde a pak se nedá opravit. A vlastně jsem se je pak pořídila ty bezdrátový až kvůli běhání, protože ty s těma šňůrama, že jo, nejsou tak
2: prakticky
3: překážej, no, na tom běhání. Když to máš zapojený do toho mobilu, máš
2: A umíš si představit, že by si se teda k dráťákům zase vrátila?
3: No vlastně si to umím představit, no. Akorát já jsem všechny postrácela, takže nevím, kde bych je vyhrabala, musela bych se je znova koupit, ale jo, tak tohle je docela dobrý trend, je to takový trošku, jak se teďka říká, performativní, jo, ale jo, v pohodě za mě.
2: Já si to teda vlastně moc neumím představit, že bych se k drátovým sluchátkům vrátila, nebo rozhodně jsem se k ním zatím nevrátila, nemám to zatím ani v plánu. Ani asi nemám pocit, že by mi to nějak extra doplňovalo outfit, i když je pravda, že na začátku, když začaly být bezdrátový sluchátka a ještě jsem na to nebyla zvyklá, tak mi přišlo vždycky strašně divný, když jsem někoho viděla telefonovat, ale mobil měl prostě někde v kabelce nebo v kapse a vypadalo to, že mluví prostě jako do vzduchu, protože ty sluchátka třeba nebyly vidět a tak, tak to mi vždycky přišlo mega divný, že prostě dřív to bylo aspoň vidět, že mají ty sluchátka, že prostě s někým telefonujou, tak na to nejsem si zvykla, ale vlastně teď už nevím, moc si to neumím jako představit, už mám vlastně ty svoje bezdrátový sluchátka docela dlouho, furt mi jako dobře fungujou, jasně musí se nabíjet, tak na to si člověk musí myslet, ale nepřijde mi, že by se vybíjeli zase nějak jako hodně rychle. No a hlavně mi přijde, že už nemám skoro u ničeho jakoby jacka nebo prostě takový to...
3: To je pravda, ten jack, no. To já bych měla všechny starý sluchátka na jacka, kterýho už dávno nemám.
2: Ale je pravda, že ty novější potom už byly, že se to dalo zastrkovat do té stejné zdířky jako nabíječka, takže že už neměli zakončení tím jackem, když už vlastně toho jacka nemají většina přístrojů.
3: A teda, co musím říct, že co mi trošku vadí a co mám pocit, že u těch drátových sluchátek nebylo, že když někdo doposlouchal tu muziku a potkal někoho, tak je schoval do tašky. Mám pocit, že spoustu lidí dělá to, že si vypne muziku v těch bezdrátových a pak s tebou mluví a má ty sluchátka furt v uších. A mě to hrozně rozčiluje, protože já mám pocit, že to je taková nějaká pomyslná bariéra mezi mnou a tím člověkem v té komunikaci.
2: To je pravda, to já to třeba nedělám. Neumím si představit, že bych si je nechala v uších a s někým se jako bavila, ale zároveň taky jsem si všimla, že nějaký lidi to dělají, že nějaký lidi fakt ty sluchátka mají skoro permanentně jako celý den v těch uších, tak to je takový zvláštní a vlastně ty starý původní sluchátka si moc jako nikdo na těch uších nenechával. Je to tak. No tak já nevím, jestli k tomuhle trendu přistoupím nebo nepřistoupím, taky možná je

0: feeling poskytují. O touze po životě v době předinternetové svědčí masivní úspěch seriálů, který se třeba v době předinternetový odehrávají, třeba jako Stranger Things, který jsou z 80. ale i různý remakey filmů jako Scream, Dirty Dancing, Scary Movie a tak dále. Sluchátka s drátem se stala jakýmsi symbolem éry, kdy si lidi jako idealizují, jaký to bylo v době, kdy ještě nebyl internet. Zároveň je to taky takovej statement, protože žijeme v době, kterou řídí moderní technologie v čele s AI, a k tomu vlastně část společnosti má takový lehký odpor, že jako buď seš fanoušek, anebo to spíš trošku hejtíš. Mm. A ty špunty s tím kabelem fungují jako takový to, že mám prostě z toho digitálního světa třeba trochu úzkost a chci se vrátit k tomu analogu.
1: Tak no, v tom případě nepotřebuješ pak telefon a stačí ta MP3, která ten jack furt má.
0: To je pravda. No a návrat k analogu se ještě taky prej teď bere jako taková nová forma luxusu, protože kdo z nás si může dovolit na chvíli vypnout a úplně se odpojit od online světa, jako na chvíli typu pár hodin asi jo, ale třeba na pár dní už je to pro spoustu lidí vlastně docela komplikovaný. Hmm. A generace Z tak vrací do módy i další analogové věci, jako analogové fotoaparáty, vracejí se k čtení knížek, prý se i zvyšuje poptávka po DVD. To mě docela překvapilo. Prostě, že offline život je považován za privilegium a nový cíl.
1: No tak třeba VHS by ještě za chvíli mohli, ale myslím,
0: no,
1: že...
0: No co si o tom myslíš, tady tom jako trendu návratu k analogu a offlineu?
1: Teď mě došlo, že možná spoustu posluchačů našich neví, co to jsou VHSky.
0: To je pravda, to jsou takové, no možná už děti, co nás poslouchají, neznají ani DVDčka, ale to bylo prostě, že když ještě nebyly v platformy jako Netflix, HBO, Disney a další, tak filmy a seriály byly na kazetách nebo na takových CDčkách a byly půjčovny nebo obchody, kde si ten člověk buď ten film nebo ten seriál mohl koupit, anebo v půjčovně si ho půjčit, zkouknout ho a pak ho zase vrátit. A to se vlastně všechno už před, jak je to dlouho, třeba 20 let, co už to tak začalo jako vymírat.
1: Hmm. Ale to byl teda zážitek, vždycky jít do té půjčovny DVDček a vybírat si ten, to by se podle mě tady těm lidem, co teďka mají rádi ten indie sleaze, líbilo hodně.
0: No a tobě se líbí tady ten trend, jakože ty by se zvrátila třeba aspoň na nějakou omezenou dobu do analog offline světa, nebo to spíš bereš tak jako...
1: Jako mně se to líbí hodně, mám pocit, že když mě bylo 15, tak vlastně to indie taky frčelo a že to je v něčem hrozně jako podobný vlastně, že my jsme zas obdivovali vinylové desky, že jo, a gramofony a já jsem měla v pokojičku prostě takhle nalepení na zdi vinylové desky, takže mě to je vlastně hodně blízký.
0: Mm-hmm. Je to pravda, jakože neumím si úplně představit, že si chodím znova půjčovat dívka nebo VHSky, ale třeba ty analogové foťáky, kterým se teďka hodně lidí vrací, mají svoje kouzlo, protože vlastně když máte nekonečno pokusů, jak něco vyfotit a pak si vybíráte prostě z galerie pomalu identických fotek tu nejlepší, tak to v něčem to kouzlo ztrácí, kdežto když máte prostě na foťáčku 25 možností snímku a pak ho prostě vyvoláte a nevíte, jestli ta fotka povedla a co tam přesně zachytila a dozvíte se to až třeba po té dovolené, tak to prostě svoje kouzlo má a spousta momentek, který máme doma vyvolaný z dětství, tak prostě nejsou to dokonalý fotky, protože máma nevěděla, jestli někdo zrovna nemrkl nebo jestli tam nedala omylem prst a to se prostě zjistilo až potom, kdežto teďka, když si podle mě, za prvý si podle mě moc lidí fotky ani už nevyvolává, ale když už si vyvolají, tak si samozřejmě vyvolají ty nejdokonalejší z těch všech variant, který tam jako nacvakali.
1: A já mám prostě, já nevím, jestli to je moje nějaká vrytá vlastnost a já to tam vidím, moje dedukce, ale já mám prostě pocit, že v těch analogových fotkách je ten život cítit daleko víc než v těch digitálních.
0: Tak je v nich prostě jako větší duše, no.
1: No, nevím.
0: Protože tam i víc člověk opravdu zachytí ten moment, který už pak nemůže ovlivnit. Hmm. Kdežto na mobilu, kde milionkrát to můžeme vyfotit, smazat a vyfotit znova, tak prostě už to kouzlo toho okamžiku tam prostě tolik není, protože často sice člověk něco vycvakne, ale pak se mu to nelíbí, tak řekne, hej, zapozujte a pak už to není ta momentka, že jo. Hmm. No já třeba čas offline, když bych se teda vyjádřila spíš k té offline části než k tomu analogu, tak hodně propaguju, protože sama cítím, že ho potřebuju a sama si ho občas jako uměle naordinovávám. Třeba občas jsme dělali takový to, že jsme někam jeli na prodávání

0: prodloužený víkend a opravdu jsme si dali 24 hodin prostě offline, že jsme si stahli jenom nějaký offline mapy a dali jsme si prostě na telefonu režim letadlo, aby nám nemohl ani nikdo jakoby prostě poslat zprávu ani na žádných sociálních sítích a tak. A bylo to docela jako osvobozující. Najednou má člověk strašně moc času.
1: No je to tak, jakoby já vlastně na sobě hodně vnímám, jak jsem na tom závislá a vnímám to v tom, že vlastně už bezmyšlenkovitě šahám po mobilu, vůbec o tom nepřemýšlím a odemykám ho. A nebo koukám na ty notifikace, jestli mi tam něco přišlo. A vždycky mám radost, když jdu třeba do sauny, nebo mám basket, nebo nějaký
0: cvičení. Kde ho prostě mít nemůžeš.
1: Kde ho prostě mít nemůžeš, musíš prostě na ní nemyslet a tak, no.
0: To mám ráda naší chalupu, kde není signál. Takže tam vlastně vždycky, jenom když jako někam jdeme a třeba vyjdeme víc na kopec, tak se to tam chytí, ale v té chalupě prostě není, takže tam se mobil můžeš úplně s klidem dát někam prostě zašantročit, protože tam ti stejně nic nepřijde a nic si tam jako nepřečteš, žádnou zprávu, takže tam je ten offline život takovej nucený, ale je pravda, že už si moc neumím představit, že bych třeba týden byla offline. Jakože ten jeden den nebo třeba ještě dva dny je to fakt jako fajn, ale kdybych byla třeba offline jako celý týden úplně, jakože, tak možná bych z toho byla docela ve stresu, jakože...
1: Měla bys FOMO.
0: No a celkově, aby jako se něco nestalo, aby jako někdo opravdu mě nepotřeboval zastihnout a já jsem k tomu zastižení nebyla a tak, ale i v něčem by to asi bylo osvobozující.
1: A přece dřív to bylo normální, že?
0: No jasně.
1: Dřív jsme si toulali celý den venku a nikdo nás nemohl nahánět přes
0: telefon. Přesně, prostě byla jenom pevná linka a konec, no to už si vy holky a kluci vůbec nepamatujete.
1: Ale ty třeba pevná linka s takovým tím otáčením těch čísílek, to by se taky podle mě hodně líbilo a možná se to vrátí zpátky do módy, protože taky taková hezká estetická věc, že jo, jak člověk musí
0: vytáčet. Je pravda, že my jsme vlastně v Praze doma měli od začátku už jako tlačítkový telefon, nebo už si tam ten vytáčecí vůbec nepamatuju. Ale na chalupě jsme měli hrozně dlouho ještě ten vytáčecí a že já jsem právě na začátku měla pořád pocit, že to neumím dobře s tím vytáčet, že vždycky jako přejedu to číslo a že prostě se na to musím pořád hrozně soustředit.
1: No tak to mi v Pardubicích, k nám se tyhle trendy nedostaly, my jsme celou dobu měli vytáčecí.
0: A pak jste přišli rovnou na mobil.
1: Jo, jo.
0: No a my jsme tady ještě s Aničkou zmiňovali ten indie sleaze, což je styl, který se vrací do mody, je to taková trochu anti-fashion, trochu myšmaš, rozhodně nic uhlazeného. Třeba příkladem indie sleaze jsou sukně přes kalhoty, vrstvení, oversize, trošku si to podle mě jede Billie Eilish a kdybychom si dali nějaký odbornější popis, tak je to estetika typická pro období mezi lety 2006 a 2012. Vznikla jako odpověď na uhlazený popový zpěv. Opěvovala chaotický způsob oblékání, byla úzce spjatá s érou prvních sociálních sítí a... opěvovala takové jako freestyle.
1: No tak to je přesně to, co jsem zažila, no.
0: Vlastně mě ještě k tady těm novým lifestyle trendům, který se spíš tak trošku vracejí ke kořenům, napadlo, že je i fajn jako podle mě třeba hodně číst, protože když čtete knížku, tak jste taky offline. A kdo by chtěl úplně se přesunout do hardcore offline analog světa, tak si může zprovoznit Walkmana.
1: Nebo diskmena.
0: Přesně a nemusí tady řešit, jestli má drátový nebo bezdrátový sluchátka. Prostě starý, dobrý Walkman nebo diskmen a jedeš.
1: Ale já mám pocit, že teďka právě ty malý kazetky jsou extrémně populární, že spoustu mých přátel hudebníků, tak jako merch mají právě ty malý kazetky, takže se to hodně vrací.
0: Takže Walkman se vrací, jo.
1: Takže doufám, že ty lidi mají i Walkman, aby to měli na čem přehrát, nebo rádio, ale ty kazetky se vrací rozhodně i u mých vrstevníků.
0: To je dobrý, protože já mám třeba doma z dětství hrozně moc kazet, na kterých mám různý hurvínky a pohádky
1: šmouly.
0: A šmouly a písničky se svirákem a uhlí a vlastně už nemám kde si to přehrát, takže možná, jestli se vrátí Walkmany, tak potom budu třeba se svým dítětem poslouchat.
1: Třeba jo?
0: Ještě pár otázek, než se posuneme k další kategorii. Myslíš ani, že dnešní teenageři chtějí být víc originální nebo naopak víc zapadnout, než jak jsme to třeba měli my?
1: To se asi, co jak já mám teenage sestru, že jo? A u té TVD mi přijde, že chce víc jako zapadnout, ale přijdou mi takový trošičku víc unifikovanější, no, že ta moda je taková hodně stejná u nich, ale zase jako, já nevím, asi jak kde, v jakém odvětví, že jo, tak... Moje ségra je prostě na střední elektrické škole, kde má jediná holka a dalších 30 kluků, takže jí se nedivím, že chce zapadnout, ale možná jinde to je jinak.
0: Další otázka, ta spíš souvisí s tím offline. Měla jsi ty někdy, nebo vzpomeneš na den, Když jsi byla naposled celý den bez telefonu?
1: To jsi mě asi nachytala. Asi ne. Tyjo. No, tak na dětství si vzpomínám.
0: To jo, ale jakože teď třeba za poslední rok, ne.
1: Celý den bez telefonu? Jako nejblíž k tomu měl náš jogový pobyt, kde jsme si nechávali ty mobily na hotelu, ale jinak ne.
0: A uměla bys si třeba představit, že bys si zdala celou dovolenou bez telefonu?
1: Uměla bych si to představit, ale tak člověk, jak je starší a má práci, tak si to musí nějak vykomunikovat, aby ho lidi nescháněli, že jo? To je taky další takový faktor, ale uměla bych si to představit. Já jsem vlastně hodně lobovala dřív za tyhle offline ty a nějak jsem se tím nechala pohltit teďka, no. Měla bych se trošku napravit.
0: A moje poslední otázka je, jestli si myslíš, že dnešní děti mají na sebe větší tlak, protože žijou v online světě, než jsme měli my.
1: Rozhodně, tak to si určitě myslím. A taky si myslím, že prostě ty sociální sítě hodně ukazují nepravdu a hodně tam lidi používají filtry a různě se stylizujou. A vlastně celý to je jenom o jedné velké stylizaci, že se předvádíš před lidma a vidíš jenom tam ty stylizovaný lidi, který nejsou často autentický.
0: No jasně.
1: A to kolem sebe pak vidí, že jo, normální lidi, ale oni když celou dobu koukají jenom do toho telefonu a vidí jenom tady ty extrémně namalované holky, extrémně hubené holky, pózičky, tak to není zdravý, protože pak ty lidi ztrácí takový kontakt s realitou.
0: To je pravda. Tím bych možná naší první kategorii lifestyle trendů ukončila a posuneme se dál.

0: Druhým trendem dneška, druhým tématem je fotografie a focení. Anička ráda fotí, takže doufám, že k tomuhle tématu nám třeba poví něco víc než já. Fotí krom telefonu nebo zrcadlovky třeba i na analogový foťáček, z kterého si fotky vyvolává. Já si zase ráda fotky vyvolávám a vytvářím si fotoalba. To znamená, že i když fotím převážně jenom na telefon, tak mám ráda, když potom to mám fyzicky doma a můžu to prohlídnout. No a k létu podle mě focení jednoznačně patří, takže jsem ráda, že tohle téma tady dneska probereme. Ani jsi typ, který hodně fotí, nebo si raději užívá přítomný okamžik a pak třeba jdeš zase někam, kde jenom cíleně fotíš?
1: Mm-hmm. No právě že to, že ráda fotím, je vlastně v rozporu s mojí povahou, mm-hmm. protože právě já si hrozně ráda užívám ty věci tak, jak jsou. Třeba zrovna teďka jsem letěla letadlem mm-hmm. a měla jsem úplně nádherný výhledy. Prostě letěli jsme nad Adršpachem a Hradcem Králové a Berounem a tak. A já jsem si to prostě vychutnávala, úplně jsem zapomněla fotit a ten člověk, co se mnou letěl, říkal, foť to, teď to je krásný, budeš mít památku. A takhle mě jako to připomínalo, že bych vlastně měla fotit. Ale chodím i cíleně fotit, to jo.
0: No a teď mi řekni, prozraď na sebe, kolik fotek máš teď aktuálně v telefonu, ve svojí galerii?
1: Tak to je dobrá otázka. Zrovna včera jsem to s někým řešila a mám tam 15 751 fotografií.
0: Já mám 16 819, takže jak vidíte, tak opravdu to, co jsme probírali v minulý kategorii, že můžete mít skoro nekonečno fotek na telefonu a různě je furt promazávat. Promazáváš je někdy nebo si tam necháváš všechno?
1: Právě já si myslím, že kdybych je nemusela promazávat, tak bych jich tam měla mnohem víc. Ale já už nemám paměť, takže já to musím promazávat, ale jinak bych tam bylo už prostě 30 tisíc a koukám na videa, těch mám 317, a což mi podle mě taky hodně zabírá.
0: No a jaká je tvoje úplně poslední fotka v galerii? Popiš nám jí.
1: Uh-huh. Poslední fotka v galerii je z roku 2020 a je to moje malá teenage ségra, která extrémně roztomilá. Takhle už vůbec nevypadá, je to před 6 lety a tady je ještě takový malej roztomilý bobík, no.
0: Já se podívám, já zalistuju. Moje nejstarší fotka v galerii bude dokonce až z roku 2017. Dnes 2016 dokonce, 13. června 2016, takže to je 10 let. A je to fotka s mým tehdy klukem, teď manželem a máme ty filtry ze Snapchatu na sobě, taková ty ouška a čumáčky jako pejsci, jo? Takže v té době to bylo moderní, takže...
1: Jo. Filtry a čumáčky.
0: Tak dobrý, no tak to jsme si tady zahrabali v minulosti. Má podle tebe ještě v dnešní době cenu mít foťák, když telefony fotí v tak obří kvalitě?
1: No, já myslím, že jo, souvisí to i s tím, co jsem říkala předtím, že prostě v těch foťákových fotkách je větší živost, ale zároveň jako foťáky pořád fotí líp než telefony, mám pocit. Taky záleží, že jo, jaký foťák, ty můžeš mít digitální anebo analogový. Je to teda docela drahá záležitost, když se tomu člověk chce věnovat, jo? Protože ty máš nějaký to tělo toho foťáku, ale pak ještě máš různý objektivy, které ti dělají, že někoho vidíš extrémně zblízka. Když chceš vyfotit skupinu lidí, tak potřebuješ nějaký jiný objektiv.
0: Rozšířený.
1: Takže je to docela drahá záležitost, mám pocit. Ale třeba v těch analogových fotkách, nebo vlastně i v těch digitálních, tak to člověk může vzít i jako takovou hru, že jo? Protože tam máš 3 složky, clonu, čas a ISO. A ty si s těmahle 3 složkama musíš nějak hrát, aby ti ta fotka vyšla pěkně. No, abys to neměla moc tmavý nebo moc světlý zás, abys to měla zaostřený to, co zaostřit chceš. Uh-huh. No, je to taková technická hra vlastně, to focení.
0: Přitom v telefonu nám to většinou, i když tam můžeme různý věci taky nastavovat, tak nám to jako přednastaví tu nejlepší variantu v tu chvíli a člověk to jenom stiskne, že mu to vlastně všechno zjednodušuje. Je pravda, že i na zrcadlovce si může člověk dát režim automat, kde mu jako udělá plus minus tu nejlepší variantu, ale to je jenom takovej ten podle mě zlatý střed, jako že to nevíde. Že to prostě vyjde tak nějak, že je to v pohodě. Ale když to člověk chce fakt vymazlit a aby to mělo třeba nějakou uměleckou hodnotu nebo nějaký přínos, tak už musí používat ty.
1: No, a já prostě furt mám pocit, že ty fotky z toho mobilu něčím smrdějí. Že smrdějí tím mobilem prostě. Prostě smrdějí.
0: To jsou slova Aničky. Takže Ani, se člověk selfie ano nebo ne?
1: Selfie, ano, nebo ne. Tak ráda se udělám selfie s kámoškou, když jsme někde na nějakém pěkném místě a ráda si ji i pak i vytisknu na stůl, abych na to vzpomínala. Ale že bych si furt musela fotit selfiečka, tak to zase ne, jakože zase tak posedla sama sebou nejsem.
0: Takže nemáš nějaký svůj ultimátní výraz, který nahodíš na každý fotce, když se fotíš jako ve skupině?
1: To je zajímavá otázka. Vím, že mám svoji oblíbenou stranu obliče a ta je levá. Mám pocit, že jsem zleva hezčí než zprava.
0: Ale je pravda, že většina lidí má svoji lepší stranu obličeje. Já to mám tu, kde mám tu patku. Protože já mám jakoby pěšinku na straně a na jedné straně mám patku a na druhý ne. A když se otočím tou stranou bez té patky, jak mi to přijde takový divný a takhle, jak tam mám tu ofinu, tak to je taková moje příjemnější strana.
1: A ty máš nějaký výraz?
0: Asi bez zubů, takovej víc jako...
1: Duck face.
0: Spíš jako, já mám prostě pocit, že když se moc směju, tak mi to tak jako zdeformuje obličej. Takže se tam spíš tvářím tak jako... Usmívám se jenom očima.
1: Marilyn Monroe, prostě nad kanálem.
0: No a je podle tebe větší stres vyfotit sebe nebo někoho jiného? Jako aby to byla fakt dobrá fotka za tebe.
1: No, asi někoho jiného, tak to máš tu zodpovědnost za toho člověka, že jo? Ty lidi se furt sami sobě nelíbí na těch fotkách, že jo? A sebe můžu fotit, jak dlouho chci a na ty lidi máš omezený čas, když fotíš. A tady musím říct, že na Radio Junior fotím i lidi a fotím i herce a občas to je velký teda stres je fotit.
0: No to byla právě jedna z mých otázek na tebe, jestli tě focení pro Junior baví.
1: Jako, je to občas takový adrenalin, mě to zároveň jakoby baví a občas máš nějaký povahy, třeba co ti čtou pohádku a nejsou úplně zvyklí na to focení nebo nemají to rádi a je to hodně i o nějaký empatii a lidskému přístupu, než třeba i ani o tom skillu toho focení. A člověk musí být citlivý u toho.
0: A ty jsi to zmiňovala už v té předchozí kategorii, kterou jsme tu dneska probírali, ale jsi někdo, kdo občas používá filtry?
1: Ne, já vlastně filtry vůbec nepoužívám, skoro nikdy. Ne.
0: Protože je léto, tak je fajn zmínit i letní focení. Jaký místo je podle tebe nejvíc fotogenický?
1: Jako nejvíc na světě?
0: Nebo prostě co ti napadne jako první?
1: Místo, co je fotogenický? No, atrium u nás v rozhlase, to je krásný místo. To je docela fotogenický. Tak to je takhle nejblíž v radiánu, co mě teď napadá. Tak moje chata je hrozně fotogenická, že jo? Tam máš to zázemí těch... kostičkovaných ubrusů a přírody, tak to je taky hezký, že jo? A no, nějaký místo, kde je hodně světla. To je vždycky nejlepší.
0: A jsi člověk, co si někdy vyfotí jídlo dřív, než ho sní?
1: No, nedělám to často, ale občas se to stane, když mám fakt nějaký hezký jídlo.
0: A prohlížíš si ráda starý fotky? Vyvoláváš si vůbec fotky, děláš si alba?
1: No, vyvolávám si. Vyvolaný fotky si hrozně ráda prohlížím. A nejhezčí to je vždycky u babičky, protože ona, že jo, má ty alba vedle sebe rok po roce, prostě od roku 97 až po 2000. Ona to taky přestala dělat. Má to třeba do 2015, nebo 2018, tak nějak. A tam si ty fotky vždycky prohlížím úplně nejraději.
0: To má takhle pečlivě, hezky babička srovnaný.
1: A ona u toho má ještě ty cedulky, třeba nějaký mini popisek, jako... Anička jako princezna na karnevalu ve školce, že jo? Tak to je super, ale jakože bych vzala mobil a projížděla si galerii, tak to nikdy, to mě nebaví. A co ty?
0: Já si asi prohlížím alba buď u rodičů, přesně u mámy. Moje máma asi nebyla dostatečně pečlivá na to, aby jakoby dělala ty alba, takže máme takovou obrovskou krabici, kde jsou všechny ty fotky naházené. Ale někdy je tuškou na zadní straně té fotky napsaný aspoň rok. Ale to ne taky vždy. Ale mě to baví si tam jenom tak prostě v tom hrabat a prohlížet si prostě z různých období, z dětství a tak. Kdyby to mělo systém, bylo by to možná lepší. A já si teďka snažím si dělat alba a tisknout si fotky a právě tam občas napsat i nějaký popisek, ale jako taky v tom nejsem dostatečně důsledná, nemám to rozhodně, jako že bych za posledních 10 let měla prostě tam 10 alb, bohužel ne. Ale ráda si prohlížím ty alba, který jako mám hotový, no.
1: Moje babička je právě hrozně taková pedantská a akurátní a všechno musí mít srovnaný a občas je to kvůli tomu s ní hrozně těžký, ale v tomhle to je dobrý. Ona třeba, co dělá, co se mi líbí a co chci zmínit, je, že každý ráno si zapisuje východ slunce, takže kouká z okna a vidí, jakoby, kdy vychází slunce a každý večer si zapisuje západ slunce a má normálně sešítek a má tam každý ráno a večer a takhle
0: to je hustý. Je hustý, že je teda vždycky už ráno vzhůru, když že vychází slunce.
1: No.
0: To teda, to obdivuju možná ještě víc, než to, že si to zapisuje. A jedna z posledních otázek na focení na tebe, jestli fotíš raději lidi, zvířata nebo třeba přírodu?
1: Nejradši fotím lidi. Lidi jsou prostě nejhezčí, si myslím.
0: A nejzajímavější.
1: Nejzajímavější. Lidský obličeje prostě přitahují oko nejvíc. Mm.
0: Já si to myslím taky a i mě třeba moc nebaví se třeba dlouho koukat na nějaký fotky přírody, kde nic není. To třeba má rád můj manžel, že na dovolených nebo na svých cestách často fotí jenom přírodu nebo prostě výhledy do krajiny a takhle. A mě to moc jakoby nebaví, jakože kouknu na jednu fotku, ale spíš mě baví, jako když tam jsou ty lidi, kteří byli na té dovolené, nebo jako nějaký místní lidi, třeba nějaký momentky a tak, ale jako když je to jenom příroda, tak já jako hezký, ale že bych potřeboval kouknout na 200 fotek prostě nějaký hory nebo lesa, tak to úplně ne.
1: No já mám pocit, že i ty fotky přírody se hodně opakujou a že pak se z toho stává takový jako kýč vlastně.
0: Uh-huh.
1: Třeba obří beruška na listě, no tak.
0: Makro. Máš ještě nějaký doplňující info k fotce a focení, nebo ti to přijde, že jsme to docela probrali?
1: Asi, vlastně, jakoby takhle, jak se i trošku zajímám o tu fotku jako divák, tak mám nějaký oblíbený galerie, aha, že často nejdu ani po těch fotografech, ale spíš jdu do té galerie, co ona si pro mě připravila, že mám nějaký tipy.
0: Aha.
1: Přijde mi super galerie hlavního města Prahy a dům fotografie, je to na Dlouhý třídě. Tam třeba nedávno vystavovala fotografka Dagmar Hochová, která fotí děti, ale nebo fotila černobíle a hrozně krásně je zachytila. Jako já sama se neviděla hezčí fotky dětí. A pak druhá galerie, kterou bych chtěla zmínit, je Leica Gallery, která je tady u Václaváku v Praze. A tam je zase super kavárna u toho. Uh-huh. A dělají takový dokumentární černobílý fotografie, tam vystavují, to je taky moc hezký.
0: Je pravda, že tohle jsme tady vlastně vůbec nezmínili, že nemusíte být jenom ten aktér, kdo pozuje na fotce, nebo ten, co fotí, ale můžete být i jenom prostě ten pozorující, co tam jde opravdu, jako když byste šli na výstavu třeba obrazů, tak můžete jít na výstavu fotek. My většinou tak jednou ročně chodíme na Czech Press Photo nebo World Press Photo, kde se taky najdou zajímavé fotky a hlavně jsou tam většinou zachycený důležitý události toho předchozího roku, tak na tady ty výstavy taky chodím ráda, ale taky nejradši pozoruju fotky lidí.
1: Super.
0: Tak já myslím, že se můžeme posunout dál na naší třetí kategorii a třetí trend.

0: Třetím trendem a třetí kategorii, poslední, si dáme takový retro. Dneska je to vlastně trošku tak ve stylu retra celý díl. A to jsme rozhodli, že probereme naše trendy ze základky, což už taky je více jak 15 let. No, u Aničky možná trochu míň, ale u mě už je to více jak 15 let, co jsem byla na základce. Vy sami můžete posoudit, jestli se něco už stihlo vrátit a třeba už i zase víc z módy znova, nebo je něco, co už dávno zapadlo v zapomnění a ještě se to nevrátilo. Na začátek je možná dobrý zmínit, že nás s Aničkou dělí 5 let, takže i my jsme nebyli úplně ve stejnou dobu na celý té základce a můžeme se tím pádem v nějakých trendech i třeba rozcházet, nebo že jedna ho zažila a jedna ne. Tak Ani, čím by se tak vykopla?
1: Vykopla to, já nevím, mě první jako trend z mý základky se mi, že jako gelový propisky, takový ty barevný, to se hodně používalo.
0: A i voněly některý.
1: I voněly, já úplně si doteď pamatuju tu vůni těch nějakých borůvek nebo černýho rybízu. A ještě často byly třpitkaty.
0: To je pravda.
1: To byly nejvzácnější. No tak samolepky, to je jasný.
0: Sbírání samolepek.
1: Jo.
0: Samolepkový alba.
1: Jo, ale to si myslím, že teďka úplně nefrčí. Nebo?
0: No, jako já o tom nevím, to nám sami vy napište, jestli se teď něco sbírá. Podle mě, když už se něco bude sbírat, tak to budou asi pokémonský kartičky, ale možná se sbírají samolepky, jenom o tom nevíme.
1: No, možná jo. No pak, kreslení do deníčku, takový to, jak si to
0: vyměňujete.
1: Památníček. Památníček tě má rád a je tvůj kamarád, nebo něco takového tam bylo, že jo. A poty na kolečkách. Na patě, že jo, jak byly, tak to byl velký trend. Tak to jsou taky 4 trendy, co mě napadne jako první.
0: Já jsem se tady rozdělala do takových kategorií. Hračky, jakoby tam spadají asi ty propisky i prostě ty samolepky a tak. Pak oblečení, doplňky, styl. Ono se taky hodně překlápělo s tím, že třeba když jsme byli na prvním stupni, tak hlavně jeli ty hračky, že jo, různý, jakoby, co se sbíralo, nebo s čím si lidi jako přinesli jako hračku a hráli tam s tím o přestávce. Třeba boty na kolečkách, já si pamatuju, že je někdo měl, ale třeba mě tohle úplně minulo, že já jsem jako nikdy nevlastnila boty na kolečkách a ani jsem potom nějak jako netoužila, mě to vždycky přišlo takový zvláštní, jako že mi přišlo, že ty děti stejně na nich za stolik nejezdili, vždycky občas si to vysunuli a jeli a pak zas už jenom chodili.
1: No ale víš, proč možná u nás byly tak jakoby trendy, protože my jsme měli základku, která byla složená z pavilonů, že to nebyla jedna velká budova, ale ty jsi měla pavilony.
0: Bylo to daleko.
1: A ty pavilony byly spojený betonovým chodníčkem a ty vždycky si na ty přestávky chodila ven a měla jsi tam ten betonový chodníček, který byl dlouhý, takže ty děti tam na tom mohly jezdit, že? A machrovat prostě s tím.
0: Pravda, že byly i boty, co různě blikaly a svítily.
1: No, to jsem měla já.
0: No, takže takovýhle vychytávky v módě určitě byly. My jsme taky sbírali samolepky. Nejvzácnější byly různý semišový, dřevěný, nebo nějaký lesklý, třpitivý. Prostě nějaký, co byly trošku něčím speciální.
1: Poštářkový.
0: Jelo se víc rozhodně po tady těch materiálenech, že by se třeba jelo, že jsou cenný kočičky nebo takhle, že se jelo po těch materiálech. Přesně ty poštářky, jaký ty vypouklý a tak. Tak to nám schválně dejte vědět, jestli se tohle třeba aspoň za dobu, co vy jste na základce, tam někdy otočilo nebo vůbec. Potom jsme třeba památníček jsem měla, ale jako myslím, že to byl spíš už takovej pozůstatek toho, co bylo trendy ještě předtím, než my jsme chodili na základku a že to tam tak jako zůstalo, ale že by to někdo nějak extra prožíval, mi už nepřišlo. Jakože nakreslili mi tam nějaký děti, ale jako nebylo to takovej jako big deal. Měla jsem ho, ale... Potom, co bylo, kluci sbírali hokejové kartičky a vyměňovali si je, měli na to takový velký šanony a s těma tam vždycky listovali. Holky teda vyměňovali ty samolepky. O přestávkách jsme skákali gumu občas. Pak jsme dělali hodně takový ty tleskací hry, kdy prostě jsou různý říkanky a různý styly toho tleskání, tak jsme pořád tleskali. Jednu dobu bylo docela moderní i takový ta přebíraná s těma provázkama, že se z toho dělali takový různý složitý ornamenty.
1: To mě minulo třeba.
0: A potom Beyblady a Diabolo. Beyblady to byly takový jakoby taková káča, ale jako vymakanější, že prostě se neroztočila jenom rukou, ale byla tam taková pružinka, kterou jste prostě museli rychle trhnout a vytáhnout jí a tím se to jako by roztočilo a dělali se prostě různý ty Beybladeový závody nebo souboje.
1: Mm-hmm.
0: A můj kluk si třeba pamatuje, že hodně těch Beybladeů originálních bylo plastových a neměli takovou sílu a mm-hmm. že jemu prostě koupili rodiče u Vietnamců nějakýho prostě železného a on vždycky rozsekal všechny ty plastový.
1: Dobře jim to.
0: Takže ten měl prostě drsnýho Beyblada a potom Diabolo byl vlastně taková taky hra, co podle mě bylo tak v páté třídě a hodně jsme se s tím učili různý triky a tak, tak to mě taky docela bavilo.
1: Hmm.
0: Tak to jsem dala do kategorie hračky.
1: No a mě tam chybí hračka, co my jsme dělali, a to jsou ty pogy, že jo, což mm-hmm. byly takový kolečka, taky to bylo jako, že třeba třpitivý byly jakoby vzácnější a tak, byly tam s Pepkem námořníkem, ty byly taky hodně vzácný, nebo u nás aspoň. No a ty se dali opačnou stranou, jakoby se postavili do komínku a člověk je měl jakoby tak otáčet a vlastně to byla taková hazardní hra pro mládež, protože, nebo my jsme to hráli tak, že člověk vždycky vsadil nějaký pogy a pak ty lidi to otáčeli a to, co jsi otočila, to jsi mohla nechat, že, že ty jsi takhle mohla okrást svýho kamaráda třeba. A mně se přesně tohle stalo, že my jsme byli za barákem, vždycky jsme říkali, že jdeme za barák, tak ten byl Mirek, doteď si pamatuju jeho jméno. A ten mě donutil vsadit všechny svý pogy. Takže já jsem vsadila všechny svý pogy.
0: A
1: on je vyhrál normálně.
0: Ty jsi o všechno přišla.
1: O všechno jsem přišla, mamka mě pak spadla, ještě, že jsem pitomá, že jsem všechno vsadila a všechno jsem přišla.
0: A získala jsi pak nějaký zpátky, nebo už prostě takhle si skončila?
1: Ne, myslím, že jsem pak přemluvila mamku, ať mě ještě aspoň 3 pogy jako koupí.
0: A pak zase si rozjela svoji hazardní kariéru.
1: Jo, jo, jo.
0: No tak to je zajímavý, protože nevím, jestli se ty pogy pak teda zase vrátily, protože Anička je mladší a já si naopak pamatuju, že jedna kamarádka, co byla o rok starší než já, tak doma ty pogy nějak měla, ale už podle mě ani moc nevěděla, jak se to přesně hraje a spíš jsme je jako by vždycky někde poschovávali a pak jsme je hledali a takhle jsme si s nima hráli, ale třeba z mých vrstevníků nikdo ty pogy neměl.
1: Hmm.
0: Tak nevím, jestli třeba do Pardubic to přišlo později než do Prahy, anebo naopak to pak zase vrátilo a já už jsem na to zase byla moc jakoby velká, nebo nevím, ale pogy jakoby vím, že existovaly, ale mě to úplně minulo a je to hustý.
1: Hmm.
0: Hazard.
1: Tak se někdy koupíme do práce a zahrajeme si tady.
0: No a jinak ještě další kategorie, ať to rychle prolítnem, tak oblečení už Anička zmiňovala ty jezdící a svítící boty. Já si pak pamatuju, když jsme byli na prvním stupni, tak letěly džíny s výšivkama kytiček na zvonáči. To museli mít všichni.
1: Mm-hmm, tak to u nás ne teda.
0: A potom vlastně zvonáče obecně se nosily, nebo volný kalhoty. A pak až se začaly nosit skiny, a pak se zase, teďka zase jsou skiny úplně mimo a nosí se znova zvonáče a volný kalhoty.
1: No, tak u nás frčely nasrávačky, což byly takový, nevím, prostě takový balónový kalhoty.
0: Jo, jo, to bylo tak, takový ty harémový, že jo,
1: no,
0: skoro.
1: No. No, takže to si pamatuju, že jsme si koupili s holkama s kamoškama úplně ty samý prostě harémový kalhoty a pak jsme tam chodili v těch pytlových kalhotech.
0: No a pak bylo, to už bylo ale na druhém stupni, byla skejtová móda.
1: Mm-hmm.
0: Prostě bylo hodně skejtových obchodů, to už mi přijde, že teď taky skoro všechny už zkrachovaly. A v nich prostě se prodávaly ty velký boty pro skejťáky a skejtový oblečení, ale nosili ho i lidi, kteří vůbec na skejtu nejezdili. A to bylo dlouho, to se drželo třeba 4-5 let.
1: No, tak to u nás, jako je takhle, já jsem chodila do basketbalové třídy na druhém stupni, takže jako tam spíš frčelo to basketové oblečení, Michael Jordan a tak.
0: No a potom ještě, protože už nám fakt běží čas, už trošku nestíháme, tak já ještě zmíním doplňky, což nebude asi tolik pro kluky. Kluci nosili potítka, si pamatuju.
1: Mm-hmm.
0: Ale holky nosily hodně výrazný náušnice, třeba strašně velký kruhy, nebo hodně dlouhý vysací náušnice, hodně výrazný. A co se jakoby dělalo, tak se třeba malovali linky takhle jako do vnitřní strany oka, to už se teď třeba vůbec nedělá, ono to oko totiž opticky zmenšuje, ono to nevypadá vlastně moc dobře, ale nosili to všichni.
1: Všimla jsem si toho teďka nedávno u jednoho rockera a u něj to vypadalo jako dobře, ale jinak taky asi.
0: A jednu dobu hrozně bylo moderní, že se sesvětlovaly vlasy melírama a pak bylo zase moderní, že měli všichni hrozně tmavý vlasy. A pak byla rovná ofina. Když se proslavila Eva Farná a měla rovnou ofinu, tak se strašně holek nechalo ostříhat tu rovnou ofinu.
1: Mm-hmm.
0: A ne každému to sedlo.
1: No, tak to zase u mě frčely takový ty nakrepovaný vlasy. Tomu se nějak říkalo, už nevím jak.
0: Tak ona hlavně frčela ta krepovačka, že si ji každý pořizoval.
1: To jsem taky pak dostala od Ježíška. Krepovačka.
0: A co ještě, Ani? Ještě pojď nějaký dvě věci, než to ukončíme.
1: Jo, no tak ještě dvě věci. Ty jo, čelenky do vlasů, ale takový ty jako úplně jedno.
0: A nebo ty tlustý, co skoro člověku trošku odstávaly z toho uši.
1: No tak za nás frčeli jenom ty jednoduchý. Jo a ten power balance náramek, kterýmu všichni věřili, že jim dodá sílu. Mm-hmm. To nevím, jestli jsi zažila. Tak to byl takový plastový prostě náramek, okolo kterého se udělala taková legenda, že pak budeš stabilnější, když ho budeš nosit. A teďka oni ho všichni kupovali prostě.
0: A kde jsi to prodávalo?
1: Na nějakém internetovém obchodě, myslím. No, blbost.
0: No, je to zajímavý, jak vidíte, co se všechno rozšíří. Sami nám dejte vědět, jestli se nějaký ty trendy už stihly vrátit a zase třeba zaniknout, anebo je něco, o čem jste vůbec nikdy neslyšeli. A protože se blíží úplný konec trendů, tak se musíme vrhnout samozřejmě i na závěrečný kvíz trendů, úplně poslední letní s Aničkou. Tak jdeme na to. Máme tady kvíz trendů a jestli to dobře pamatuju, Ani, tak ty máš dneska tři otázky, já dvě, takže rovnou začni.
1: Je to tak, hele, tak první otázka je na slovo meme. Doufám, že jsi to tady ještě neměla. A ta otázka zní, z jakého oboru pochází slovo meme? Za A z biologie, za B z informatiky, za C z filmových oborů, z filmu.
0: No tak vůbec netuším, takže si tipnu B. Z informatiky.
1: A to je špatná odpověď.
0: A jaká byla správná?
1: Hele, správná je z biologie, protože tady ten termín meme poprvé definoval evoluční biolog Richard Dawkins v roce 1976. A to slovo meme pochází ze slova mimeze, napodobovat. Takže tak.
0: Hustý.
1: Takže proto z biologie.
0: Jsem se úplně přiučila. Druhá otázka. Trendy plavky letošního léta, Ani. Za A. Minimalismus, proužky a puntíky. Za B. Výrazné barvy a zdobení. Nebo za C. Trendem je plavky nenosit a chodit na nuda pláže.
1: Ten poslední by se mi docela líbilo. Ale tak já myslím, že A.
0: Správná odpověď.
1: Tak, další otázka. Která emoji se používá místo smíchu v mladé generaci? Za A. Emoji houby. Za B. Emoji lebky. Za C. Emoji takovýho toho deadpan. Víš, co to je? To je taková ta socha z velikonočního ostrova.
0: Jo, jo, jo. Houba.
1: A to je špatná odpověď.
0: Ne, a co to je? Je to deadpan?
1: Je to normálně to...
0: Ta lepka?
1: Ta lepka, jakože se tak moc směješ, až toho umíráš.
0: Aha.
1: No a ten deadpan se používá taky, ale pro nějaký jakoby výraz bez emocí, například, jako když na něco koukáš a nic neříkáš, jakože nemám slov prostě, tak používáš toho deadpana.
0: Další otázka. Který ostrov je označován za nejlepší ostrov světa podle známého cestovatelského magazínu, kde hlasovalo přes 600 000 lidí a vyhrál právě tenhle konkrétní ostrov. Aha. Za A. Mykonos v Řecku, za B. Maledivy, za C. Ostrov Koh Samui v Tajsku.
1: Nikde jsem nebyla, takže dám třeba Maledivy.
0: Bohužel špatná odpověď. Správně je ostrov Koh Samui v Tajsku. Kde
1: proč?
0: Jsem já třeba byla a jako je to tam krásný, prostě asi tam nejvíc lidem jako líbí. Točil se tam teďka třeba jeden ze sérií White Lotusu, takže můžete si představit, jak to tam vypadá. Maledivy podle mě jsou takový až moc jednotvárný, že vlastně ten ostrov Koh Samui je daleko pestřejší. Maledivy jsou takový, jako že to, co vidíte na té fotce, když se řeknou Maledivy, tak nic jiného tam není reálně, ale Koh Samui je víc takový, že ty pláže jsou tam skrytý, pak jsou tam hory, pak jakože pohoří, ne úplně velký hory. Je to takový podle mě barvitější. Tak.
1: No a moje poslední otázka, já jsem jí dala zase trošku tematicky s těma našema trendama, že jo, co jsme měli my v dětství. Týká se ICQ, což byla taková dopisovací sociální síť, v podstatě jedna z prvních. A ta otázka zní, co znamenala ikonická hláška o-o u ICQ? Za A, že vám přišel nový e-mail. Za B, že se někdo přihlásil a napsal zprávu. Nebo napsal zprávu. Za C, že se počítač přehřívá.
0: Že někdo napsal zprávu.
1: A to je správná odpověď.
0: Úplně poslední letní kvíz trendů se nám teda dneska moc nepovedl. Vlastně jsme dali 3 špatně, 2 dobře, takže máme míň jak 50%, ale myslím si, že zase ty předchozí kvízy jsme celkem zaváleli, tak jako nemůžeme být.
1: Není každý den posvícení.
0: Přesně tak, přesně tak. No a to je za nás z dnešního trendu všechno. Doufám, že vás to bavilo a budete poslouchat zase příště. Tentokrát to byl teda poslední letní speciál a od září se můžete těšit na klasické díly Trenduji. Trenduje to, o čem jsme si dnes povídali, protože to stanovil tým odborníků, nebo je to trendy, protože je to aktuální. To už nechám na vás, každopádně největším trendem dnešní doby je být sám sebou a cítit se tak dobře. Takže vlastně všechno, co opravdu milujete, za co se nestydíte, stojíte si za tím a umíte to prodat, trenduje. Trendy tak může být opravdu úplně každý. A zároveň vás chci zase pozvat, pokud i vy chcete přijít do Trenduj, napište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu napište Trenduj. Pošlete info o sobě a taky zhruba minutovou nahrávku vašeho hlasu a možná právě vy budete dalším hostem téhle talkshow. Budu se těšit na vaše zprávy. Čau všichni, loučí se s vámi Eva a
1: Anna.
0: Čau.
1: Nazdar.

0: Pozor, pozor! V hitparádě Rádia Junior jde do tuhého.
1: Nechceš, aby z ní vypadl tvůj nejoblíbenější song?
0: Tak zapoj do hlasování i svou třídu, rodinu a známé.
1: Hlasovat můžete z mobilu, tabletu i počítače.
0: Čas na to máte každý týden do středy do 8 hodin večer.
1: Nenech se přehlasovat, jdi na radiojunior.cz/hitparáda.

0: Šudiku Jany Richterové.
1: Koukneme se všude.
0: Do vesmíru, za zvířaty, mezi kytky, na premiéru filmu, do světa módy a zkoukneme i z brusu novou apku.
1: A třeba zbyde čas i na drby.
0: To všechno nabízí Všudyku Jany Richterové.
1: Nezapomeň, každou neděli v 9 ráno na rádiu Junior.
0: A klidně u toho můžeš ležet, Jana to za tebe odběhá.

0: Junior.
1: Holky a kluci, jsme moc rádi, že i dnešní zářijové pondělí odpoledne věnujete poslechu Rádia Junior. U mikrofonů klubu Rádia Junior vás vítají Denisa Kimlová a Tonda Bratinka.
2: Ahoj holky a kluci, já vás zdravím. Dneska se budeme bavit hlavně o tom, jak jsme se zabydlili ve škole. Já už jsem se třeba zabydlel.
1: Zase tu pro vás budeme mít spoustu pohodové hudby, kterou nám i tentokrát do playlistu připravil hudební dramaturg David Janečka.
2: Samozřejmě ani dneska nevynecháme zvídavec a četbu na pokračování.
1: V 17 hodin a 10 minut si dáme dnešní aktualitu. Budeme si telefonovat s naším báječným kolegou a sportovcem Jirkou Kohoutem.
2: A po 19. hodině za námi přijde psycholožka Gábina Štiková, kterou už na Rádiu Junior znáte. Bude nám radit se školním stresem.
1: Takže jasné, přátelé, že klidně už teď můžete napsat e-mail a Gábina odpoví, až přijde, a nebo si počkejte, až tu bude po 19. hodině osobně a zavolejte. No a teď jako vždycky na začátku minutové zprávy.
3: Minutové zprávy.
1: Rozčepířený vzhled, nepřehlédnutelný pohlavní dimorfismus nebo dominance samic. Zoo Praha staronově chová lemury tmavé, a to po 10leté přestávce. Kontrastně zbarvený pár v těchto dnech zvídavě objevuje ostrov naproti velkým želvám u dolní stanice Lanovky. Stejné místo přitom původně obývaly variové bělopásí, které se nedávno podařilo spojit s lemury kata.
2: Ze sportu. Vodní volna jdou znovu do akce na mistrovství Evropy čeští volejbalisté. Dnes od 16 hodin vyzvali v italské Modeně Slovensko. Situace ve skupině řadí Čechy do role jasných favoritů. Tak držme palce.
1: A mrkneme se i na počasí. Dneska máme oblačno až zataženo, místy přehánky, a průměrné teploty se pohybují okolo 19 stupňů Celsia. A jak bude zítra? Zítra budeme mít oblačno a průměrné teploty stoupnou na průměrných 22 stupňů.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior. Dneska je 14. září a jak už bylo řečeno, budeme se hodně motat okolo pohody ve škole. Takže to bude i moje první otázka na Tondu. Je to u tebe ve škole v pohodě, Tondo?
1: Tak zatím je to v pohodě, jak už jsem říkal, tak už jsem se zabydlel. Všechno je zatím v pohodě.
0: Co je po prázdninách nového, ať už mezi spolužáky nebo třeba mezi předměty?
1: No, tak máme novou paní učitelku, ale ve spolužácích nepřibyl nikdo. A v předmětech máme nový pracovní činnosti, což jsme dlouho neměli, ale jinak nic moc.
0: Jasné. No a když jsi se vrátil do školy, tak měl jsi pocit, že jsi nervózní a musíš to nějak překonávat? Nebo byl jsi úplně suverénní a šel jsi na pohodu prostě mezi kamarády?
1: Jo, právě to druhý, byl jsem úplně suverénní, už je to můj pátý školní rok, tak už jsem nebyl nějak nervózní.
0: Tak to má být a to je nejlepší varianta. Tak a přátelé, vy všichni, kdož už jste nás někdy s Tondou slyšeli, tak víte, že Tonda je budoucí sportovní komentátor nebo sportovní moderátor. To znamená, není vůbec divné, že se ho teď ptám. Jak se teď podle tebe vyvíjí fotbalový svět? Stalo se ve fotbale něco zajímavého?
1: Tak zajímavého určitě. Třeba teď Real Madrid 2 roky byl v problémech úplně bez trofeje a to je to jako podle hodně lidí nejlepší klub na světě, takže 2 roky bez trofeje, tak je to trochu zvláštní, ale teď tam jde nový trenér i nějaký nový hráči a vypadá to, že se chystá změna, tak uvidíme.
0: Tondo, překvapil tě nějaký hráč v poslední době?
1: Jo, určitě Jan Diomande, to je právě hráč, který zrovna jde do Real Madrid a je to zrovna nejdražší přestup Realu Madrid a je to africký talent.
0: Perfektní. Tak přátelé, těšíme se na další fotbalové zážitky a teď už se ptám, Tondo, na co se určitě zeptáš Gábiny, která nám později přijde radit se školou?
1: No, třeba jak ona prožívala začátky ve škole.
0: Skvěle. Tak přátelé, opět jsem pěkně vyspovídala svého spolumoderátora a jen co si trochu zahrajeme, dáme si dnešní aktualitu. Budeme si volat s naším kolegou moderátorem a taky běžcem Jirkou Kohoutem, který nám prozradí víc o dalším chystaném běhu ze seriálu Běhej lesy.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a Tondou. A slíbili jsme rozhovor s moderátorem a sportovcem Jirkou Kohoutem. Ahoj, Jirko.
1: Ahoj.
2: Ahoj, Tondo. Ahoj, Deniso. Ahoj, holky a kluci, já vás zdravím.
1: Jiříku, nejdřív nás samozřejmě zajímá, jak se máš.
2: Mám se báječně, protože vás slyším. A protože se právě teď řídím na ksest knihy jednoho známého sportovního influencera Matěje Koeniga a tu knížku vám brzy představíme i ve vysílání Rádia Junior, protože je to super sportovní věc.
1: Tak to se těšíme.
0: Jirko, jak dlouho už Běhej lesy funguje a kolik lidí tak běžně běhá?
2: Tak to Niku, to si mě dostal, protože myslím, že to je 11. rok, co se běhá už takhle. A běhají tisíce běžců, holek a kluků a dospěláků a každý rok se ta kapacita trošičku napukuje, protože ten závod je čím dál tím oblíbenější a vlastně pořadatelé se snaží ho vlastně vyhovět všem, ale ono už to bohužel nejde. Takže prostě ten, kdo si zajistí startovné čas a dají se startovné sehnat i v rád

0: a je to nádherné. Je to teda hodně do kopečka, jo? Je to do kopečka a potom z kopečka, ale je to fantastická trasa.
1: Budou v Železné Rudi nějaké novinky, speciality, něco, co právě s tímhle místem souvisí?
0: No právě asi ta krásná místa a přírodní rezervace, tak vlastně Běhej lesy to má vždycky udělané tak, že se dostane na ten jeden den, ty lidi se dostanou i do míst, kam se vlastně normálně nepodívají. Třeba když budeme brát další krásnou zastávku, což je Karlštejn, tak se třeba běží jako přes ten hrad, ale běží se také i do lomu Amerika a tak. Takže stejně je to i teďka vlastně v Železné Rudě, že se ty jezera oběhnou tak, jak se normálně nechodí.
2: Jirko, my budeme v pátek z akce vysílat, respektive z její přípravy. Ty budeš na místě osobně, tak na co se v Železné Rudě nejvíc těšíš?
0: Já se těším na tu atmosféru a na všechny ty lidi, kteří tam přijdou už ten den předem. Protože specialita možná, Tondo, je ta, že se vlastně startovní čísla vydávají už den předem, aby pak druhý den sportovci byli v pohodě, mohli si přijít přímo na start a už to měli všechno zajištěné. Takže i v Železné Rudě se právě budou vydávat startovní čísla o den dopředu od 5 do 8 hodin a my v tu chvíli budeme u toho a těším se vlastně na všechny hosty, kteří přijdou a že se vlastně dozvíme o té Železné Rudě a o Klínovci vlastně mnohem víc. Teda o Klínovci, pardon, to není Klínovec, ten je jinde. Prostě o Železné Rudě.
1: A kdy jsi naposledy běžel ty a jakou trať?
0: Myslíš, Běhej lesy, tak to jsem běžel naposledy minulý Běhej lesy a teď si úplně nemůžu vzpomenout, která zastávka to byla. Já jsem je běžel všechny, ale teď nevím, která byla ta poslední. Byla to Bílá a pak to bylo, tak teď mi to úplně vypadlo, ale když jsem běžel naposledy, tak jsem běžel teďka podél vody, jsou to tak 2 dny zpátky.
2: Jiříku, my moc děkujeme za rozhovor, těšíme se na pátek, těšíme se na informace o knížce, kterou za chvíli pokřtíš, přejeme šťastnou cestu a měj se krásně, ahoj.
0: Vy taky a sportujte, je to super, mějte se hezky, ahoj.
2: Ahoj. Tak přátelé, a dáme si Adama Mišíka a Simu, kteří nám zaspívají Bez tebe.

0: kamarádi, jste tu s námi stále na Rádiu Junior, kde pro vás vysílají Denisa a Tonda. No a teď bychom vám moc rádi připomněli, že Rádio Junior má taky web a na něm super věci.
1: Najdete tam třeba rozhovor s pravnučkou Astrid Lindgrenové, která psala super knížky pro děti, jako Pipi dlouhá punčocha nebo Děti z Bulerbinu.
0: Kdo neslyšel četbu Děti z Bulerbinu, kterou pro vás junior připravil na léto a stále si ho můžete poslechnout, rozhodně to napravte. Naprosto skvěle to načetla herečka Bára Hrzánová.
1: Na webu se můžete mrknout na to, jak junior řádil na festivalu Jičín Město pohádky.
0: To budete dneska i trošku slyšet v dnešní reportáži Terky Rašové, která přijde na řadu v 17 hodin a 45 minut. No a taktéž na webu najdete rozhovor s Vesnou a taky informace o kyklopech.
1: A když jsme o té Vesně mluvili, tak si ji taky zahrajeme.
0: Zahrajeme si ji ale až jako příští píseň, protože teď nás v playlistu čeká novinka z hitparády, kterou samozřejmě uvede Klára Nováková.
2: Novinka hitparády Rádia Junior.
3: Na druhou novinku chceme s hudebním dramaturgem Rádia Junior Davidem Janečkou vždycky tip od vás. A kdo pak se nám vrátí do našeho žebříčku díky tipu Tomáše Pohnána? Bude to Pokáč s jeho novinkou Ignor. A jestli si myslíte, že název souvisí s tím, když někomu napíšete zprávu a on vám neodpoví, tak máte pravdu. Pokáč si tentokrát vzal na mušku online seznamování. Ve svém novém songu zpívá o klukovi, kterému se zalíbí nějaká holka a snaží se jí zaujmout, kde se dá. Jenže místo odpovědi přijde Ignor. A podle Pokáče tenhle příběh nevymyslel, napsal ho sám život. V písničce vznikl také videoklip. V něm Pokáčovi dala pořádným košem herečka Míša Tomešová, která hraje slečnu, co ho nekompromisně ignoruje. A Ignor není jen název písničky, Pokáč podle něj pojmenoval i svoje podzimní turné. Čeká ho celkem 14 koncertů po celé České republice a bude to pro něj premiéra. Poprvé totiž vyrazí na turné společně s kapelou. Turné odstartuje 10. října v Mladé Boleslavi a skončí 13. prosince ve Gdyni. A já jsem zvědavá, jestli Pokáč s novinkou Ignor tentokrát dostane od posluchačů palec nahoru, anebo naopak Ignor.

Holky a kluci, samozřejmě i dneska odpoledne si u nás můžete přát písničku. Poslat jí můžete kámošům, rodičům nebo prarodičům. Můžete poslat vzkaz, popřát k svátku, k narozkám, anebo si klidně přejte jen pro sebe. Možností tu máte spoustu. A stačí, když nám zavoláte na telefon 800 199 199 anebo napíšete na vzkazovna@rozhlas.cz. A teď už tu vesnu.

0: Ahoj, od 14. září vysílá Radio Junior úplně nového hajaju.
1: No, a o čem to bude?
0: O blechách.
1: Cože? Nespletla ses?
0: Nespletla, vážně. Jmenuje se to Bleší pohádky.
1: Pohádky o blechách jsem ještě nikdy neslyšel. To jsem teda zvědavej.
0: Viď, já taky.
1: Poslechnete si to spolu s námi? Každý den od 14. září v 19.50 ve vysílání Rádia Junior.
0: Nebo zpětně na webu radiojunior.cz i v aplikaci Můj rozhlas.
1: Dobrou noc a ať tě blechy štípou celou noc.
0: Tak dobrou. To ne, já nechci, aby mě štípali, pomoc. Vzkazovna Rádia Junior.
2: Holky a kluci, klub Rádia Junior s Tondou a Denisou pokračuje. První, komu budeme hrát na přání, je Madlenka a Deniso přečí její e-mail.
3: Přátelé, Madlenka sice si přeje, ale přeje si písničku pro spoustu lidí, takže teď vám to právě prozradím. Madlenka píše, poprosila bych písničku My dva od Botoxu a písnička bude pro všechny posluchače Rádia Junior, to jste určitě byli hodní, pro ty, kteří mají rádi psy. Taky pro mě. O, děkuji mnohokrát. Přeju ti hodně štěstíčka a zdravíčka k pátečnímu svátku. Takže děkuju i za přání. Písnička bude taky pro Madlenčinu úžasnou maminku Marušku a také pro všechny Radky, které dneska slaví svátek. S pozdravem, tvoje Madlenka Vacková. Tak Madlenko, moc děkujeme my všichni, kteří jsme byli obdarováni a ještě nám Madlenka píše, že mají doma štěňátko Dejzinku, tak že gratulujeme a přejeme, ať vám to s Dejzninkou krásně jde. No a teď už my dva a Botox.

0: Holky a kluci, a další, komu budeme hrát na přání, je Viktorka.
1: Přátelé, a Viktorka si přeje píseň, kterou jsme ale nenašli v archivu. Tak doufáme, že když tady od stejné interpretky vybereme píseň jinou, takže bude Viktorka spokojená. Máme písničku, Viktorka si přála písničku Balerína, ale v našem archivu není. Takže tady pro tebe máme od Carly Rae Jepsen písničku Beach House. Tak Viktorko, snad budeš spokojená i tak. It was good though.

0: A další, komu budeme hrát na přání, je Honza a ten si přeje písničku Shape of You od Eda Sheerana a přeje si jenom pro sebe.
1: No tak Honzo, i tak si užij písničku a samozřejmě i vy všichni, kdož nás posloucháte.

0: shape of you.
1: Vzkazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
2: Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a Tondou. A teď tu pro vás máme super reportáž z Jičína.
3: Natočila ji pro vás Terka Rašová, která si spolu s vámi užívala na festivalu Jičín město pohádky. A reportáž natočila u příležitosti z tého dílu pořadu Reparát, který pro vás vysílá Český rozhlas Plus.
4: V rámci festivalu Jičín město pohádky proběhlo 10. září 2026 natáčení z tého dílu podcastu Reparát Českého rozhlasu Plus. Moderátorka Daniela Vrbová si povídala se svými hostkami Zuzanou Dalibor a Terezou Hodanovou na téma Já v háji, aneb když bejt v pohodě prostě nejde. Zuzana Dalibor mluvila o svém onemocnění, které se projevuje tím, že se jí někdy třese určitá část těla.
5: Já jsem to zjistila po mém tátovi a zjistila jsem, že mi to jako zhoršuje průběh studia, protože jsem se bála, že nebudu schopná psát státnice a podobně. Takže než jsem se rozhodla tohle veřejně sdílet, tak to nějakou chvíli trvalo, ale vlastně potom, když jsem to udělala, tak jsem cítila nějaký jako větší osvobození ve smyslu, že jako nikomu nedlužím to se netřást, že v pohodě se třást.
4: Tereza Hodanová alias Terry Blitzen zase sdílela své zkušenosti z doby, kdy jako 15-letá influencerka brala drogy, měla poruchy příjmu potravy a sebevražedné myšlenky. Co Tereze tehdy pomohlo?
5: Mám vždycky pocit, že v tady těch životních jako situacích je to si uvědomit, kdo vlastně jsem a nějak se na sebe jako podívat bez všech těch nálepek, který jsme na sebe nechali buď nalepit něčím zvenčí nebo třeba sami sebou a udělat rozhodnutí, jako kým chci být. S tím, že ta moje cesta byla taková, že jsem se na to prostě vyprdla. Prostě jsem si řekla, že jako to jako zábava super, fajn životní zkušenost, ale vlastně to asi není úplně ten život, který si pro sebe představuju.
4: Jak by celý reparát zhodnotila Daniela Vrbová, moderátorka pořadu?
6: Pocity jsou skvělé, publikum bylo výborné, byly to, pokud vím, 3 třídy, 1 gympl a potom 8 a 9, takže jestli to počítám dobře, tak zhruba 14 a 16 let. Musím říct, že v některých chvílích ani nedutali, protože naše respondentky byly skvělé prostě v tom, jak se dokázali otevřít, sdílet ten svůj příběh, jak je sociální sítě a nejenom prostě sociální sítě, ale jak se někdy cítili pod tlakem a jakou z toho své pomocí a s pomocí rodiny našli cestu.
4: A jak se líbil reparát publiku?
7: Já se jmenuji Erik Hušek a líbilo se mi to a bylo to jako hodně zajímavý.
8: Já se jmenuji Josef Janata.
4: Tak co ty, jak se ti líbil dnešní reparát? Bylo to pro tebe nějak přínosné?
8: Líbilo se mi, že jsem mohl zjistit, co mám dělat, když jsem smutný.
4: A co máš dělat, když jsi smutný?
8: Říct to učitelovi, pedagogovi.
4: A udělal bys to v tvém případě konkrétně?
8: Ne, já mám jiný zdroje.
4: Takže co ty bys
8: udělal?
4: Řekl bys to doma.
8: Jo.
4: Ahoj, jak se jmenuješ?
9: Dobrý den, já se jmenuji Karolína Jiráková.
4: A jak se ti líbila dnešní beseda?
9: Ale jo, bylo to zajímavé, dozvěděla jsem se spoustu nových věcí, mě to docela i ponaučilo a taky jsem se jako dozvěděla, co třeba dělat, když mi není úplně moc dobře.
4: Reparát se tedy publiku líbil, celý díl si můžete poslechnout na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas. Pro Rádio Junior Rašová Terka, junioří reportérka.

0: Holky a kluci, máte v hitparádě svého favorita? Tak pokud už jste náhodou nehlasovali, rozhodně hlasujte. Protože jak víte, interpret z nejméně hlasy v hitparádě skončí. No a jak si kdo stojí, vám právě teď připomene moderátorka hitparády Klára Nováková.
1: Rekapitulace.
2: S novinkou Phoenix přichází Marshmallow a Portugal The Man.
3: Dala jsi mi ignor, jsi mě zablokovala. Jak můžeš být tak krutá, to mě vážně šokovala. Normálně...
2: Druhá novinka Ignor je od Pokáče. Hit the Wall od Gracie Abrams je na 10.

0: a ve 314. kole vítězí skupina Botox s hitem My dva. Gratulujeme.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

0: rádi, čas se nezadržitelně blíží k nové hodince. Máme 17 hodin a 53 minut a my pro vás s Tondou dnes máme naprosto krásné soutěžení. Přijde na řadu jako obvykle v 18.05 a Tonda vám teď prozradí, o co budeme soutěžit.
1: Takže budeme soutěžit o nádhernou knihu, která se jmenuje Kroniky beskidských draků, tajemství ztracené kroniky, teď druhý díl. Napsal ji Jan Tkáč, má nádherný design, strašně se mi líbí, tady ukazuju na kameru. Fakt pěkná, takže.
0: I mně se líbí, přátelé, a obsah je taky parádní. A navíc je to knížka interaktivní, to znamená, že v ní najdete spoustu úkolů. A není to jenom, že si přečtete text, ale můžete hledat úkoly, můžete je plnit. No prostě a jednoduše, pokud vyhrajete Kroniky beskidských draků, užijete si s nimi spoustu zábavy. Teď si dáme opět píseň a pak už se na vás s Tondou těšíme v nové hodině.

0: Junior.
1: Holky a kluci, bude 6 hodin, pondělí 14. září.
2: A dneska mají svátek Radky, tak všechno nejlepší, holky.
1: A Tondo, kdo slavný má dneska narozeniny?
2: Například americká herečka Sylvia Navarro, anebo český režisér Petr Jákl.
1: A teď už minutové zprávy.
0: Rádio Junior.
3: Minutové zprávy.
1: Rozčepířený vzhled, nepřehlédnutelný pohled.

0: těchto dnech zvídavě objevuje ostrov naproti velkým želvám u dolní stanice Lanovky. Stejné místo přitom původně obývaly variové bělopásí, které nedávno se podařilo spojit s lemury kata.
1: Ze sportu. Vodní volna jdou znovu do akce na mistrovství Evropy čeští volejbalisté. Dnes od 16 hodin vyzvali v italské Modeně Slovensko. Situace ve skupině řadí Čechy do role jasných favoritů. Tak držme palce.
0: A mrkneme se i na počasí. Dneska máme oblačno až zataženo, místy přehánky a průměrné teploty se pohybují okolo 19 stupňů Celsia. A jak bude zítra? Zítra budeme mít oblačno a průměrné teploty stoupnou na celých 22 stupňů.

0: Kamarádi, jsme moc rádi, že s námi stále trávíte odpoledne. U mikrofonů Denisa a Tonda.
1: Už jsme si dneska povídali s Jirkou Kohoutem o akci Běhej lesy. Doporučili jsme vám super věci z webu Rádia Junior, hráli jsme na přání a je tedy naprosto jasné, že teď jdeme na soutěžení.
0: Přátelé, jako výhru tu pro vás máme super knížku Kroniky beskydských draků, tajemství ztracené kroniky, kterou napsal Honza Tkáč. Úžasná to kniha a získat ji může ten, kdo správně odpoví na naši soutěžní otázku. A naše soutěžní otázka dneska zní, kdo a kdy zavedl na českém území povinnou školní docházku.
1: Abyste mohli získat druhý díl Kronik beskydských draků, musíte správnou odpověď napsat na radiojunior@rozhlas.cz a pak si počkat, zda právě vy budete mít trošku toho štěstí a vyhráte.
0: Pro jistotu ještě zopakuji dnešní soutěžní otázku. Kdo a kdy zavedl na českém území povinnou školní docházku? No a už jenom držím pěsti. Tak, přátelé, víte, jak soutěžíte a teď už vám prozradíme, co pro vás dneska na Junioru ještě máme. Zase si můžete přát ve vzkazovně, bude četba na pokračování a zvídavec.
1: A po 19. hodině si budeme povídat s psycholožkou Gábinou Štikovou.
0: Pokud se chcete ptát taky, radit se nebo si třeba postěžovat, volejte nám po 19. hodině na telefon 800 199 199 nebo pište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. Tak zůstaňte s námi.
1: A teď opět trocha hudby. Zahraje nám Jessie J.

0: Holky a kluci, je právě 18.08, což znamená, že je 6.08 hodin a to znamená jediné. Dávejte pozor, vy všichni, kdo jste zvídaví, je totiž právě čas na zvídavec Evy Sienkovičové.
1: Zvídavec Evy Sienkovičové.
2: Zdravím vás, zvídavci. Přiznejte se, kdo už je zvědavý, jaká zajímavost přijde dnes. Tohoto živočicha by doma určitě nechtěl nikdo z vás. Rád si totiž pochutná na vašem oblečení a zbavit se ho je opravdu těžké. Ano, řeč je o molech šatních. Pokud vám ze skříně vylétne drobounký motýlek se světlými saténově lesklými křídly, je to on a vy nesmíte na nic čekat a musíte zahájit útok. Mol šatní totiž při vhodných podmínkách dokáže za rok přivést na svět i 4 generace potomků a dospělci dokonce nepotřebují pít vodu. Vyrábí si je totiž v těle pomocí vlastního metabolismu. Jeden mol může navíc žít klidně i 3 měsíce. Při hubení se každý přirozeně zaměří na létající motýlky. Ti jsou už ale v podstatě neškodní. Díry do vašeho oblečení vám udělaly jejich larvy. Těm nejvíce chutná vlna, ale vezmou za vděk i bavlnou a lnem. Nejlépe se molům šatním daří na tmavých, teplých a vlhkých místech. Samičky nakladou 50 až 80 vajíček a při dostatečné teplotě se žravé larvy vylíhnou už po týdnu, maximálně 2. Kuklu si pak splétají i z vláken vašeho oblečení. A jak se tito škůdci k vám domů vlastně dostanou? Žádnou

Důvěru v tom nehledejte. Mohou přiletět úplnou náhodou oknem nebo k vám prolezou domovní šachtou vyplněnou izolačním materiálem. A nehodují jen na oblečení, mohou si dobře žít i v koberci nebo se nakrmit dekami a přikrývkami, které jsou uschované třeba v úložných prostorech postele. A jak tedy na ně? Ochránit se před nimi můžete důkladnou čistotou a také pravidelným větráním. Do úložných prostor je pak dobré umístit speciální aromatické odpuzovače. Moly odpuzuje třeba vůně levandule nebo mídla. Skříň plná světla a čerstvého vzduchu se jim určitě líbit nebude. Koberce pravidelně čistěte a čas od času se vrhněte i na kompletní úklid skříně. Vše vyndejte, vyperte a to, co vůbec nenosíte, raději pošlete dál. A rozhodně nikdy nevkládejte do skříně oblečení, které je navlhlé, ať už po vyprání nebo od potu. To by mohlo napáchat opravdu velké škody. Když už vás ale moly napadnou, zkuste feromonové lapače, koupíte je v drogeriích, existuje také chemický sprej na moly, který v dnešní době už ani příšerně nesmrdí. Pokud ale chemické přípravky nejsou po ruce, nezbývá než larvy ručně vyklepat a vše vyprat. Naši předkové pak proti molům bojovali také kuličkami černého pepře, větvičkou chmele, pomerančovou kůrou nebo rozmarínem. Všechny tyhle pronikavé vůně totiž mol z duše nesnáší. A pokud doma uvidíte malého motýlka s tmavými skvrnami na křídlech, jde o mola potravinového, stejně nepříjemného příbuzného, který nejde po oblečení, ale naopak po jídle. O téhle potvůrce ale zase až někdy příště. Holky a kluci, pokud chcete o pohromě každé skříně s oblečením, o molech šatních někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

0: Holky a kluci, pokud máte i 14. zářijový den po 18. hodině nějaké písničkové přání, dejte nám ho vědět. Zavolejte nám ho na telefon 800 199 199 anebo napište na vzkazovna@rozhlas.cz.
1: Můžete si přát jen pro sebe nebo někoho potěšit, vyřídit vzkaz, popřát k narozkám, no a my s Tondou vyřídíme maximum, slibujeme.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor

0: Rádia Junior.
1: Vzkazovna Rádia Junior.
2: Druhá odpolední vzkazovna je tu a první písnička pro Martina, který si přál pokáče, ale výběr nechal trochu na nás, takže já vybírám samozřejmě fotbal, tak snad se ti to bude líbit.

0: A další písnička bude pro Marušku a Denisa vám řekne, co to bude.
1: Přesně tak, Maruška totiž napsala e-mail a prosí o písničku Treat You Better od Shawna Mendese. Milá Maruško, samozřejmě plníme tvé přání, písničku si užij.

0: další písnička bude pro Barču, která si přála písničku od Míši Růžičkové Karneval a přála si ji pro svoji mladší sestřičku Nikol.
1: Já jsem Tondovi říkala, že po tomto proslovu, který řekne, tak ještě budu jásat, protože je vždycky krásné, když vy si přejete pro sebe navzájem, protože chápu, že některé sourozenecké boje jsou náročné, ale ta láska s vámi je a Barčo, Nikolko, moc vás zdravím a moc vám to přeju a samozřejmě posílám Míšu Růžičkovou a Karneval.

0: Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Ano, ano, je to tak. Kdo si nestihl přát dnes, může si přát zítra, pozítří a popozítří taky. No a teď vy, naši milí stálí posluchači, jistě dobře víte, co přichází.
2: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: A dneska to, přátelé, bude konkrétně pohoršovna 13. část.
2: Daniela Fischerová, Pohoršovna. Část 13. Žerík nebo Bim? Zlobertinu velké tajemství? Auto sviští k hromobřeskům. Měsíc svítil ze všech sil. Mstižer klopítal přes kořeny a bolely ho nohy. Měl strašlivou žízeň a chtělo se mu spát. Proč jsem mě nezůstal v Pohoršovně, říkal si. Vždyť to tam nebylo tak špatné. Pan Z by mi jistě neublížil. Stýskalo se mu po vraždince, byli zvyklí být pořád spolu. A taky mu chyběli trpajzlíci a jejich věčný smích. Kdyby mě tak viděl milý tatíček, pofňukával tiše. Ale radši, že mě nevidí. Ve stejnou chvíli svištělo po silnici auto a v něm Pimovi rodiče a teta Škrkavka. Maminka měla pantoflíčky, protože se nestačila přezout. Už neplakala, jen třeštila oči do dálky, jako by chtěla dohlédnout až do toho sklepa, kde prý spí její jediný syn. A pak přišlo pár napínavých vteřin. Mstižer se vypotácel z lesa na silnici. Auto jelo rychlostí 120. Málem ho porazilo a on na poslední chvilku uskočil. Věříte na náhodu? Kdyby se opozdil o jeden dětský krůček, auto už by odfrčelo pryč. Kdyby jelo rychlostí 110, bylo by ještě za obzorem a mstižer by ho ani neviděl. Zní to hodně nepravděpodobně, ale věřte, stávají se ještě podivnější náhody. Pim! Vykřikla maminka a Škrkavka vykřikla Žerík! Tatínek nic nevykřikl, ale dupl na brzdu jen tak, že auto nedostalo smyk. Setrvačností ujelo desítky metrů. Pak z něj vyběhla maminka a překonala světový rekord v běhu v pantoflíčkách s bambulkou. Chlapečku, popadla mstižera do náručí. Za ní dusala Škrkavka a v asfaltu za ní vznikaly díry. Tedy za její pravou nohou, na které měla křusku. Za levou bosou, jen takové mělké dulíčky. To není Pim, funěla teta, ale maminka jí vůbec neslyšela a tiskla k sobě mstižera, div ho neumačkala. Mstižer se nebránil, bořil obličej do hebkých rezavých vlasů, voněli něčím jako pomeranči a on by v té vůni rád zůstal na věky. Ale kde pak? Škrkavka ho drsně rafla za rameno a vyrvala ho mamince z náruče. Žaríku, sedej, jedem do Hromobřesku. Ale paní, už nemusíme nikam jezdit, to je náš syn, řekla maminka šťastně a tvářila se jako slunko v poledne. No právě, že není, houkla teta. No tak dovolte, paní, přece poznáme vlastního syna, dodal tatínek, ale zdvořile. Tak jo, je to váš syn, ale jak bych vám to řekla, je to náročná historka a povím vám ji jindy. Prostě mi musíte věřit. Pust ten volant, táto, teď budu řídit já. Škudibert se díval na Zlobertu a viděl ji úplně jinak než vždycky. Poprvé v životě se jí nebál. Viděl ji takovou, jaká doopravdy je.
3: V nic mě nezakleješ, řekl klidně. A víš proč? Ty nejsi škůdkyně, viď? Jsi úplně obyčejná ženská. Teda hodně protivná, zlá ženská, ale neumíš nic, co bych neuměl já.
2: Zloberta zalapala po dechu a zbledla, až byla bílá jako plísňový sýr. Možná začala strachy i trochu smrdět jako sýr v ledničce, když nejde prout. Její velké tajemství je odhaleno. A přišel na to ten trouba tvrd.
4: To není žádná pravda, koktala. Jsem škůdkyně a umím strašná kouzla. Samo peklo ti to potvrdí.
2: ale věděla, že ne. Odjakživa byla jenom protivná zlá ženská, která chtěla zastrašovat lidi. Vždyť ani ten tvrd by si ji asi nevzal, kdyby z ní neměl strach.
3: Víš co, ženo, běž udělat dětem večeři a já se postarám o ty kluky. Knedlíky neumíš, tak jim uvař aspoň kaši. Běž.
2: V tom se znovu rozezvonil telefon. Samou netrpělivostí poskakoval po špinavé dlažbě. Byl z umělé hmoty a vším tím horkem, které dneska zažil, se už začal trochu roztékat. Tvrd podal sluchátko Zlobertě.
3: To bude pro tebe. Volá ti peklo. Pěkně si popovídej a my jdem.
2: Ze sluchátka se ozval pekelný řev.
5: Už vás mám pokrk, paní Škudibertová. Tohle vám neprojde, paní Škudibertová. Vyzvednu si vnuka toho msti parchanta osobně. Osobně! Jasné, paní Škudibertová. Jestli tam nebudou oba, udělám z vás plácačku na mouchy a budu plácat, plácat, plácat do skonání věků.
2: Zlobertě se hrůzou zježily mastné vlasy. Padla na kolena.
6: Tvrdíčku, nenechávej mě tu, já nechci plácat mouchy, mouchy ne.
2: Tvrdovi jí vlastně přišlo líto. Jenže teď mají přednost děti. Zloberta je velká, ta se o sebe postará sama.
6: Prosím tě, mstižere, neodcházej. Jestli odejdeš, tak mě peklo zničí.
2: Kňučela Zloberta a chytala za nohy Pima.
6: Mstižerku, mstižerku, zachraň mě.
2: Pimovi zazářily oči. Odhodlaně řekl.
6: Ano, paní, já vás zachráním. Od malička chci být hrdinou.
2: Jen to vyslovil. Chytil se za srdce, tedy ne přímo za srdce, ale za bundičku, kde si uprostřed hrudi, a nahlas vykřikl au! Zahambeně sklopil hlavu.
6: Nezlobte se, paní, já to neumím.

0: Krkavka držela volant, div ho neulomila. Bosou nohu měla na plynu. Noční dálnice byla díky bohu prázdná a auto mohlo svištět jako blesk. Mstižer měl zrzavou kebulku v maminčině klíně a ona ji hladila. Pořád v ní měl lopuch, co mu tam vtiskla ťápota, a maminka ho opatrně vymotávala. Byla strašně šťastná, že zase má svého chlapečka, ale přesto byla neklidná, jako by jí cosi cukalo uprostřed hrudi.
1: Taky to cítíš?
0: Zeptala se šeptem tatínka.
2: Taky,
0: přikývl němě tatínek a držel si ruku na triku. Pim je v nebezpečí, tušili oba, ale to nedávalo smysl, protože Pim byl přece s nimi v autě a až na ten lopuch vypadal úplně v pořádku. Pani, tatínek lehce poklepal na škrkavčino mocné rameno.
2: Teďka ne, řídím,
0: ocekla škrkavka. Ale on naléhal. Promiňte, my tomu nerozumíme. Proč někam jedeme a proč tak spěcháme, když jste nám našeho Pima už našla? Nemyslete, že vám nejsme vděční? To jsme, moc. Ale je v bezpečí? Nám se zdá, že ne. Teta zabrzdila, až od kol vylétly jiskry.
2: Vy nedáte pokoj, co? Tak já vám to řeknu, ale nemůžu řídit a mluvit najednou.
0: Byla ráda, že je přikurtovaná a nemusí se těm dvěma dívat do očí. Zírala na temnou silnici vpředu.
2: Tak, jak se jmenoval ten klouček, co vám ho ukradli z kočárku?
0: Dlouho, dlouho bylo ticho. Pak maminka šeptla, Tim?
2: Prima, řekla teta. Rozhodně lepší než Mstižer. A holčička?
0: Pinkalinka, to znamená slunečko sedmitečné, Beruška. Ale říkávali jsme jí jenom Pinka.
2: Pinka, to se bude vraždožravě líbit, usmála se teta. Pak to rozťala. Tak jo, tenhle kluk je Tim. Pinka čeká v Hromobřescích. Kde je teď Pim, to nevím. Ale jedno vím jistě, už musíte šmiknout tu zatracenou nit. Je mu 12 let a 9 dní. Je to statečný kluk, ale úplně ochrnutej strachem. Ne svým vlastním, ale tím vaším, co do něj pořád hustíte. Tak už ho pusťte a on si poradí sám.
0: Na rodiče toho bylo nějak moc najednou. Ale ta obrovská paní o nich všechno věděla. A pomohla jim najít Pima, tedy Tima. Asi to s nimi myslí dobře. Krátce se na sebe podívali a kývli. Co máme udělat? Teta popadla kabelku. Její kabelka by unesla metrák uhlí a teta v ní měla milion věcí. Přeháníme. A taky děsný nepořádek a nožík rybičku pro žeríka a pískacího pejska pro vraždinku a pytlík pralinek pro sebe a jedny velké zahradnické nůžky pro všechny případy. Podala je tatínkovi.
2: Na nic se neptejte a udělejte šmik!
0: Tatínek se tedy na nic neptal a kurážně šmikl těsně u těla. Pak se osmělila Pimova a Timova a Pinkalinčina maminka a šmikla někde mezi třetím a čtvrtým knoflíkem. Chviličku čekali, jestli se neozve něco jako výkřik nebo výbuch. Nestalo se nic. Z auta to nebylo vidět. Ale stalo se. Ve stejnou vteřinu se Pim v pohoršovně nadechl. A ještě se nadechl. A ještě. Až měl dojem, že je horkovzdušný balón. A že vyrostl aspoň o centimetr. Teta řekla.
2: Fajn.
0: A dupla na plyn. Auto se zase rozjelo.

0: Přátelé, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a Tondou.
1: A na řadě jsou výsledky dnešního soutěžení. Tady jsme se na to, kdo a kdy zavedl povinnou školní docházku. A správná odpověď zní, byla to Marie Terezie v roce 1774.
0: A já mám za úkol gratulovat, takže moc gratuluju Martince z Přelouče, která si zasloužila u naši úžasnou výhru, a to Kroniky beskydských draků, díl druhý, který se Tondo jmenuje.
1: Tajemství ztracené kroniky.
0: Napsal to Jan Tkáč a my moc gratulujeme, protože jde o naprosto úžasnou knížku, která je navíc, jak říkal Tonda, geniálně designová. Takže gratulujeme a výhru posíláme.
1: A teď už vás zveme na rozhovor s psycholožkou Gábinou Štikovou, se kterou budeme řešit školní stres.
0: Samozřejmě můžete volat, můžete psát. Gábina tu pro vás bude připravená a i my s Tondou se těšíme. Tak zůstaňte s námi.

Rádio Junior.

0: Klub Rádia Junior.
1: Holky a kluci, je 19 hodin a začíná nám pondělní linka důvěry klubu Rádia Junior.
2: U moderátorských mikrofonů jsou tu s vámi stále Denisa a Tonda a ve studiu už s námi sedí dětská psycholožka a psychoterapeutka Gábina Štíková. Ahoj.
3: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Přátelé, kdo nás posloucháte pravidelně, Gábinu znáte, kdo ještě ne, zpráva pro vás zní. Ptejte se, volejte, pište. Všichni víme, že se začátkem školy a zžíváním s ní to často není jednoduché a vy máte příležitost zeptat se Gábiny na co chcete, tak ji využijte. Ale nejdřív se ptá Tonda.
1: Tak jak jsi ty prožívala začátky školy po prázdninách?
3: Mm-hmm. Tak já, když jsem ještě byla na prvním stupni, tak vím, že jsem se vždycky chtěla strašně moc vrátit do školky, protože se mi tam líbilo, protože jsme se tam mohli hrát, ale pak už, čím jsem byla starší, tak se mi nějak v té škole začalo líbit a začalo mě to bavit, takže pak už to bylo fajn, ale vím, že první, druhá třída jsem chtěla do školky.
2: Rozumím. A já teda musím říct, že moje osobnost dělala to, že jsem se vždycky dopředu jako děsila. Co pro Boha bude? Ježišmarja, tohle nebudu zvládat. Tak měla bys nějakou radu pro takové samostresory, jako jsem byla já?
3: Určitě. Já si myslím, že jsi hezky popsala to samostresory. Pojďme si říct, že ten začátek školního roku je stres. Jednak je to o tom, že, jo, že z toho prázdninového režimu jdu do toho školního režimu, jednak si říkám, ty jo, co ty moji spolužáci, jak oni se mi za léto změnili nebo nezměnili, a pak jsou tam možná taky nový paní učitelky, nový paní učitelé a zároveň jdu do nějakého zase třeba systému koníčku a dalších jakoby věcí, takže je přirozený, že na začátku toho školního roku to ve mně může vyvolávat spoustu otázek a že tam ten stres může být. A co je důležitý? Uvědomit si, co mi ho vlastně vytváří. Jestli je to o tom, že se bojím, ježiši, ty jo, zase budou ty známky, jak ty moje známky budou vypadat, nebo se bojím toho, jak se třeba změnil moji kamarádi, nebo mám nějaký jiný vlastně obavy, strachy, jak to budu zvládat, tak jenom si pojďme říct, že na začátku toho školního roku je to věc, která může být běžná a že je potřeba vlastně k sobě přistupovat laskavě a dát si tam ten prostor a čas na to, aby jsme se zase zpátky s tím školním režimem mohli zžít.
1: A co pro toho, koho stresují rodiče, kteří chtějí super výsledky?
3: Jo, to je taky věc, která je velmi, velmi častá, nebo já se s ní potkávám. A pojďme si říct, že je strašně důležitý si uvědomit to, že moji hodnotu neurčují moje výsledky. Já to vysvětlím, jo, on to zní totiž strašně složitě. Ale vlastně to, jestli mám ve škole jedničky, dvojky, trojky, čtyřky, pětky, je pro mě jenom nějaká informace o tom, co v tuhle chvíli aktuálně umím, anebo co neumím. V tu chvíli, kdy mě paní učitelka nebo pan učitel zkouší. Ale neříká to nic o mně jako o člověku. A je potřeba vlastně tyhle dvě věci oddělovat. To vlastně, kdo jsem, a to, co vlastně dělám, protože já nejsem ten výkon, ale já jsem člověk z masa a kostí a možná dneska se mi nepovedla písemka nebo diktát, ale zároveň umím dobře komunikovat s ostatníma, jsem empatický nebo empatická, jdou mi možná nějaký taky jiný věci než jenom ty školní věci a to je taky důležitý si uvědomit. A co se týká těch rodičů a výkonů, já si myslím, že ty rodiče často vlastně zatím stojí obava. Obava o to, jak to dítě v budoucnu se uplatní, ať už v práci nebo třeba v podnikání, tak to je vlastně ten strach toho rodiče a díky tomu někdy vlastně nepřiměřeně tlačí.
2: Tonda?
1: A co když mi z nějakého důvodu nesedí paní učitelka nebo pan učitel?
3: Jasně. Já bych tady rozlišovala dvě věci. Buď jestli mi ten učitel fakt nesedí a tam mně se strašně líbí zbožený Němcový z babičky, ta její věta, není na světě člověk ten, který by se líbil lidem všem. A pojďme si říct, že pravděpodobně jsme se všichni, i my, co tady dneska sedíme, potkali možná s někým z pedagogů, kdo nám úplně nesedl, ale ten člověk se k nám choval slušně. a nějakým způsobem nás respektoval. A pak to taky může být o tom, že potkám učitele, který mi nesedne z nějakého jiného důvodu. Třeba z toho důvodu, že mám pocit, že je ke mně nespravedlivý, nebo že komentuje moji postavu, nebo že se vyjadřuje k některým věcem, kterými jsou nepříjemný, nebo má třeba na mě vyšší nároky, nežli má na moje spolužáky nebo spolužačky, omlouvá to tím, ty máš navíc. Jo, tak to pak vnímám, že je zase úplně jiná rovina, kterou je důležitý řešit. Takže pokud je to ta rovina prostě, jo, učitel, který mě respektuje, ale nesedíme jako člověk, tak ano, i tímhle se člověk něco učí, ale pokud je to o tom, že opravdu je tam nějaké nevhodné chování, tak je potřeba buď jít za třídní paní učitelkou nebo učitelem, případně za školní psycholožku a řešit to.
2: Mm-hmm. No a co když mám pocit, že se mi přes prázdniny vzdálili kamarádi?
3: Ty vztahy je něco, co vlastně se tak může průběžně proměňovat. A je to přirozená věc a je přirozené, že vlastně po prázdninách, když jsme se třeba 2 měsíce neviděli, tak můžu mít pocit, že ti moji kamarádi se změnili. Ale zároveň si taky říkám, že je to skvělá příležitost k tomu začít hledat vlastně společně zase to, co nás bavívalo, nebo co jsou vlastně ty věci, které jsou fajn, protože to, že se někdo změní, to je nějaký fakt. Jo, my se taky, když se ráno zbudíme, tak jsme jiní, než třeba, když v noci jdeme spát. Prostě jediná jistota je v životě změna, to si pojďme říct. Ale já mám možnost volby, jak se k té změně postavím. Jo, a buď to může být o tom, že vlastně se můžu trápit tím, že se ti moji kamarádi změnili a úplně mi v tom nebude dobře, anebo si řeknu, OK, tak se změnili, ale tak co kdybych je začal ještě jako, nebo začala víc poznávat a co kdybychom hledali nějaký nový způsoby, jak třeba společně trávit čas nebo o čem si povídat.
2: Tak a já přečtu první e-mailový dotaz, který nám píše XY. Přátelé, to je samozřejmě vaše cesta. Pokud nemáte chuť se pod e-mail podepsat a být anonymní, může být, není žádný problém. Takže XY píše, mám hnusný pocit ze školy už teď. Nic vážného se neděje, ale letos se musím každé ráno nutit, abych mamce netvrdila, že je mi špatně a nemůžu do školy.
3: Mhm. V tuhle chvíli asi, když bych byla v kůži té slečny nebo toho mladíka, který
2: bude to slečna, píše, slečna, neskoušela.
3: Neskoušela. A, tak té slečny děkuju. Tak možná by mě zajímala ta první otázka, tyjo, co se změnilo. Mm-hmm. Jo, jestli to bylo o tom, že tenhle pocit jsem měla už v průběhu nebo ke konci třeba toho minulého školního roku, anebo teď se vlastně jako něco změnilo a je to o tom, že mi tam něco vlastně jako nepříjemného nebo mě něco vyvolává stres, tak tady na to bych se nějakým způsobem podívala, anebo taky to může být to, že vlastně teďkon zase musím jít do toho režimu a není mi tam dobře. Jo, a to je pak možná o nějakým jako postupným zvykání si, možná taky o tom, jestli třeba by pomohlo dát si tam něco, na co se můžu po té škole těšit, nebo jestli tam mám nějakýho kamaráda, kamarádku, na kterého se můžu těšit. Prostě dát si tam nějaký takový příjemný maličkosti, který mi tu školu trošičku vlastně udělají příjemnější a chápu, že třeba to ranní vstávání to asi úplně nebude.
2: Holky a kluci, máme první telefonát, tak ten ještě vezmeme, než si krásně zahrajeme. A já se ptám, halo, halo, kdo pak je tam?
4: Ahoj, tady Žanetka.
2: Ahoj, Žanetko, prosím, ahoj. Ptej se.
4: No, já jsem vám chtěla říct, že já chodím do školy, že jo, do 4. třídy a my tam máme takový 2 holky, které jsou hrozný frfny a pořád jsou hnusný. A oni mě pořád pomlouvají a já jsem třeba jednou byla na záchodech a oni tam přede mnou rovnou začali říkat, že jsem hnusná a že se jim vůbec nelíbím. A takhle to chodilo už trošku aj minulý rok, ale to chodí hodně.
3: Ty jo, tak jednak mě to mrzí, že musí zažívat něco takovýhleho. A možná by mě jenom zajímalo, protože ty jsi říkala, že už to chodilo takhle minulý rok. Jestli třeba, když jsi jim řekla, hele holky, něco mi je nepříjemného, přestaňte, jestli se něco změnilo, anebo naopak vlastně se to nezměnilo a je to vlastně třeba ještě horší nebo intenzivnější, nebo ještě do toho třeba zapojili někoho dalšího, protože pokud by to bylo o tom, že ty už bys jim vlastně několikrát říkala hele a stop, a nic by se neměnilo a naopak by se to vlastně stupňovalo, tak pak bychom se mohli taky bavit o tom, že je fajn jít za nějakým dospělákem a říct milý dospěláku, ideálně za nějakým dospělákem, který mu nějakým způsobem důvěřuje, ať už je to třídní paní učitelka nebo možná nějaký jiný pan učitel, protože už ve čtvrtý třídě, že jo, máte možná i jiné učitele než jenom třídní paní učitelku. A svěřit se a říct, jestli třeba by ten dospělák nepomohl. Protože pokud by to bylo opakovaný, stupňovalo by se to, bylo by to záměrný, tak pak bychom se mohli bavit nějakým způsobem o šikaně. A na tu šikanu podle mě nikdo nemá být sám a je potřeba fakt zapojit dospěláky.
4: No, oni minulý rok k tomu přidali moji nejlepší kámošku, že si jako vymysleli, že jsem ani říkala hnusné věci. Mm-hmm. A to jsme jako vyřešili a ona už o tom ví a je pančaka třídní a jako už to nějak řeší a taky k tomu přidali moji další kámošku, která se s nima teďkon zbaví a je taková prostě na jejich straně hodně.
3: Mm-hmm. Hele, mně přijde důležitý, že nějak paní učitelka třídní to řeší a pak mě přišlo zajímavý, když jsem mluvila o tom, že nějak jako proti tobě se snažili tu tvoji nejlepší kámošku jako otočit, ale že ty jsi se nějak s tou nejlepší kámoškou to vyříkala, tak si říkám, že tohle je možná nějaká zajímavá schopnost, kterou ty máš. A o kterou ty se vlastně v těchto těch chvílích můžeš opírat, když náhodou by se stalo to, že vlastně oni budou nějakým způsobem obracet i některý další spolužáky vůči tobě. Ale opravdu neboj se to řešit s těma dospělákama. A pokud by se stalo, že třeba by dospěláci byli přetíženi nebo těch věcí měli moc a třeba na nějakou chviličku zapomněli, že ti tohle to slíbili, tak se jim neboj připomenout.
4: Mm-hmm.
3: Jo?
4: Jo. Yeah.
2: Tak moc děkujeme, že jsi zavolala a svěřila se. Měj se moc krásně, ať se situace vylepší. Ahoj.
4: Ahoj.
3: Ahoj.
2: Tak přátelé, a my si teď dáme trošku hudby, než budeme řešit školní starosti dál.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a Tondou a naším hostem je psycholožka Gábina Štiková.
1: Je tu proto, aby nám radila se školou. A já teď tady mám takovou otázku. Častá jsou, Gábino, trápení dětí ve škole v souvislosti s penězi. Co si třeba počít s pocitem méněcenosti, když si nemůžu dovolit to samé, co spolužáci?
2: Já se potkávám hodně s tím, že dochází ke srovnávání se spolužákama, anebo že někdy vlastně spolužáci říkají, jo, a ty nemáš takový mobil, nebo nemáš značkový tričko. A pro mě je důležitý, aby si ten mladý člověk uvědomil, že vlastně to, jestli má nebo nemá značkový tričko, nebo má nebo nemá poslední mobilní telefon, vlastně neříká nic o jeho kvalitách. Že to, když bude sedět v super tričku a bude mít mobil, tak mu vlastně nepřidá na těch kvalitách jako na tom člověku. Takže zase podívat se na to, co jsou ty moje kvality, co jsou ty moje silné stránky a co vlastně já můžu nabídnout té společnosti bez ohledu na to, co vlastním.
1: Ano.
0: A právě já se budu ptát, jak si s tímhle právě poradit, když ostatní mají řeči a řeší moje oblečení a mobil.
1: Jasně, tam možná by Tondu zajímalo, jestli nějak je jako kontaktovat nebo říct to.
2: To, že oni to budou nějak jakoby zkoušet, že jo, a možná budou někdy mít nepříjemné narážky, to je jedna věc. A zase na mě je, jak se k těm nepříjemným narážkám postavím. Jo, buď můžu říct, hele, to je jako můj styl. A můžu z toho naopak vlastně vybrusit jakoby touhletou cestou. Jo, a nebo říct, hele, to jsem já. Jo, protože já se třeba i o mladých lidí potkávám s tím, že třeba hodně, jak jsou jakoby pro ekologicky zaměřený, tak vlastně mají i recyklovanou módu. Jo, anebo si různě jakoby vytváří svoji vlastní styly. A tohle to si říkám, že vlastně je taky nějaká cesta. Mít nějaký svůj vlastní jakoby styl a říct, hele, ale tohle jsem já. A chápu, že zase na druhou stranu to někdy toho člověka může mrzet, protože by chtěl ten super mobil a chtěl by vlastně to super značkový tričko. Ale opravdu tam bych se zaměřila na to, že vlastně ta moje kvalita je víc než to, co vlastně mám nějakým způsobem na sobě. Jo, a zároveň, že jo, je to pak taky o tom, jak třeba se doma mluví o některých věcech a tak.
1: Mm-hmm. Tak, další tady máme e-mailový dotaz. Máma mi vybírá oblečení, nesmím si koupit kosmetiku, ale všichni ostatní můžou. Jak přesvědčit mámu, aby mi to dovolila, prosím jí rok, je mi 12.
2: Mhm. Jo, já nějak vnímám, že v tom dospívání už se trošičku vlastně jako člověk chce rozhodovat o nějakých věcech sám, ale zároveň někdy pro ty rodiče vlastně bývá náročný překlenout to období z toho, kdy je to vlastně ta moje malá holčička do toho období toho, tak už je to ta dospívající slečna a možná má trošku jiný styl, než mám já. A mě by se líbilo, kdyby se vzala tohleto, ale jí by se líbilo něco jiného. To, co mě napadá v tuhle chvíli, tak možná povídat se s mamkou. Ideálně, aby byla klidná atmosféra, aby tam nebylo nějaký napětí, to znamená být obě odpočatý. Říct to, jo, mami, já bych si možná chtěla naučit vybírat si sama oblečení. Co kdybych si tenhle měsíc vybrala třeba sama jedno tričko? Jo, ale takhle bych nějak jakoby začala. Zároveň si pojďme říct, že jsou nějaké věci, o kterých asi ty rodiče budou rozhodovat, jo? Že prostě když se ve 12 budu chtít udělat, nevím, piercing nebo něco takovýhleho, tak to zase si říkám, že když ten rodič řekne, hele ne, tak je úplně v pořádku.
1: Mm-hmm. To dá.
0: A jak třeba poznat, zda mě spolužáci berou doopravdy, když se naopak ví, že máme hodně peněz?
2: Možná sledovat, jak se ke mně ty lidi chovají, když jim zrovna nic nekupují.

0: nekupuju, když je zrovna nikam vlastně jako nezvu, nebo je někam nevozím. Zároveň taky ve chvíli, kdy třeba mi není úplně nejlíp nebo potřebuju pomoc, tak to jsou taky chvíle, kdy člověk pozná, kdo jsou ti praví přátelé, protože ti ho podrží. Takže opravdu jakoby sledovat, zároveň vlastně se nesnažit ty svoje kamarády kupovat různýma jakoby věcma. Ti lidé by vás nebo by ti měli mít rádi, i když ty peníze budeš mít, i když ty peníze mít nebudeš, a o tom je kamarádství.
1: A jak si vůbec poradit se závistí na... Na obou stranách nezávidět a závist nepodporovat, neživit?
0: Jo. Závist je emoce. Mm-hmm. Jo, to si pojďme říct. A emoce jsou informace. Možná bych se na začátku zeptala sama sebe. Vlastně, když bych měla tu věc, co závidím, nebo nevím, vlastnost, nebo cokoliv, co závidím, tak co by mi to přineslo? Protože ono někdy to není o tom, že když budu mít to značkový tričko, tak vlastně ho nebudu závidět. Ale je to o tom, že mě možná někdo bude přijímat. A to je to, co je vlastně zatím. Hledat ty informace za tu závistí. A opravdu k tomu přistupovat jako k emoci, která v tuhle chvíli přichází, možná někdy odchází, někdy je méně intenzivní, někdy je víc intenzivní, ale já mám opět volbu, jak se k ní postavím. Můžu se s ní nechat zahltit a může to být o tom, že toho člověka budu nesnášet, protože má tamhle to a já to nemám. Ale otázka je, jestli to pro mě bude užitečný, anebo se na to podívám tím druhým úhlem pohledu, o kterým jsem mluvila, a budu nějak víc poznávat sám sebe nebo sama sebe a hledat, co je zatím.
2: Máme tady jeden dotaz neškolní, ale řekla bych stravovací. Mm-hmm. Ahoj, jsem vegetarián a naši si myslí, že to je asi jenom legrace a jenom vyndají maso, když vaří, a maso v tom bylo, takže to nechci jíst a pak se hádáme.
0: Mm-hmm. A otázka je, jak vysvětlit rodičům?
2: Pravděpodobně, jak rodičům vysvětlit, že to není legrace a že opravdicky je to přesvědčení. Mm-hmm. Tak to chápu.
0: No. Jasně. Zase, ideálně najít nějakou dobrou atmosféru, kterou budete mít doma, a otevřít to téma. Říct to, mami, tati, já to prostě mám takhle, je to možná z nějakého jako mýho přesvědčení, nelíbí se mi támhle to, tohleto, a byl bych rád, nebo byla bych ráda, když byste to respektovali. Někdy ti rodiče vlastně se snaží, že jo, aby ty děti měly všechno, a bojí se, že když budou vegetariáni a nebudou jíst maso, takže budou o něco přicházet, a tak se snaží to dítě vlastně znovu vlastně dovést zpátky vlastně k tomu masu, ale čím víc tlačí, tím větší vzniká protitlak. Takže za mě ta cesta přes ten rozhovor a přes to nějak si jako popovídat o tom, proč je to vlastně pro mě důležitý, a možná i jakou potřebuju podporu, jo? Protože pojďme si říct, že ono možná třeba i vařit vegetariánský jídlo může být náročnější, než vařit takový to klasický jídlo, na který my jsme zvyklí, a možná to pak vyvolá i otázky u maminky, u tatínka, tyjo, tak co ti jako máme uvařit, jo? Protože my nevíme. A tak ti nabízíme vlastně to, co známe, a my jsme nějak byli vychovaní, a ty teď vlastně jako přichází s něčím jako úplně novým, tak nějak jako se pokusit najít společnou cestu, ale zároveň vlastně stát si za tím, že tohle je pro mě důležitý z nějakého důvodu.
2: Tak říká Gábina Štiková, holky a kluci, dáme si písničku a po písničce se budeme opět ptát na věci se školou související, a budeme se ptát dokonce i na tu nejhorší, na kterou jsme dneska už trošku ťukli, a tedy na šikanu.

0: I po písničce jste kamarádi s námi na Rádiu Junior a když říkám s námi, myslím tím s Denisou a Tondou a taky s Gábinou Štikovou, která nám radí se školním stresem. A teď se ptá Tonda.
1: Teď se ptám na to nejhorší, co se může ve škole stát. Co když někde začala škola zároveň se šikanou?
2: To se někdy bohužel děje. A my jsme tady tak jako trošičku tu šikanu dneska společně nakousli. A zase, já se asi půjdu opakovat. Šikana je něco, s čím samozřejmě se ve škole můžeme potkat a co bychom neměli tolerovat. Takže ideálně za dospělákem. Někdy se stává to, že ten, kdo vlastně šikanuje, tak vlastně toho člověka zastrašuje i mimo jiné. No počkej, ty, když to řekneš, tak já tě zmlátím, nebo se tamhle někde na tebe jako počkám a já ti ukážu. Tak vlastně někdy je těžký jít za dospělákem a říct mu, tyjo, tenhle člověk se ke mně chová tak a tak a vůbec se mi to nelíbí. Ale existují třeba ve školách i schránky důvěry. Tak klidně i vlastně napsat do schránky důvěry, anebo zase, když nechci za třídní paní učitelkou, tak někdy může být takový anonymnější způsob jít třeba za školní psycholožkou, protože tam ne úplně vlastně všichni spolužáci stojí třeba u té učebny nebo u toho kabinetu, kde je školní psycholožka, takže to může být takový víc jakoby anonymní a zároveň je to vlastně na práci s celým tím třídním kolektivem. Takže ono to není jenom o tom, když já jsem šikanovaný, aby bylo pracováno se mnou, ale je to taky o tom, že je potřeba pracovat s tím, kdo mě šikanuje. A velmi často tam taky bývají lidé, kteří tomu přihlíží. Protože se bojí, aby taky vlastně neskončili v té pozici toho, kdo je šikanuje, takže vlastně přihlíží a mlčí. Takže opravdu je potřeba vlastně pracovat s celým tím třídním jakoby systémem, rozklíčovat tam vztahy, dělá se nějaké jakoby mapování těch vztahů a potom třeba teď to, co se mi líbí, s čím já se potkávám i ve školách, tak jsou programy etické výchovy, kdy opravdu vlastně ta šikana je jedno jakoby z témat, který ti učitelé vlastně otvírají s těmi studenty a naopak je vlastně vedou k tomu, aby o těchto těch věcech mluvili. A to mi přijde strašně důležitý. Vlastně nemlčet, protože opravdu ten strach někdy je obrovský a ten člověk, který je šikanovaný, potřebuje pomoc, ale potřebuje i ten, kdo šikanuje pomoc. Protože i on to dělá z nějakého důvodu a někdy se velmi často stává, že ten, kdo byl šikanovaný, tak se překlopí na tu druhou rovinu a začne šikanovat někoho dalšího.
0: Mm-hmm. To je právě, na co jsem se chtěla zeptat dál, jak si poradit s tou jakoby šikanou v zádech. To znamená, že takovou zkušenost mám, teď se mi to sice neděje, ale ovlivnilo mě to, například špatně navazuju nové vztahy. Tak jak si poradit jako s prožitou šikanou?
2: Mm-hmm. Tam za mě je asi fajn, pokud mě to ovlivňuje, tak vyhledat nějakou odbornou pomoc. Já vždycky říkám, že nejsou velká a malá trápení, ale že jsou trápení, která když mě ovlivňují a není mi v tom dobře, tak je vždycky fajn vyhledat nějakého odborníka. Dokážu si představit zase šikanu řešit se školním psychologem, dokážu si to ale představit, že tu šikanu budu řešit i s psychoterapeutem, protože přesně jak ty říkáš, ve chvíli, kdy ten člověk prožije šikanu, tak je tam nějakým způsobem ovlivnila na důvěra ve vztahy, důvěra v lidi a to potom ovlivňuje i třeba do budoucna, to, když přijdu do nějakého nového kolektivu, tak jak se tam vlastně nějakým způsobem začlením.
0: Tak přátelé, máme další telefonát. Haló, haló, dobrý den.
3: Dobrý den, Radio Junior.
0: Ano, ano, ptejte se.
3: Ráda bych jenom měla dotaz na tohle téma, které velice ráda poslouchám, protože já jako sice už dospěla, tak mám špatné vzpomínky na dětství ve škole a vím, že jsem neměla komu se třeba vyplakat, jestli v téhle době existují i pro děti nějaké v vozovkách psychologické knížky v dětském oddělení, které by jim třeba pomohly v nesnázích na tohle téma ve škole, na nějaké to záporné téma.
0: Děkujeme za dotaz.
2: Mm-hmm. Já moc děkuju za dotaz. A zároveň přemýšlím o knížkách o šikaně. Určitě existují knížky
3: nebo o šikaně,
2: emocí.
3: Ale celkově jako knížky pro děti. Já mám splín, teďka nevím si rady, radši si půjčím knížku, počtu si ju nebo tak. Jo. Mě tohle třeba strašně chybělo v dětství.
2: Určitě. Tak těchto knížek je velké množství. Já mám docela ráda nakladatelství a můžu dělat reklamu nebo nemůžu?
0: Nakladatelství můžeme, je v pohodě. Můžeme jmenovat.
2: Dobře. Mám ráda nakladatelství Portál, kde kromě vlastně odborné literatury mají i spoustu knížek pro děti, které se věnují různým tématům. Ať už je to třeba práce, nevím, mám ADHD, nebo jak pracovat s emocema, jak pracovat se strachem. Existují dokonce i třeba už pro ty malinký děti pohádkové příběhy, které vlastně jsou o zvířátkách a o tom, jak zvířátka pracují právě třeba s tématem strachu a přes ten příběh vlastně učit to dítě, jak ten strach vlastně zvládat a zároveň si říct, že je to taky nějaká emoce, která má pro nás nějakou ochrannou funkci. Takže ty knížky z Portálu já mám ráda, kromě emocí ADHD jsou tam knížky na úzkosti, jsou tam knížky na sebevědomí a další, ale zkuste tohleto nakladatelství zároveň.
3: A i poradit dětem, jako teďka školní docházka, než by třeba jako šlo půl do knihovny, půjčím si to, počtu si to.
2: Tak.
3: A pak třeba bych zvážila tu situaci a řešila ju i jinak, než si někomu třeba svěřit, že bych měla problém v sobě aj.
2: Určitě je to taky cesta, zároveň já moc děkuju i za dospělácký dotazy, protože to je vždycky moc milý, že nás poslouchají i dospěláci.
3: Já moc ráda to rádio poslouchám, jsou to zajímavé věci a člověk si vzpomíná na své dětství, že se neměl komu svěřit a měl to špatnější.
2: Tak, je fakt, že dneska už to ty děti mají trošičku jinak, myslím si, že mají jako různé možnosti, ale já chci podpořit i vás, že pokud byste vlastně měla pocit, že ty těžkosti v tom dětství nějakým způsobem ovlivňují ten váš současný život, tak se nebát i vy, aby i vy jste vlastně třeba našla nějakýho, a teď budu mluvit spíš o odborníkovi, který vám vlastně pomůže se na ty věci podívat možná zase z jiných úhlů pohledu a pomůže vám si ty věci zpracovat, protože rozhodně to není slabost. Já vždycky říkám, že říct si o pomoc chce obrovskou odvahu a nikdy není pozdě.
3: Pravda. Dobře. Děkuji vám za krásné informace a za krásné pořad. Naschledanou.
0: Tak, Tondo, a na co se budeme soustředit teď?
1: Tak, teď se budeme soustředit na prevenci.
0: Gábino, co radíš podnikat pro naše školní duševní zdraví?
2: Tak, já si myslím, že škola by měla být místo, kde se cítím bezpečně. Takže to je jedna věc, co vnímám, že je hodně důležitýho. Kromě toho, že ve škole se učíme, že získáváme nějaké informace, tak určitě bych nepodceňovala důležitost přestávek. I když se třeba děti nebo dospívající učí na nějakou zkoušku nebo na nějaký jako druhý den, tak aby si dovolili vlastně udělat pauzu a přestávky. Zároveň mi přijde taky fajn jako určitá preventivní cesta, pohyb nebo nějaký koníčky, něco, co vlastně mám ráda, aby kromě toho, že chodím do školy, tak jsem mohla vlastně ty příjemné věci nebo případně úspěchy zažívat i mimo to školní prostředí, tak tohle mi přijde důležitý, mít kolem sebe v partu fajn lidí, se kterýma si můžu povídat a případně kteří mě podpoří ve chvíli, kdy to potřebuju. A možná ještě, co mě napadá, vymazat si takovou tu definici, že odpočinek je za odměnu. Odpočinek je součástí života, proto abychom mohli dělat to, co chceme, to, co máme rádi a rozhodně to není něco, co je za odměnu, naopak je to nutnost, protože ve chvíli, kdy si odpočineme, tak se nám ty věci líp učí, líp si ty věci pamatujeme a máme i lepší náladu.
0: Teď nám píše Krištof. Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, co mám dělat, když vidím, že silnější ubližuje slabšímu. Můžu ho zmlátit? Máma říká, že si takový člověk nic jiného nezaslouží. Dělám MMA, takže si na mě nikdo netroufne. Krištof.
2: Wow, no, s MMA někoho zmlátit, hele, Krištofe, asi bych do toho úplně nešla, jo. Chápu, že bys na to měl fyzicky, jo, to si pojďme říct, že to je úplně jako bez diskuzí. Zároveň možná bych to nejdřív zkusila tou cestou, že bych šla za tím klučinou, který mlátí toho druhého klučinu. A řekla bych mu, hele, kámo, tak takhle ne. Jo. A Buď se to změní, nebo ne, pokud vlastně se to změní a klučina pochopí, tak je to super. Pokud se to nezmění, tak zase bych to řešila buď s třídní paní učitelkou, třídním panem učitelem, s někým vlastně z dospěláků v tom školním prostředí, vlastně kdy tam těm lidem důvěřu. Najít si tam nějaký učitele.
0: A vracíme se k prevenci. A i když o tomto tématu mluvíme často, přesto se znovu Gábiny ptám. Jak je to s vlivem moderní techniky? Mobily, tablety, virtuální realita na nálady, smutky nebo i vážné psychické potíže?
2: Mm-hmm. Já to vezmu možná obecně a pak budu konkrétnější. Obecně si pojďme říct, že ty technologie by nám měly sloužit a neměly by se stávat našimi pány. To znamená, že by nás neměly ovlivňovat. Já vnímám technologie jako něco, co je součástí téhleté doby, kde můžeme získat řadu fajn informací, kde nám možná se můžeme přesně spojit se svými známými kamarády, ale taky je tam to velký ale. Jo, protože ve chvíli, kdy sedím na mobilu, scrolluju tím prstem nahoru dolů a prohlížím Reelska nebo videa na TikToku a zapomenu se najíst nebo zapomenu jít ven s kámošema nebo začnu prostě být nervózní, když mi někdo ten mobil vezme nebo začnu prostě špatně spát, protože koukám do toho mobilu až do pozdních nočních hodin, tak samozřejmě to na moje zdraví včetně toho psychického vliv mít bude. Takže za mě osobně technologie ano, ale v takové míře, aby mě to nějakým způsobem neovlivňovalo negativně ten můj život, ale aby to opravdu byl ten můj sluha a ne ten můj pán. Zároveň existují výzkumy, které se třeba dělaly i v zahraničí, kdy se sledovalo to, když se dětem zakázali ve školách mobily, tak co to udělalo. A tady si v tuhle chvíli pojďme říct, že z těch zahraničních výzkumů vyplývá to, že ty mobily ve školách, když nejsou, tak ty děti mají mnohem lepší výsledky a jsou tam lepší vztahy.
0: Tonda měl připravenou otázku, co říkáš na mobily ve škole, ano nebo ne, takže právě teď si odpověděla.
2: Mobily ve škole ideálně za mě ne, proto aby ty děti nebo ty dospívající si povídali, aby to neodvádělo vlastně pozornost a zároveň já se potkávám i s tím, že jako fakt ty děti a ty dospívající jsou jako neskutečně chytrý v tom, že někdy to používají při testech. Že prostě vyfotí zadání AI.
0: Aha. A
2: napíšou test, jo. A tam už mě to trošičku přijde takový jako hraniční. Takže tady v tuhle chvíli jako za mě ne. A zároveň si říkám, že by se mi tady víc líbilo podporovat takový to jako fair play. Ale pojďme si říct, že i když já jsem chodila do školy, tak jsem občas ty taháky měla. Jo, takže já ze sebe nebudu rozhodně dělat svatouška, jenom si říkám, že papírovej tahák je něco trošku jiného, než když vyfotím zadání testu a zeptám se, hele, tak mi to vypočítej. Jo, že i možná, když jsme si psali ty taháky, tak jsme se s tím něco jako naučili a do té hlavy jsme to dostali, i když já jsem je moc často nepoužívala, protože jsem to neuměla a vždycky jsem byla nervózní a tak, ale nějak si říkám, že to fair play mi přijde důležitý.
1: A jaký vidíš rozdíl mezi dětmi, které mobil mají a mezi těmi, které ne?
2: No, za mě jako asi záleží. Já to vezmu možná u těch malých dětí na tom prvním stupni, protože tam si říkám, že to je jako velký téma, jestli už v první třídě to dítě má mít nebo nemá mít mobil. Zároveň taky si myslím, že to vychází trošičku z té rodinné situace. Ve chvíli, kdy mi to dítě bude chodit samo domů a já budu přicházet jako rodič odpoledne, tak pravděpodobně se budu s tím dítětem potřebovat nějakým způsobem komunikovat. A to je pak cesta buď mobilního telefonu, anebo chytrých hodinek. A tam mi to přijde velmi důležitý, aby člověk trošku věděl a zároveň, když i to dítě by něco potřebovalo, tak aby mělo možnost vlastně mi zavolat. Jako dospělákovi. Zároveň, co se mi docela líbí, když třeba ty děti na tom prvním stupni ty mobily odkládají a když je o přestávkách vůbec nepoužívají, protože pojďme si říct, že ta první, druhá třída je o tom vlastně naučit se komunikovat, vytvářet si kamarády a trávit ten čas nějakým způsobem jakoby pospolu a potkávat se. A to mi přijde mnohem důležitější, než být na těch placičkách. I když rozhodně nejsem proti ním, vnímám je jako něco, co je velmi užitečného, ale myslím si, že pak se vlastně ochuzujeme do určitý míry o tu jakoby flexibilitu a rychlou reakci. Protože když jsem na tom mobilu, tak vlastně tam mám vždycky dost času odpovědět tomu člověku a někdy mu odpovím, někdy mu neodpovím. Ale když pak vlastně mám s tím člověkem komunikovat tváří tvář, tak někdy s tím právě díky těm krabičkám mývám problémy. Takže za mě pojďme to vyvažovat. Jo, je to stejné jako s jídlem. Prostě není nezdravý jídlo. Je jenom nezdravý množství.
4: Tak říká Gábina Štíková, my si dáme píseň Obejmi mě a po písničce už se budeme pomalu loučit.

0: právě vyšlo nové CDčko. V prodeji je super knížka.
1: Do kin jde skvělý film. Pořád je něco nového a ty se o tom dozvíš.
0: Každý všední den v odpoledním vysílání
1: na Rádiu Junior.
2: Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a Tondou a už nás čeká jen chvilka povídání s psycholožkou Gábinou Štikovou.
3: Tedy nestrácím čas a ptám se dál. Gábino, kde tě najde, kdo tě hledá?
4: Aktuálně mě najdete na dvou místech. Jednak mě najdete v Praze, kde mám svoji soukromou terapeutickou praxi. Když buď si vygooglíte moje jméno, příjmení, nebo zadáte www.terapeutická-klinika.cz, tak tam mě rozhodně najdete. A pak mě najdete v mém rodném kraji, a to je v městě Jičín, kde jsem v ambulanci jako dětská psycholožka, tak to je to druhé místo, kde mě aktuálně najdete.
2: A jak Gábina říkala, holky a kluci, když si dáte Gabriela Štíková do vyhledávače, tak už budete nasměrováni. No a teď by mě, Gábino, zajímalo, jaké máš pro holky a kluky nějaké jako školní poselství do toho letošního školního roku.
4: Já bych jim přála, aby se ten školní rok hlavně užili. Aby objevili, co jim jde. Aby k těm známkám přistupovali pouze jako k informacím o tom, co se možná ještě potřebují naučit, a ne jako k informacím o to, kdo jsem nebo jaký jsem. A aby vlastně měli kolem sebe partu fajn kamarádů, se kterými si užijou spoustu zábavy a fajn chvíli.
3: A na co se teď nejvíc těšíš?
4: Já se strašně těším na podzim. Já se těším na to barevné listí a na to, jak ta příroda pomalinku vlastně se bude chystat k tomu spánku, protože já ten podzim miluju. A ještě když je to takový ten hezký podzim, kdy svítí sluníčko, tak na tohle já se vlastně jako strašně těším.
2: Tak to se už blíží. Gábino, my moc děkujeme za povídání, za úžasné rady. Moc děkujeme, měj se krásně, ahoj.
4: Ahoj a děkuju taky moc za povídání.
2: Loučíme se i my s Tondou, ahoj.
5: A
2: teď už, přátelé, k nám samozřejmě zcela tradičně spěchá Skřítek Hajaja se svojí dnešní pohádkou. Tak krásné poslouchání.
6: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Bylo nebylo pět kamarádů, kteří nebyli větší než blechy. No, oni to vlastně byli blechy. Spokojeně se vozili v kožíšku malého voříška a vypadalo to, že je nic nerozdělí. Jenže pak si pejsek našel nové paničky a bleší pětku čeká stěhování. Chcete vědět, jak se to vlastně všechno seběhlo? Tak si poslechněte první bleší pohádku s názvem Pět blech a ťapka.

0: Dobrý večer, děti. V jednom velikém parku, tam, kde už to začíná být spíš les, pod starým mostkem přes potok, žilo na jednom toulavém psíkovi 5 blech. Jmenovali se Meda, Béda, Renča, Skóča a Pišta. Jejich psík byl útulný, huňatý a jakoby z mnoha pejsků poskládaný. Neměl obojek, neměl pána a neměl skoro žádné starosti. Ony totiž ty jeho blechy byly náramně chytré, šikovné a se vším mu vždycky pomohly. Svému pejskovi říkali Ťapka a měli ho moc rádi. No dobře, občas ho některá trošičku štípla, ale jen málo. Většinou se o něj výborně starali. Tak třeba Béda, nejsilnější a největší z blech, bydlel na Ťapkově hlavě a úplně první ráno vstával. Protáhl se, zacvičil si a pak rázně vzbudil ostatní blechy a Ťapku. To on rozhodoval, co se ten den bude dělat. Zvolal třeba:
1: vstávat, jde se k popelnicím, cítím, že tam bude nová nadílka něčeho k snědku.
0: Ale pak, než se stihl Ťapka rozběhnout, se většinou ozval Medin jemný hlásek.
2: Moment, Ťapko, nemyslíš, že než vyrazíme, měl by ses napít, ať pak nemáš žízeň?
0: Bleška Meda byla nejmenší z celé beší party a žila na Ťapkově pravém oušku. Celé dny si s psíkem povídala a tak nejlépe ze všech věděla, jak se cítí. Když Ťapka souhlasně štěkne, Béda zavelí, že se jde tedy nejdříve k potoku. V tu chvíli obvykle spustí Skóča, který bydlí na psíkově hrudi.
3: Pro pánička, ať se tak nenaklání. Já se bojím, že spadnu. Je mi z toho špatně. Ťapko, neotřepávej se. Posledně na mě spadla kapka.
0: Skóča ječí, ale Ťapka už stojí tlapkami v potoce a hlasitě chlemtá svou raní vodu. Po Skóčovi se ohlásí zrzavá bleška Renča, která jako vždycky vstává poslední. Líně se protahuje, do toho se chechtá a volá:
4: tak pojď bydlet sem ke mně, na zadek Skočuldo. Tady je vždycky teplo. Tady ti žádná voda nehrozí.
0: A pak se ozve ze psích zad veselý hlahol blešáka Pišty.
1: To bude dnes krásný den. Doufám, že u popelnic budou krysy. Pěkně je doštípáme.
0: Těší se Pišta a už se nadšeně natřásá. Píská si a posiluje své zadní a střední skákavé nožky.
3: No, já hlavně doufám, že tam bude něco k snědku.
0: Bručí si pro sebe Ťapka a ťape si to směrem k popelnicím. Béda s Pištou na něm zatím trénují, skáčou proti sobě ze psí hlavy na záda a zpět a Renča se spokojeně rozvaluje na psím pozadí, prospěvuje si a leští tykadélka. No a maličká Meda jemně škrábe pejska na uších a uklidňuje Skóču, který běduje, že tentokrát bude určitě u popelnic nějaký zlý člověk, který je vyžene pryč.
2: Ale Skóčo, vždyť jsme blechy, my si přece dokážeme smlsnout i na člověku,
0: oponuje mu Meda.
2: Pamatuješ, jak jsme poštípali toho zlého kluka, co házel po Ťapkovi kameny?
0: A tak si dál povídají a hopsají, ochraňují svého Ťapku a dělají mu společnost. A nejspíš by to tak dělali do konce dní, kdyby se u popelnic nestala následující věc. Ke kontejneru s odpadky se totiž jednou v pondělí přiloudaly dvě holčičky. Proč? Chystali se tam vyhodit své školní svačinky. A tak se stalo, že se setkali s voříškem Ťapkou, který se na jejich nedojedené svačinky díval přímo zamilovaně. Moc se jim líbil. Své jídlo tedy nevhodili dovnitř, ale nechali položené na zemi a z dálky koukali, jak ho Ťapka blaženě baští. Následující den přišli zas a za pár dalších dní už jim Ťapka žral z ruky a nechal se i podrbat. Schození za psíkem se stal každodenní zvyk, jakož i z žádosti děvčat, aby jim maminka dělala svačiny pořádné, protože mají ve škole hlad jako vlk. Možná by to takhle pokračovalo do nekonečna, kdyby ty čím dál větší svačiny nezačaly být jejich mamince podezřelé. A protože to byla velmi chytrá maminka, nakonec se jednoho dne doplížila k popelnicím přesně ve chvíli, kdy tam děvčata mazlila žvíkajícího Ťapku.
5: Co to je?
0: vykřikla rozlobená maminka.
2: Pejsek, řekly holčičky. Náš? Váš pejsek nemá obojek,
0: pravila zmatená maminka. Načeší holčičky zahrnuli vysvětlováním.
2: Nemá domov, má strašně hezký očička, je moc hodnej a nemá vůbec nikoho. Má pořád hlad, má tak rád svačinky, má krásný čumáček.
0: Má blechy, zaprotestovala maminka.
2: Mami, my bysme ho chtěli domů, prosím,
0: žadonili holčičky.
2: Ty přece vždycky říkáš, že máme pomáhat a tenhle pejsek potřebuje pomoct.
0: Na maminku prosebně zíralo 6 zoufalých očí.
2: Ale má blechy,
0: zasténala a přitom cítila, že tlaku 3 smutných čumáčků dlouho odolávat nedokáže. Těch se dá zbavit, mami, zjistili jsme si to, pravili moudře dívky.
3: Aha, řekla maminka.
4: Aha,
0: řeklo Ťapkovi do ucha 5 tenkých hlásků.
4: Tohle jsme si nedomluvili, vykřikl Béda.
2: Já vím,
0: omluvně zašeptal Ťapka.
2: Ale kdo mě pořád tahal k popelnicím?
0: A pak se maminka nadechla.
2: No a když ho vezmeme domů a zbavíme blech, začnete normálně jíst svačiny?
4: Ano,
0: souhlasili holčičky. Tak dobře. Ale nejdřív dojdeme koupit obojek, vodítko a něco proti těm blechám, rozhodně řekla maminka.
4: Šampon, mami,
0: volali šťastné holčičky.
4: Šampon, ne,
0: vřískal mnohohlas na Ťapkově hlavě.
2: Co s námi bude,
0: vyděsila se Meda.
3: Šampon nepřeperu,
0: posmutnil Pišta.
2: Mně je špatně, já se bojím,
0: kvílel Skóča.
4: Ty jsi nás zradil, Ťapko,
0: vyčetl Ťapkovi Béda. Tak se uklidníme, jo, zavrčel na blechy pejsek. Vždycky jste si se vším poradili. Jste moc chytré blechy, připomněl jim. Prostě si najdete jiného psa.
4: Koukejte kolem, párkem jich chodí spousta.
2: Chodí, no,
0: připustil Béda.
2: Jenže nikdo už nebude jako ty, náš Ťapka,
0: zlikala Meda.
4: Ale možná to bude dobrodružství, napadlo Pištu. Legrace, zašklebila se Renča.
2: Katastrofa,
0: povzdychl si Skóča. Tak jdeme, řekla maminka.
4: Myslíte, že pejsek půjde s námi?
2: Myslím, že půjde,
0: řekli holčičky.
1: Myslím, že půjdem, řekl Béda. Tady u laviček čůrá hodně psů, tak se tedy rozloučíme.
4: Bylo nám potěšením, Ťapko,
0: uklonila se Renča s výskokem.
1: I mě, moje blešky,
0: odpověděl zdvořile Ťapka.
4: Přejeme ti pěkný domov,
0: zavolala na něj Meda.
1: A toho šamponu co nejméně,
0: popřál mu Pišta.
2: Každý šampon je zlo,
0: bylo ještě slyšet z Skóču. A pak maminka a holčičky i s Ťapkou odbočili za roh a už je nebylo vidět. 5 smutných blech osamělo na lavičce v parku.
4: A jak to s nimi bude dál?
0: To se, milé děti, dozvíte zítra. Dobrou noc.

0: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: Máte rádi pohádky a písničky Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře? Tak se s námi vydejte do divného království. Je šlapací a tiché a nikdo v něm nesmí nahlas říct, co si myslí, jinak ho čeká vězení. Seznámíme se s elektrikářem Karlem i princeznou Bohunkou, která pravidelně jezdí na svém kole se zlatými rávky na hodiny tichého zpěvu. Pohádku Kolo se zlatými rávky napsal Zdeněk Svěrák. Režie se v roce 1987 ujal Karel Weinlich. Účinkují Josef Kemr, Boris Rezner, Jiří Langmajer mladší a další. Hudba Jaroslav Uhlíř.
3: Milé děti, dostali jsme dopis od malého Božka z Pardubic, který nám píše: Milý rozhlase, hrozně rád se divím. A proto bych chtěl, abyste vysílali pohádku z nějaké hrozně divné země. Přání malého Božka vyhovujeme a přepínáme na tiché šlapací království.

0: Tady tiché šlapací království. U mikrofonu Ludvík Šňůra, reportér Královského rozhlasu. Byl jsem požádán, abych vyprávěl o našem divném království, poněvadž jsem se osobně zúčastnil dějin.
1: Tedy nejprve je třeba říci, že naše království bylo divné, ale už není. Já například mluvím ještě ze zvyku tiše, ale...
0: Mohu docela klidně mluvit i nahlas.
1: Tak daleko už jsme.
0: Ale o tom později, k tomu dojdeme, teď prosím pozor. Dovoluji si představit jednotlivé osoby. Tak za prvé, jeho veličenstvo král Tichošlap IV.
2: No, tady jsem se na mou duši povedl. Co?
3: Je to nejkrásnější známka, jakou jsem kdy viděl, vaše veličenstvo.
2: To si řekl dobře. Připadá mi, že na ní mám takové moudré oči. Zvláště to levé.
3: Ano, levé je zvlášť moudré. Ovšem to nikterak neznamená, že by pravé moudré nebylo. Na té známce jste se milosti skutečně vyvedl.
2: Podej mi nějakou obálku, já se zezadu nasliním a pošlu se bratrovi do Itálie.
3: Ten bude zase mrkat milosti. Co jsem to chtěl říci? Vyšetřování ohledně toho výbuchu včera v dopoledních hodinách už je ukončeno.
2: Ano?
3: Šel jsem na to od lesa, milosti.
2: Ten rošťák se schoval v lese?
3: Nikoli. To je takový obrat.
2: Aha.
3: Pachatelem výbuchu je Václav Bíško, žák druhé třídy zdejší školy, prosím. Dovolím si vám přečíst jeho výpověď. Snědl jsem svačinu a koukám, mám v ruce prázdný pytlík. Tak jsem ho nafouk a udělal jsem ránu.
2: To je zajímavé. Jak ho potrestáme?
3: Dovoluji si připomenout, že jste si při výbuchu úlekem polil polévkou úplně nový plášť z dovezeného hermelínu. A dovoluji si dále uvést, že čin je daleko nebezpečnější, než se zdá.
2: Myslíš, že se to nedá vyprat?
3: Veličenstvo. Dělá-li žák Bíško ve druhé třídě výbuchy způsobující váš úlek, čeho se dočkáme za pár let?
2: Čeho?
3: No, za pár let bychom se mohli dočkat detonací.
2: No.
3: Ano, které by otřásly samými základy.
2: Nemluv pořád o tom rámucu. Víš dobře, že to nesnáším. Fuj, to jsem nervózní. Jak ho potrestáme?
3: Navrhuji zabavit veškeré jeho obrázkové knížky. Mám zjištěno, že tím ho potrestáme nejvíc. Obrázkové knížky, to je jeho. Zabavit.
2: Zabavit.
0: Tak to byl tedy král Tichošlap IV. U něhož jsme zastihli i Josefa Špicla, královského rádce a slidiče. Bystřejší z vás už jistě postřehli, že král nesnáší hluk, rámus, křik, hukot, práskání, bouchání, hlasité zpívání, o randálu a bengálu vůbec nemluvím. Král Tichošlap snáší jen známky, na kterých je vyobrazen. A ticho. Vypadá to jako nevinný vrtoch, ale není to nevinný vrtoch. Je to pravé peklo. Neboť poslyšte například, jak těžko se mi dělá reportáž z napínavého fotbalového utkání. A k míči se dostává levé křídlo červených. Je to kulišák? Jedna klička? Druhá klička? Vážení posluchači, předem upozorňuji, abyste v případě, že kulišák, nedej bože, vsítí gól, zachovali klid a hlavně ticho, žádný křik, třetí klička.
1: Gól. 1-0.
0: Ano, gól. A tribuny nám ukázněně mlčí. Tak to má v našem tichém šlapacím království být. Ovšem já jsem, promiňte, ještě nevysvětlil, proč se naše království jmenuje Šlapací. Dovolte, abych vám pustil jednu svou reportáž z nejrušnější křižovatky našeho hlavního města.
4: Šlapeme a šlapeme, šlapeme a šlapeme.
0: jsme na rušné křižovatce.
1: Šlapeme a šlapeme, šlapeme a šlapeme.
0: Očekáváte rachot motorů, avšak nezapomeňte, že náš král nesnáší hluk. Proto je u nás všechno šlapací.
1: Šlapeme a šlapeme, šlapeme a šlapeme.
0: Sám král jezdí ve zlatém šlapacím autě, nešlape samozřejmě osobně, k tomu má pět královských šlapáků v livrejích.
1: Šlapeme a šlapeme, šlapeme a šlapeme.
0: Máme také šlapací autobusy. Chcete se svést?
1: Tak pozor, pojedeme. Nohy na pedály a raz, dva, raz, dva. Mládenci na zadních sedadlech. Neulejvat se.
4: Pane řidiči, ten mladík vedle mě se ulévá.
1: Mladíku, styďte se. Raz, dva, raz, dva. Stačí. Odpočinek. Jedeme z kopce. Příští stanice.
5: Bezhlučná.
4: Já už nemůžu. Mám srdce až v krku.
1: Šlapeme a šlapeme, šlapeme a šlapeme.
0: Ano, správně. Se ptáte, proč nezapřáhneme koně. Ale koňská kopita nám, jak známo, klapou. A kromě toho náš král koně nesnáší, neboť ticho šlapa druhého jeho dědečka kůň kopl do čela. Od těch dob šlapeme. Jsme tiché šlapací království. Kdo šlape, ten jede. Šlape i tamhle, doktor Sádlo.
6: Buďte zdrav, doktore. Kam uháníte?
7: Karel spad se sloupu.
6: Kdo?
7: Karel, elektrikář.
0: Promiňte, vážení, uvádím šlapací rozhlasový vůz do pohybu, neboť elektrikář Karel, který, jak se dovídám, spadl z telegrafního sloupu, hraje v naší pohádce hlavní roli. Doufám, že to nebude nic vážného.
8: Co jsi dělal, hochu?
9: Vylezu na sloup, pane doktore, jako vždycky. A je, v tom kotníku je to nejhorší.
8: Ne, jo.
9: A chci se připoutat. A v tom slyším dole pod sebou na silnici takové slabé, ale zvláštní zvonění.
8: Někdo jel na kole.
9: Kdyby někdo. Pane doktore. Zaprvé to kolo mělo zlaté rávky.
8: Tak to už mi je jasné, milí příteli. Bicykl se zlatými rávky nemá nikdo jiný než princezna Bohunka.
9: Princezna Bohunka.
8: Podíváš se pod sebe?
9: Ano.
8: Vidíš princeznu?
9: Jo.
8: Závrať, letíš dolů jako kaštan.
9: No.
8: Naštěstí to není nic vážnějšího, napíšu ti recept. To máme slabý výron v kotníku, komplikovaný silnou zamilovaností v prvním stádiu.
9: Čím komplikovaný, pane doktore?
8: Tím, že se ti princezna líbí. Ukaž oči, podívej se nahoru, no. No to je jasné. Ale nic si z toho nedělej, Bohunka se líbí kdekomu, i sousednímu princi Ruprechtovi. A stejně mu to není nic platné, tak buď zdráv, chlapče. A dávej si obklady.
0: Je to dobré, vážení, z toho se elektrikář Karel brzy vykřeše. A než se vykřeše, představím vám princeznu Bohunku. Že je krásná, to už víte, ale nevíte ještě, kam to na svém kole se zlatými rávky jezdí. Tedy každé úterý a pátek jezdí do hodin tichého zpěvu k paní učitelce Tiché.
10: Tak ještě jednou a pěkně tiše.

0: Sloupě.
1: Na telegrafním sloupě ukáž. Na plátky ho políbil skoupě. A tak, skoupě. Kde si děvče vzala ten telegrafní sloup? Tady nic takového není.
0: Já jsem si to prosím nějak spletla.
1: Tak znovu, děvenko, a pozorně.

0: Zase ten sloup. Co to s tebou dneska je, Bohunko?
1: Paní učitelko, slibte, že to nikomu neřeknete. On stál až nahoře v takové výšce na telegrafním sloupě a já jela kolem a on se na mě divně tak pěkně podíval, paní učitelko, a jak se na mě podíval, tak spadl na zem. Jestli se mu něco stalo, já jsem chtěla zastavit, ale víte, že za mnou pořád jezdí královská garda. Tatínek by se to dozvěděl, že se mu nic nestane, paní učitelko, že ne?
0: Tatínek spadl z telegrafního sloupu. A dobře mu tak, co leze po vejškách.
1: Ale ne, tatínek ne.
2: U mikrofonu jsem opět já, Ludvík Šňůra, reportér Královského rozhlasu. S radostí vám oznamuji, že Karel nám už chodí, kotník je v pořádku. Doktor Sádlo je doktor k pohledání. Karel už zase šplhá po sloupech, má na botách takové ty ozubené stoupačky a stoupá

0: kolo kolem nejede, kolo kolem nejede.
1: Prosím, tohle se děje necelý kilometr od Královského paláce milosti. Vyleze si na sloup a huláká.
2: Mladíku, jak si to představuješ hulákat v mém tichém šlapacím království? Co? Ty nevíš, že to nesnáším? Co?
3: Já jsem si nevšiml, že přijíždíte milosti. Já jsem zrovna prohlížel izolátory.
4: Cože prohlížel?
1: Nějaké potvory milosti navrhuji potrestat, něco mu zabavit. Všimněte si milosti, jak se na nás dívá z vrchu.
4: A to bude tím, že je na tom stromě, ne?
1: To není strom výsosti, to je telegrafní sloup.
4: To se podívejme. A smí se na to lézt?
1: On může, milosti, on je elektrikář, ale nesmí hulákat. Vypadá to nevinně, ale je to vysoce nebezpečné. Začne to hulákáním a končí to vzpourou.
4: Co mu zabavíme?
1: Navrhuji kleště milosti, bez nich bude úplně nemožný. Tady jsou a můžeme jet.
4: To jsou kleště?
1: Ano, to jsou kleště.
2: Víckrát, ať se to nestane, mládenče. Ticho musí bejt, to se nedá nic dělat. Jinak tě dáme zavřít.
4: Jedeme.
1: Šlapáci, na můj povel, šlapáním vpřed.
5: Šlapeme a šlapeme. No prosím, a zlaté šlapací auto krále Tichošlapa odjíždí. Ale nastává důležitý okamžik. Karel přemýšlí, co si počít bez kleští, a jak tak přemýšlí, opře se hlavou o telegrafní sloup. Co slyší? Každý z vás už dal někdy ucho k telegrafnímu sloupu, ale každý není s telegrafními sloupy jedna ruka, jako elektrikář Karel. Karel poslouchá, jak to ve sloupu tajemně hučí a zpívá, najednou...
6: Halo, halo, tady sloupník, vysílám své vysílání, celý svět je spojen dráty, dovídám se všechny zprávy, dnes mám samé smutné zvěsti z vůle krále Tichošlapa, byl potrestán chlapec Bíško, nic vážného neprovedl, bouchl papírový pytlík, jak mi hlásí četné sloupy, Bíško usedavě pláče.

0: Jede. Mám dojem, že k Václavu Bíškovi. Žáku 2. B, ano, už je tam, už ho bere před sebe na rám a již se opřel do pedálů a musí se opřít pořádně, poněvadž na zámek je to do kopce.
1: Veličenstvo! Dovolil jsem si přinést další známku s vaším portrétem, tentokrát v bledě zelené sérii. Právě byla vyrobena.
2: Ukáž. Dej mi to dál, ať na sebe líp vidím. No, tady jsem se na mou duši poved. Co? Nejsem moc zelený?
1: Jste bledě zelené, veličenstvo.
2: Aby si lidi neříkali, že je mi špatně. Nejsem zelený jak sedma?
1: To zdaleka ne. Kdepak sedma? Ta je zelená úplně jinak.
3: My chceme kleště.
4: My chceme knížky.
5: My chceme číst. My chceme pracovat.
2: Kdo si to dovoluje v mém tichém království křiče?
1: Klid, milosti, klid. Hned zjednám nápravu. Račte prosím pohlednout z okna. Poznávám je moc dobře. Je to žák Bíško a s ním ten elektrikář, co huláká po sloupech. Co jsem říkal? Začíná to pytlíkem a končí to vzpourou. Stráže! Zavřít! A je klid, milosti. Takhle já to řeším. Můžete si klidně, nerušeně studovat tu krásnou známku.

0: Karle, někdo nás poslouchá.
1: Kde?
0: V okně, nějaká paní.
2: Haló, hledám elektrikáře Karla.
1: Cože? Mluvte nahlas, není vás slyšet.
2: Jsem učitelka tichého zpěvu, tichá.
1: Co říká?
0: Neumí nahlas, je tichá.
2: Vy jste elektrikář Karel?
1: Ano, to jsem já.
2: Posílá mě Bohunka.
1: Princezna Bohunka?
3: Nekřičte, to nesmí nikdo slyšet.
1: Princezna Bohunka.
3: Ptá se, nemůže-li vám nějak pomoci.
1: Pomoci? No, to je hodná. To je vodní, viď?
0: To jo.
1: Pozdravujte ji od nás.
3: Děkuji, vyřídím. Ale co pro vás může udělat?
0: Ať nám pošle pilník, paní učitelko. V biografu zapekli pilník do chleba.
1: Ale ne, pilník ne, to dělá Rámus. Paní učitelko, ví naše princezna, kde je na zámku hlavní domovní skříň?
3: Hlavní domovní skříň? Aha, myslíte šatník?
1: Šatník ne, to je taková skřínka ve zdi a je na ní blesk.
3: Blesk? Aha, taková dvířka jsem viděla hned u hlavního vchodu.
1: No, tak to je hlavní domovní skříň. HDSK.
3: Rozumím, chlapče, ať jde dneska.
1: No tak to taky. Ale ta skříň je zavřená, klíč od ní mám jenom já. Ale v brašně a tu mi zabavili. Leda, že by... Paní učitelko, má princezna Bohunka brusle?
3: Ano, ano, tak já to všechno vyřídím. Že v té skříni jsou brusle, ať vám je pošle.
0: Ale ne, paní učitelko, co mi tady s bruslema?
3: Já rozumím. Brusle, že nepotřebujete, ať je tam nechá.
1: Ach jo. Víte, co by možná bylo lepší, paní učitelko? Kdyby Bohunka mohla přijít sem k oknu, já bych jí to vysvětlil.
3: Sem? Ne, to je pro ní strašně nebezpečné.
0: Tak ať se přestrojí, v biografu jednou.
1: To je nápad. Ať se přestrojí za vás, paní učitelko.
3: Za mne. To je dobrý nápad. Půjčím jí své šaty a kdyby něco, takže učí vězně tiše zpívat.
1: No, vidíte.
3: Mimochodem, ta píseň, co jste zborově přednesli, nebyla melodicky špatná. To je lidová.
1: Jo, to je vězeňská lidová z Podzámčí. Tak, kluci. 2, 3.

0: milosti, dovoluji si vám předložit dopis, který jsem právě zadržel.
1: A s mou známkou, to si na to vezmu lupu. Věřil bys, že když se na sebe dívám lupou, vidím i takové ty drobné chloupky, co mi raší v uchu?
0: To je pozoruhodné. Ovšem, veličenstvo, račte si dobře všimnout toho razítka.
1: Razítko? Nic zvláštního na něm nevidím. Kolečko.
0: Zdánlivě kolečko, veličenstvo. Zdánlivě kolečko, ale ve skutečnosti zločin. Pachatel, poštmistr z Pěšnina, místo činu Makovice.
1: Makovice?
0: Ovšem, milosti, v obci Makovice, nedaleko hlavního města, sedí totiž na poštovním úřadě zavilý poštmistr z Pěšnina a ten už 30 let razítkuje vaši ctěnou hlavu nápisem Makovice.
1: No jo, vyrazil mi to na čelo, mizera.
0: Ten bídák se mi troufá do očí tvrdit, že nic takového neměl na mysli, že ho to ani nenapadlo. Prý nemůže nic dělat, když se obec jmenuje Makovice. Jakoby nemohli obec přejmenovat.
1: Jako potrestáme.
0: Milosti, to ještě není všechno. Chtěl jsem ho přirozeně lapit příčinu, a tak jsem se nepozorovaně vplížil na poštu. Po čtyřech jsem se dostal k poštovní přepážce a neračte se prosím vylekat. Musím vám v zájmu přesnosti předvést, co jsem slyšel.
1: Co jsi slyšel?
0: Pozor.
1: Ustaň, probuh, ustaň, takové rány v mém tichém šlapacím království. Tohle, že dělá? Je to možné?
0: Navrhuji zavřít. Začíná to Makovicí.
2: Dobrý den, páni zločinci. Mé jméno je Spěšnina a jsem tu úplně nevinně.
3: Takových nás tady je. Tady Vašík bouchnul pytlík. Tady pan Plichta zakřičel gól, pan Matolín zakřičel zloději. Všichni nevinně.
4: Já jsem tady vinně. Já jsem zloděj. Pátek, jméno mé.
2: Těší mě Spěšnina, pošmistr. Toho jsem se věru nenadal, že skončíme mezi zločinci.
4: No.
2: Mezi zločincem. A za co?
4: Za co?
2: Jen za svou poctivou a milovanou poštovní práci.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: To je princezna Bohunka.
3: Bohunka?
1: Bohunka.
0: Já hledám elektrikáře Karla.
1: To jsem já.
0: Já vím.
1: Vy mě znáte?
0: Já jsem si vás všimla.
1: Ano.
0: Ano, na sloupu.
1: Já si vás taky všim.
0: Ano.
1: Ano, a kolikrát?
0: Ty šaty nejsou moje, tak mi asi nesluší, vidíte.
1: Ale sluší.
3: Ale sluší.
1: Sluší. Nemíchejte se nám do toho, pánové. My máme důležité jednání. No, tak.
3: La la la la la la la.
1: No, proto. Kde jsme to přestali?
0: Ale sluší.
1: Bohunko, vy v tom přestrojení vypadáte jako nejkrásnější slečna učitelka všech škol.
0: Vám ten proužek taky sluší. Je ta čapka štráfatá.
1: Je, to počkejte, až budu na svobodě. Vezmu si ty božíhodový šaty po strejdovi, hlakýrky s psíma dečkama po dědečkovi.
0: A co bych měla udělat, abyste si zase mohl vzít ty hodovní šaty a ty psí přikrývky? Hlavní skříň s bleskem jsme už s paní učitelkou našli.
1: Výborně. Tak dobře poslouchejte, Bohunko. Máte brusle?
0: Mám.
1: Ale já myslím ty starodávné, na kličku.
0: No bodejť. Vždyť jiné nežli šlajvky ještě nebyly vynalezeny.
1: Tak šlajvky máte, to je dobře. A k ním máte jistě taky kličku.
0: Abych neměla. Čím bych je přišroubovala k botě?
1: No vidíte, a tou vaší stříbrnou kličkou na brusle se dá otevřít ta hlavní elektrická skříň.
0: A když ji otevřu?
1: Tak uvidíte spoustu krabiček, sklíček a páček, ale vy se nesmíte ničeho dotknout, to mi slibte. To je životu nebezpečné.
0: Slibuji.
1: Vy najdete v pravém dolním rohu černé tlačítko, na kterém je napsáno tahem zapni, stiskem vypni.
0: Tahem zapni, stiskem vypni.
1: A vy, Bohunko, to tlačítko stiskem vypnete.
0: Stiskem vypnu.
1: Správně. Ježíš Maria, vy se mi líbíte. Vy, když se přes ty mříže usmíváte, tak je z té naší temnice rázem světlá světnice. Škoda, že jste princezna a já jenom obyčejný, ale poctivý řemeslník.
0: A co na tom sejde? Tuhle jsem četla, že když má dívče někoho rádu, tak se nemá na nic ohlížet a má jít za tím. Je, teď jsem zapomněla, jak to tam bylo.
1: Za hlasem svého srdce.
0: No, vy jste to taky čet? Já bych teda šla.
1: Škoda, že už musíte.
0: Ne, zatím... Ale jsem, že bych šla.
1: Pozor, Bohunko, královský rádce pan Špicl. Kluci, dva, tři.
3: La, la, la, la, la, la, la.
4: Ale, co pak tu děláte, paní učitelko?
0: Učím vězně tichému zpěvu.
3: La, la, la, la, la.
4: Ano, to je důležité. Ono je jich v těch celách moc a vytváří nechutné pěvecké sbory. Mohu vás pozvat na malou vycházku parkem?
0: Bude-li to ve vší počestnosti?
4: Jde o takovou věc. O naši princeznu projevuje živý zájem princ Ruprecht z Ruprajchu. Ona ho, jak známo, nechce.
0: Ne?
4: Ne. Vyjádřila se o něm, že je s prominutím blbec.
0: A ano?
4: Ano. On to mezi námi s prominutím blbec je, ale je to blbec bohatý a mocný. Není vám něco?
0: Ne. Proč?
4: Že tak pořád klopíte hlavu? Člověk vám ani kloudně nevidí do obličeje?
0: Hledám to.
4: Co pak?
0: Prstýnek hledám. Včera jsem ho tu někde ztratila.
4: Zlato? stříbro?
5: Stříbrný pil.
4: To souvisí s naší věcí. Váš učitelský plat není pravda valný. Budete-li mi nápomocna a přesvědčíte to trdlo...
5: Trdlo? Které trdlo myslíte?
4: No, princezno přece. Přesvědčíte-li tu husu.
5: Husu?
4: Ano, husu. Jak si pedagogicky ona na vás dá, že by si měla Ruprechta vzít, pak pro vás bude takový stříbrný prstýnek směšnou věcičkou, protože já, a to bych rád, aby zůstalo čistě mezi námi, já jsem s princem v tajném styku a mám přislíben značný obnos ve zlatě. Vy byste pochopitelně dostala svůj díl.
5: To bude těžké, protože princezně je Ruprecht odporný.
4: Odporný, neodporný. Když to nepůjde po dobrém, tak si vezme násilím.
5: Násilím? Za ženu?
4: Ten se s ničím nepárá. Ale pro svět by bylo výhodnější, kdyby to proběhlo dobrovolně. A pro nás dva též. Přišli bychom si na slušné peníze a možná, že bychom se posléze mohli spojit i jinak. Jsem stále svobodný a vy se mi zvláště dnes... Jste taková jiná, postava ještě křepká.
5: Musím domů, padá soumrak a kdyby nás tu někdo zahlédl.
4: Správně. Ve svém věku stále počestná.

0: byly napínavé okamžiky. A ještě jsou, přátelé? Ještě jsou. Naši chlapci se drží, mříží a hledí do noci, ve které jasně září 12 zámeckých oken. Nekonečné minuty. Podaří se princezně Bohunce přiblížit se v nestržené chvíli k hlavní domovní skříni? Podaří se jí kličkou na brusle skříň otevřít? A jestliže ano, najde to pravé tlačítko? Našla, přátelé. Je to tak. Všechno zhaslo. V zámku nastala tma. A zmatek.
1: Vážení přátelé, král volá běda. Nedá se svítit, svítit se nedá. Kde pak máme elektrikáře?
2: Elektrikáře!

0: Ale Karel klade podmínky.
1: Světlo bude, když budou vráceny zabavené obrázkové knížky, kleště kombinačky a co hlavně, všichni nevinní občané z basy ven.
2: Ne!
1: Královský rádce se rozčiluje, je to nepříjemné, ale nedá se nic dělat. Nedá se svítit. Karel volá, budiš světlo, tahem zapíná a světlo je. To bylo radosti mezi vězni. Někteří už chtěli zvolat hlasitě sláva, ale naštěstí si to včas rozmysleli. A teprve doma, když utěsnili okenice a vlezli si pod peřinu, z plných plic zakřičeli sláva. Já jsem svobodný. Leč pozor, ještě se odehrají věci, nad kterými půjde hlava kolem. A nejen hlava obyčejná, nýbrž i korunovaná.
3: Stoupám a stoupám do výšky, prohlídnout bílé kalíšky. Stoupám až skoro do nebe a pořád myslím na tebe.
4: Pane doktore, dobrý den.
5: Buď zdrav.
4: Kam tak rychle?
5: K pacientovi s injekcí.
4: Tak šťastnou cestu. A ten kotník už mám v pořádku.
3: Když se podívám na zemi, o tobě zas teskne se mi. Když se podívám do slunka, říkám si, co asi bohunka. Ale chyba lávky, kolo se zlatými rávky, kolo kolem nejede, kolo kolem nejede.
6: Haló, haló, tady sloupník, celý svět je spojen dráty, vysílám své vysílání, mám tu opět smutnou zprávu, doktor Sádlo přijel pozdě, je to tím, že nemá auto, na kole to nelze stihnout, a teď pozor, tady sloupník, spolehlivá místa hlásí, mladý Ruprecht z říše Ruprajich koupil právě nové auto, proslýchá se, že má v plánu tímto autem tajně unést dceru krále Tichošlapa, pozor, auto již je v hlavním městě, Bohunka je v nebezpečí, tady sloupník. Tady sloupník.
4: Tak, princ Ruprecht. Proto já se nemůžu Bohunky dočkat. Někdo mu musel prozradit, že každý pátek jezdí do hodin tichého zpěvu. Nějaký zrádce. Nebo rádce?
1: Tak uvažuje Karel ve výšce 7 metrů na telegrafním sloupu při Královské silnici. A náhle? Nezvyklý hluk? Nemýlím-li se? Jedná se o výbušný 8válcový motor systém OHV. Zvaný Ohava.
7: Bohunko! Karlíčku!
1: Možná, že jste, přátelé, sami zaslechli to zoufalé volání. Ano, naše princezna Bohunka je unášena v automobilu s cizí státní poznávací značkou. Proti své vůli, prosím, připoutána k sedadlu rychlého otevřeného vozu, z něhož už teď vidíme jen kous a v němž nám teď mizí i zlatý chvost princezniných vlajících vlasů. Je to smutné, ale je to tak. Co zmůžeme my se svými šlapacími prostředky proti princi z Ruprajchu, který spojil starodávnou drzost s nejmodernější technikou. Ale Karel, zdá se, jako jediný nestrácí ducha přítomnost.
4: Sloupníku, slyšíš mě?
6: Tady sloupník, celý svět je spojen dráty.
4: To vím, sloupníku. Poslouchej mě dobře, slyšíš?
6: Vysílám své vysílání.
4: Nezdržuj, sloupníku. Teď ukaž, že nemluvíš do větru. Ukradli nám Bohunku.
6: Dovídám se všechny zprávy.
4: No tak vidíš. Sloupníku, co kdyby sporučil všem telegrafním sloupům, aby si lehli? Šlo by to? Ale počkej, až slezu.
6: To je zajímavý nápad, má to ale jeden háček.
4: Co háček? Jaký háček?
6: Všechny sloupy patří poště, mají-li se ty česká cet, musí tomu dát souhlas někdo z pošty.
8: Karle, na poště máme známost, pana Spěšninu.
0: Ten chlapec, Václav Bíško, má skvělé nápady.
1: Elektrikář Karel vyjímá z montážní brašny jakýsi přístroj. Dost dobře tam do té výšky nevidím. Vypadá to na malý telefonní aparát. Napojuje se na dva dráty, ale zřejmě to nejsou ty pravé, zkouší jiné, ano, a již vytáčí telefonní číslo poštovního úřadu Makovice. Chlapci, neprotahujte ten hovor, není čas, není čas.
4: Pane Spěšnino, vzal byste si to na triko?
2: No tak, triko mám, že ano. Jde o spravedlivou věc. Já bych si to teda na to svoje triko vzal.
4: Díky. Sloupníku, slyšel jsi to?
6: Halo, sloupy, všechny sloupy, říši krále, ticho šlapa, dejte pozor, co teď velím, sloupy na můj povel, k zemi.
1: Vážení, stojím na nejvyšší věži našeho zámku, na věži zvané Koukalka. To, co jsme teď viděli, byla přímo nádherná podívaná. Všechny sloupy na našich silnicích se jako jeden sloup, jako nekonečné řady závor, položily na vozovku. Je to dojemné. V dálce, takřka na obzoru, vidíme oblak dýmu. Ruprechtův automobil. Ne, nehoří, je to kouř z výfuku. Motor zabírá na plné obrátky, ale sloupem, který mu zatrasil cestu, nemůže pohnout. A to už z našeho města vyjíždí celý peleton cyklistů. A koho to máme v čele? Ano, je to on, je to Karel. A teď nové překvapení, vážení. Před Karlem se telegrafní sloupy zase zvedají. Nevím, jak je to možné, ale zvedají se. Karel získává značný náskok před hlavní skupinou, ve které vidíme ze známých jezdců Václava Bíška z 2. V a úplně vzadu doktora Sádla. Vpřed, chlapci, vpřed, sláva. Karel už je u Ruprechtova automobilu. Ruprecht dává ruce vzhůru. Co mu zbývá? Karel vytahuje z kapsy izolovaný drát a spoutává Ruprechtovi ruce. Je to drsné. Ale musí to být. A teď nečekaná situace. Vážení, nevím, máme vám to říci, ale jsem reportér. Naše princezna Bohunka políbila elektrikáře Karla. Není to krásné? Je to krásné. Automobil se obrací, spoutaný Ruprecht je uložen do kufru, na zadní sedadlo usedá princezna a vedle ní náš Karel. Celý peleton jezdců je doprovází za nadšeného volání, jaké naše tiché království nepamatuje. Všichni, kteří byli vždy tak tiší, tento slova nahlas jásají. Ano, rozeznávám i učitelku tichého zpěvu tichou, jak něco nebývale silným hlasem vykřikuje.
9: Ať žije král Karel!
1: Promiňte, přátelé, to bude zřejmě nedorozumění. Náš král se přece nejmenuje Karel. U mikrofonu opět reportér Ludvík Šňůra. Nebylo to nedorozumění, nebylo. Semlelo se to všechno velmi rychle. A nakonec z toho byla svatba a máme krále Karla a královnu Bohunku. Ptáte se, co je s králem Tichošlapem? Dali mu na starost městské muzeum známek. Je tam ticho a on si tam přijde na své. Ptáte se, co je s jeho rádcem? Josefem Špiclem? Ano, bydlí v našem vězení. A školní výpravy se chodí na něj dívat. Učitelka tichá teď vyučuje hlasitému zpěvu. Ruprechta 35. zabalil pošmistr Spěšnina do úhledného balíku s dírkami a odeslal do Ruprajchu jako Spěšninu. Král Karel chodívá občas poslouchat telegrafní sloupy. Říká, že by tomu hučení měl rozumět každý. Tak to někdy zkuste. A co bych vám, vážení, řekl nakonec, že už nám to takhle běží celý rok, že už tu sice nemáme takové ticho, takže to chce někdy silné nervy, ale Ale to je doktor Sádlo. Jezdí teď v Ruprechtově automobilu po návštěvách.
10: Buďte zdrav, doktore, kam uháníte?
5: Právě se vracím ze zámku, narodila se dvojčata.
1: No tak vidíte, jak nám to pěkně končí.
3: Nebojte se podaní, budu dobrý, dobrý král. Pomůžu vám oddaní, aby každý klidně spal.
11: Nebojte se podaní,

0: chlapci, Rádio Junior se na vás těší i v novém školním roce a zve vás k poslechu.
1: Začněte den ranním restartem.
0: Každý všední den od 6 do 8 hodin ráno.
1: Skvělá muzika, zajímavé rubriky, soutěže,
0: tipy i výzvy pro naše moderátory.
1: Přes den si naopak přijdou na své menší posluchači.
0: U Šounova pohádková školka, písničky, pohádky a příběhy, které zkrátka baví.
1: Od 17 do 20 hodin začíná odpolední živá jízda v klubu Rádia Junior se zajímavými hosty.
0: No a večer otevíráme zlatou vitrínu Českého rozhlasu.
1: Před 20. hodinou uslyšíte legendárního Stříka Hajaju.
0: Poté následuje velká pohádka a od 21. hodiny ty nejlepší četby na pokračování.
1: A kdyby vám náhodou něco uniklo, tak nezoufejte.
0: Vše najdete na našem webu radiojunior.cz.
1: Příjemný poslech vám přeje celý tým Rádia Junior.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: A teď už máme pro vás parádní premiérové čtení. Víte, co je to pohoršovna? No přece nápravné zařízení pro příliš hodná malá strašidla. V jedné třídě ředitelky a učitelky Zloberty Škudibertové se sejde bludička Ťápota, sourozenci Vraždožrava a Mstižer Krutohlavovi, zlatovlasé Ježibaby, sudíček, který patří do čeledi zlých sudiček, a několik hyperaktivních trpaslíků. Čeká je nejen tvrdý režim, ale i tuhý boj, v němž to s nimi chvílemi bude dost nahnuté. Musí držet spolu. Pak to snad všechno dobře dopadne. Premiérovou 15-dílnou pohoršovnu napsala Daniela Fischerová. Dramaturgie Renata Venclová. Režie se v roce 2023 ujal Josef Kačmarčík. Mistr zvuku Jonáš Rosůlek. Účinkuje Ondřej Brousek.
0: Daniela Fischerová, pohoršovna. Část 13. Žerík nebo Bim? Zlobertino velké tajemství? Auto sviští k hromobřeskům. Měsíc svítil ze všech sil. Mstižer klopítal přes kořeny a bolely ho nohy. Měl strašlivou žízeň a chtělo se mu spát. Proč jsem mě nezůstal v pohoršovně, říkal si. Vždyť to tam nebylo tak špatné. Pan by mi jistě neublížil. Stýskalo se mu po vraždince, byli zvyklí být pořád spolu. A taky mu chyběli trpajzlíci a jejich věčný smích. Kdyby mě tak viděl milý tatíček, pofňukával tiše. Ale radši, že mě nevidí. Ve stejnou chvíli svištělo po silnici auto a v něm Pimovi rodiče a teta Škrkavka. Maminka měla pantoflíčky, protože se nestačila přezout. Už neplakala, jen třeštila oči do dálky, jako by chtěla dohlédnout až do toho sklepa, kde prý spí její jediný syn. A pak přišlo pár napínavých vteřin. Mstižer se vypotácel z lesa na silnici. Auto jelo rychlostí 120. Málem ho porazilo a on na poslední chvilku uskočil. Věříte na náhodu? Kdyby se opozdil o jeden dětský krůček, auto už by otvrčelo pryč. Kdyby jelo rychlostí 110, bylo by ještě za obzorem a Mstižer by ho ani neviděl. Zní to hodně nepravděpodobně, ale věřte, stávají se ještě podivnější náhody. Pim! Vykřikla maminka a Škrkavka vykřikla Žerík! Tatínek nic nevykřikl, ale dupl na brzdu jen tak, že auto nedostalo smyk. Setrvačností ujelo desítky metrů. Pak z něj vyběhla maminka a překonala světový rekord v běhu v pantoflíčkách s bambulkou. Chlapečku, popadla Mstižera do náručí. Za ní dusala Škrkavka a v asfaltu za ní vznikaly díry. Tedy za její pravou nohou, na které měla křusku. Za levou bosou, jen takové mělké dolíčky. To není Pim, funěla teta, ale maminka jí vůbec neslyšela a tiskla k sobě Mstižera, div ho neumačkala. Mstižer se nebránil, bořil obličej do hebkých rezavých vlasů, voněli něčím jako pomeranči a on by v té vůni rád zůstal na věky. Ale kdepak, Škrkavka ho drsně rafla za rameno a vyrvala ho mamince z náruče. Žaríku, sedej, jedem do Hromobřesků! Ale paní, už nemusíme nikam jezdit, to je náš syn, řekla maminka šťastně a tvářila se jako slunko v poledne. No právě, že není, houkla teta. No tak dovolte, paní, přece poznáme vlastního syna, dodal tatínek, ale zdvořile. Tak jo, je to váš syn, ale jak bych vám to řekla, je to náročná historka a povím vám ji jindy. Prostě mi musíte věřit. Pust ten volant, táto, teď budu řídit já. Škudibert se díval na Zlobertu a viděl ji úplně jinak než vždycky. Poprvé v životě se jí nebál. Viděl ji takovou, jaká doopravdy je. V nic mě nezakleješ, řekl klidně. A víš proč? Ty nejsi škůdkyně, viď?
2: Jsi úplně obyčejná ženská. Teda hodně protivná, zlá ženská, ale neumíš nic, co bych neuměl já.
0: Zloberta zalapala po dechu a zbledla, až byla bílá jako plísňový sýr. Možná začala strachy i trochu smrdět jako sýr v ledničce, když nejde prout. Její velké tajemství je odhaleno. A přišel na to ten Trouba Tvrd.
3: To není žádná pravda, koktala. Jsem škůdkyně a umím strašná kouzla. Samo peklo ti to potvrdí.
0: Ale věděla, že ne. Odjakživa byla jenom protivná zlá ženská, která chtěla zastrašovat lidi. Vždyť ani ten Tvrd by si ji asi nevzal, kdyby z ní neměl strach.
2: Víš co, ženo, běž udělat dětem večeři a já se postarám o ty kluky. Knedlíky neumíš, tak jim uvař aspoň kaši. Běž.
0: V tom se znovu rozezvonil telefon. Samou netrpělivostí poskakoval po špinavé dlažbě. Byl z umělé hmoty a vším tím horkem, které dneska zažil, se už začal trochu roztékat. Tvrd podal sluchátko Zlobertě.
2: To bude pro tebe. Volá ti peklo. Pěkně si popovídej a my jdem.
0: Ze sluchátka se ozval pekelný řev.
4: Už vás mám pokrk, paní Škudibertová. Tohle vám neprojde, paní Škudibertová. Vyzvednu si vnuka toho mstiparchanta osobně. Osobně, jasné, paní Škudibertová. Jestli tam nebudou oba, udělám z vás plácačku na mouchy a budu plácat, plácat, plácat do skonání věků.
0: Zlobertě se hrůzou zježily mastné vlasy. Padla na kolena.
3: Tvrdíčku, nenechávej mě tu, já nechci plácat mouchy, mouchy ne.
0: Tvrdovi jí vlastně přišlo líto. Jenže teď mají přednost děti. Zloberta je velká, ta se o sebe postará sama.
3: Prosím tě, mstižere, neodcházej. Jestli odejdeš, tak mě peklo zničí.
0: Kňučila Zloberta a chytala za nohy Pima.
3: Mstižerko, zachraň mě.
0: Pimovi zazářily oči. Odhodlaně řekl.
3: Ano, paní, já vás zachráním. Od malička chci být hrdinou.
0: Jen to vyslovil. Chytil se za srdce, tedy ne přímo za srdce, ale za bundičku, kde si uprostřed hrudi, a nahlas vykřikl au! Zahambeně sklopil hlavu.
3: Nezlobte se, paní, já to neumím.

0: Krkavka držela volant, div ho neulomila. Bosou nohu měla na plynu. Noční dálnice byla díky bohu prázdná a auto mohlo svištět jako blesk. Mstižer měl zrzavou kebulku v maminčině klíně a ona ji hladila. Pořád v ní měl lopuch, co mu tam vtiskla ťápota, a maminka ho opatrně vymotávala. Byla strašně šťastná, že zase má svého chlapečka, ale přesto byla neklidná, jako by jí cosi cukalo uprostřed hrudi. Taky to cítíš? Zeptala se šeptem tatínka. Taky, přikývl němě tatínek a držel si ruku na triku. Pim je v nebezpečí, tušili oba, ale to nedávalo smysl, protože Pim byl přece s nimi v autě a až na ten lopuch vypadal úplně v pořádku. Paní, tatínek lehce poklepal na Škrkavčino mocné rameno.
1: Teďka ne, řídím,
0: odsekla Škrkavka. Ale on naléhal. Promiňte, my tomu nerozumíme. Proč někam jedeme a proč tak spěcháme, když jste nám našeho Pima už našla? Nemyslete, že vám nejsme vděční? To jsme, moc. Ale je v bezpečí? Nám se zdá, že ne. Teta zabrzdila, až od kol vylétly jiskry.
1: Vy nedáte pokoj, co? Tak já vám to řeknu, ale nemůžu řídit a mluvit najednou.
0: Byla ráda, že je přikurtovaná a nemusí se těm dvěma dívat do očí. Zírala na temnou silnici vpředu.
1: Tak, jak se jmenoval ten klouček, co vám ho ukradli z kočárku?
0: Dlouho, dlouho bylo ticho. Pak maminka šeptla, Tim?
1: Prima, řekla teta. Rozhodně lepší než Mstižer. A holčička?
0: Pinkalinka, to znamená slunečko sedmitečné, Beruška. Ale říkávali jsme jí jenom Pinka.
1: Pinka, to se bude vraždožravě líbit, usmála se teta. Pak to rozťala. Tak jo, tenhle kluk je Tim. Pinka čeká v Hromobřescích. Kde je teď Pim, to nevím. Ale jedno vím jistě, už musíte šmiknout tu zatracenou nit. Je mu 12 let a 9 dní. Je to statečný kluk, ale úplně ochrnutej strachem. Ne svým vlastním, ale tím vaším, co do něj pořád hustíte. Tak už ho pusťte a on si poradí sám.
0: Na rodiče toho bylo nějak moc najednou. Ale ta obrovská paní o nich všechno věděla. A pomohla jim najít Pima, tedy Tima. Asi to s nimi myslí dobře. Krátce se na sebe podívali a kývli. Co máme udělat? Teta popadla kabelku. Její kabelka by unesla metrák uhlí a teta v ní měla milion věcí. Přeháníme. A taky děsný nepořádek a nožík rybičku pro žeríka a pískacího pejska pro vraždinku a pytlík pralinek pro sebe a jedny velké zahradnické nůžky pro všechny případy. Podala je tatínkovi.
1: Na nic se neptejte a udělejte šmik!
0: Tatínek se tedy na nic neptal a kurážně šmikl těsně u těla. Pak se osmělila Pimova a Timova a Pinkalinčina maminka a šmikla někde mezi třetím a čtvrtým knoflíkem. Chviličku čekali, jestli se neozve něco jako výkřik nebo výbuch. Nestalo se nic. Z auta to nebylo vidět. Ale stalo se. Ve stejnou vteřinu se Pim v pohoršovně nadechl. A ještě se nadechl. A ještě. Až měl dojem, že je horkovzdušný balón. A že vyrostl aspoň o centimetr. Teta řekla, fajn. A dupla na plyn. Auto se zase rozjelo.

0: kam se řídí naše dne, kdo s námi mává.
1: Posloucháš Rádio Junior.

0: Junior.
1: Hádala se paraplata, které je víc do kulata.

0: Vyskočí.
1: Kdy to je?
0: Je to strašná rostlina, protože neustále nový má

0: patří do hnědé popelnice.
1: A kam patří tohle?
0: Obaly od mléka nebo džusu.
2: Oranžová.
0: Do oranžové popelnice.
2: Červená.
0: Do červené staré telefony, kabely a baterie.
1: Tam nebo tam?
0: A do černé? No to, co nedokážeme nikam rozdělit.

0: Zlato lásko, rád tě mám.
1: Rádio Junior.
2: Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, na okoš je cesta.

серце мне шкрабе, а язык мабит.

zraženou cévu a nervový tik.

neumí. Když se někdo zatýká, tak on mu uši ufiká. Marně říkal jsem, nehraji. Marně říkal jsem, nehraji.

Zdá se mi můj osud zlý, však uši zatím narostly. Nedaleko s ušimi, chodím zase s ušimi. Samuraji na mumraji, na mou duši sluší.

0: jsem se probudila, ej.
1: Probudila.
2: Hned jsem se tím unavila, ej.
1: Unavila.
0: Čaruju a škodím ráda, spánek ten mi sílu dává. Au, to mě ale loupá v kříži. Kdo mě budí, když já ve dne spím? Kouzlím od půlnoci kránu, hej!
1: Kouzlí kránu!
0: Otevírám peklo bránu, hej!
1: Peklo bránu!
0: Ve svém kotli lek tvar.

stoupá kyslík, nežli ze zeleně. A kam vede cesta muže jinam nežli k ženě? Odkud jinut rostou kmeny stromů nežli z líny? A proč když stojí

paprsky, přivírají nám víčka. Odkud jinud rostou kmeny stromů nežli z hlíny.